0: Rádio Junior.
1: Proti dlouhé chvíli, proti nudě v bytě,

medvědí, i když prý nás nejedí. Ozývá se čvachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, je. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení, to je přece umění.

mnie w cios. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, smrti přistáváme.

včas. Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu.

0: by nežila, vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kině, taky na plovárně, hledala všude, například cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schodech, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu. Uc, uc.

začneme jemně. Vítám tě, země.

0: I say something crazy? Will you marry me?
1: Can I say something even crazier? Yes!
2: Radio Junior.
3: Ahoj, děti, pojďte se nám narodit.
4: Vítejte už mám.

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr.

Zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. V panských bořinách se právě rosou přikrývá tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá. Dobrý jelen rychle pádí uspat smolíčka, brouček berušce dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: Rádio Junior.
1: Slyšíš v noci zboudy tichý vzduch?

0: Junior.
1: Tap tap. Tap tap. Tap tap. Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.

0: essa session.
1: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda

něco proto. Přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, polk

se mi můj osud zlý, však už i zatím narostly nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši s

Rádio Junior.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: táhnou na jich.
1: Pane Kanál,
0: hoří po jiných krajích.
1: Pane Kanál,
0: hoři táhnou odsud.
1: Pane Kanál,
0: tohle je jiný osud.
2: Sakry žerdek kruciál, sakry žerdek kruciál, kde jsem tenhle slovník vzal?
3: Himmelherrgott, Donnerwetter, Kruzeis, Element.
4: Hej!

0: Margo, Donner Vetr, Kruceis Element. Hej!
1: Ahoj, kanále.
2: Ahoj, kanáre.
1: S tebou se nikdo nekamarádí, viď?
2: Nekamarádí.
1: Ty jsi zprostej, viď?
2: Hromsky zprostej.
1: No. Hele, a jak ti zní kanár a kanál?
2: To mi zní jako přátelství.
1: Pochopil jsi správně moji nabídku. Víš, ty můžeš říct, jaký chceš prostý slovo, a já, protože jsem kámoš, tak píknu tak nahlas, že to nikdo neuslyší.
2: Opravdu?
1: No, opravdu.
2: A bude to fungovat?
1: No zkusy to, hele.
2: No tak já nevím,
1: jaký chceš, jaký chceš, jakýkoliv.
2: Třeba můžu říct i...
3: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, kde jsem tenhle slovník vzal?
1: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí,
0: Element, hej!
1: Ale kanále, to bylo dobrý.
2: No, to bylo?
1: Teda, hele, to bylo úplně... Hele, myslíš, že bych si mohl taky, ale úplně malinko zasprostěčit?
2: No jo, ale jenom potichoučku.
1: Ale potichoučku, ať to nikdo neslyší, hele, nikdo ani.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Radio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

se bolestí chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčivá, zajetí ti prospívá, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

0: Čudiku k Jany Richterové.
1: Ahoj, vítám vás. Začíná další Všudykuk a já už se těším, co vám dneska všechno prozradím. Budeme si povídat o etiketě, ne o té nálepce, jak je na lahvi, ale o společenském chování. Dneska nám Iva Pluháčková prozradí, jak se chovat na oslavě a třeba i co dělat, když dostanete dárek, který se vám úplně nelíbí. Připomeneme si narozeniny jedné velmi slavné herečky, já bych řekla, že je skoro naše nejslavnější, Jiřina Bohdalová. Jestli jste viděli pohádku Nesmrtelná teta, tak ji určitě znáte. Jejím hlasem mluví třeba i Křemílek a Vochomůrka a tyhle dva znáte stoprocentně. A pak se společně vydáme na magnetickou rezonanci. Tohle vyšetření není nic příjemného ani pro dospělého, natož pak pro děti. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka pomáhá malým pacientům překonat strach a stres z vyšetření nová interaktivní hračka. Uslyšíte taky písničky a ještě něco vymyslím. Tak jdeme na to, začínáme. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudykuková.

0: hit my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me?
1: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Rádio Junior a já jsem si dneska pozvala báječného hosta. Je tady se mnou odbornice na etiketu, čili na společenské chování, Iva Pluháčková. Ahoj, Ivo.
2: Krásný dobrý den, ahoj kamarádi.
1: Ivo, my jsme si spolu povídali už mnohokrát ve vysílání Rádia Junior. Probrali jsme třeba to, jak se člověk má oblékat do divadla. Probírali jsme třeba to, jak se má člověk chovat u vánočního nebo u slavnostního stolu. A tak jsem si říkala, že bychom mohli vzít něco jiného. Blíží se léto. S tím je spojené třeba cestování, ale o tom už jsme si taky povídali. Co bys dneska navrhovala?
2: Mně napadá, protože se blíží to léto, máš pravdu. Co kdybychom se mrkli na to, co se děje v těch okamžicích, kdy máme víc času a kdy třeba jdeme slavit něčí narozeniny? Jak to vlastně udělat, když máme někomu připravit dárek nebo koupit kytku? Co mu vlastně dát? A co, když se mu to nebude líbit?
1: No tak to jsou důležité otázky, protože nechtěný dárek, ten dostal někdy snad každý z nás. Takže jdeme na to. Když půjdeme na oslavu nebo na návštěvu, co je první věc, kterou bychom měli udělat, aby z nás měli ostatní radost?
2: Samotná oslava začíná už ve dveřích, takže nezapomeňme se hlavně pořádně usmát, říct, dobrý den a hlavně hned si všimnout hostitele a třeba ho pochválit. Vy vypadáte dneska skvěle, tetičko, ano. Ale předtím, než půjdeme na oslavu, bychom se měli zamyslet, co na sebe a hlavně, který ten dárek bude ten pravý.
1: Je třeba dobré se zeptat, když půjdeme na nějakou oslavu, jestli si máme vzít slavnostnější oblečení, nebo jestli je to obyčejné třeba v džínách, v teplácích na zahradě. Je to dobré řešit dopředu?
2: Jasně, je to určitě dobré řešit dopředu. Můžeme se zeptat toho kamaráda, který tu oslavu pořádá, nebo jeho maminky, jestli ta oslava bude doma, jestli bude na střeše, nebo jestli bude na zahradě. Třeba které aktivity nás čekají a k tomu přizpůsobit ten náš oděv jenom kvůli tomu, abychom se cítili po celou dobu dobře.
1: Jestli to bude na střeše, tak to by chtělo horolezecké oblečení a pořádné lano.
2: Právě kvůli tomu je dobré vždycky se zeptat a udělat si velkou přípravu.
1: Já vím, že ty jsi myslela třeba střechu nějaké restaurace nebo taková ta střecha, kde se dá normálně chodit.
2: Přesně tak, Jani.
1: To byla jenom legrácka, ale pojďme k otázkám dárku. Co když bude dárek nejdražší mezi všemi, anebo naopak nejmenší mezi všemi, jak se tohle dá dopředu vyřešit?
2: Tohle se dá dopředu vyřešit úplně jednoduše. Stačí se zamyslet. Určitě jsme s kamarádem, ke kterému jdeme na oslavu, určitě jsme s ním párkrát procházeli město, strávili jsme spolu společné chvilky a určitě jsme si povídali o tom, co má rád. Tak jenom se zamysleme, co třeba rád čte, co rád poslouchá. A hned, jak se zamyslíme, určitě zjistíme to, po čem jde, jestli mu koupí třeba knížku, nebo jestli naši tetičku třeba by potěšila kytka. Vždycky myslíme na to, co toho člověka potěší.
1: A může se třeba člověk zeptat, hele, co by si spřál k narozeninám nebo k svátku? Je to dobré se zeptat?
2: Jasně, proč ne? Proč ne? Určitě se toho druhého, ke kterému se chystáme, můžeme zeptat a ten druhý nám může odpovědět. Teď bych si přál něco, třeba ponožky, tričko, knížku, nebo nějakou novou nahrávku hudby, anebo víš co? Udělej mi nějaké překvapení. To mají většinou všichni z nás velmi rádi.
1: Mm-hmm. A co třeba dobrá čokoláda? To by taky mohl být hezký dárek, taková malá pozornost.
2: Jasně, dobrá čokoláda je vždycky výborná, protože to, co máme rádi, to, co pak třeba můžeme i společně sníst, tomu druhému vždycky udělá radost.
1: Může být dárek nevhodně drahý?
2: Určitě může, protože ten druhý se může cítit trošku trapně. A nikdy nejde o hodnotu toho dárku. Nikdy nejde o to, jestli jsme za tenhle dárek utratili veškeré naše kapesné. Důležité u dárku je myslet na to, aby to toho druhého potěšilo, a aby mu to udělalo radost a hlavně, aby ten druhý zjistil, že jsme na něho hlavně mysleli při tom nakupování toho dárku.

si zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneš.

0: Holky, kluci, kamarádi, ve studiu Rádia Junior je se mnou Iva Pluháčková, odbornice na společenské chování, čili na etiketu, a povídáme si o oslavách. Naposledy si říkala o tom, že i dárek může být nevhodně drahý a že to pak může být trošku trapas. Ale co když my dostaneme dárek třeba od babičky, od tetičky, od rodičů, od kámošů a ten dárek se nám prostě nelíbí? Co když dostanu svetr, který mi fakt nesluší?
1: Tohle jsme, kamarádi, zažili určitě, každý z nás. Každý občas dostane něco, co potřebuje, ale není to to, po čem touží, není to to jeho překvapení. Ale to, co bychom měli udělat, přijmout ten dárek, určitě za něj poděkovat, a i když se nám ten dárek úplně nelíbí, 100% ten dárek ohodnotit. Tenhle dárek využiju k tomuhle, takže nezapomeneme na úsměv, nezapomeneme na poděkování a určitě nechceme na tváři vidět žádné úšklepky ani nějaké neúsměvy, které by ten dárek znehodnotily. Myslete na to, že ten druhý myslel na vás, když ho vybíral.
0: Takže i když se mi to nelíbí, tak pěkně poděkuju, usměju se a dělám jakoby nic.
1: Přesně tak, Jani. I když se mi to nelíbí, snažím se tomu druhému dát najevo, že děkuju za tvoji snahu, děkuju, že jsi na mě myslel. Můžete mu pak třeba později říct, že překvapte mě prosím třeba něčím jiným příště, ale
0: to až tak za týden.
1: Až tak za týden, ale teď určitě slušně poděkujeme, podíváme se tomu druhému do očí, když mi ten dotyčný podá ruku, tak podání ruky opětujeme a nad dárkem se usmíváme a všechno zvládneme bez úšklepku.
0: Dospělí nosí na oslavy květiny a velmi často třeba i děti, když jdou nějakému dospělákovi na oslavu, mají ty kytičky předat. Jak se tohle to dělá? Musí se kytička rozbalit, sundat papír, nebo je to dneska móda předávat kytky v papíru?
1: Jani, touhle otázkou si mě opravdu dostala, protože i v dnešní době máme takový image kytek v tom, že se tyhle kytičky některé druhy předávají v tom krásném okrasném papíru. Máme několik druhů kytiček, které můžeme babičce, tetičce, kamarádce dát. Jsou to ty kytičky, které jsou v tom celofánu. Ty vždycky z toho celofánu vyndáme a té dotyčné osobě s úsměvem a třeba s přáním všeho nejlepšího předáme. Pak máme ty kytičky, které byly udělané k tomu, aby se předávaly v krásném obalu. Poznáme to, kamarádi, takže ty kytičky z toho papíru tak pěkně vyčuhují a ten papír, jako kdyby té kytičce patřil. Kdyby jsme si náhodou nebyli jistí, můžeme udělat to, že se zeptáme dospěláku. Ti nám určitě dají tu správnou odpověď.
0: Jak se má člověk chovat u slavnostního stolu, když je tam dort, limonáda, přípitek nebo něco, co nám vůbec nechutná? Mám říct, ne, tohle já nerada. Asi ne, viď?
1: Tohle já ani určitě ne. A je to stejné, jak s tím, když se nám nelíbí nějaký dárek. Když se nám nelíbí jídlo, určitě ho nekritizujeme, ale Jani, vždycky zkusíme aspoň kousek ochutnat a můžeme pokaždé říct, jsem plný, mám dost, nebo dneska si dám jenom malou porci. Určitě bychom, milí kamarádi, nikdy neměli jídlo kritizovat, ani se nad něm nějak pohoršovat nebo dělat nějaké posměšky.
0: Co je největší chyba, kterou lidé na oslavách dělají, aniž by si to uvědomovali?
1: Jani, víš, co to bude? Určitě to bude to, že někdy hosté zapomenou, že nejsou hlavní hvězdou toho večera. Začnou převádět veškerou pozornost na sebe, a nebo ještě na druhém konci, při nejhorším, vezmou si mobil, začnou scrollovat a všech ostatních si přestanou všímat.
0: To je mrzuté mít takového hosta na oslavě, to máš pravdu. A kdyby si měla říct jedno zlaté pravidlo každé oslavy, které by to bylo?
1: určitě se na tu oslavu připravit, správně se oblíct, přijít tam s úsměvem a hlavně si tu oslavu užít s kamarády, protože taková sdílená oslava a radost je to nejlepší, co s kamarády můžete zažít.
0: A možná já bych dodala taky ještě jedno pravidlo i pro dospěláky. Včas odejít.
1: včas odejít. Včas odejít. Možná až všechno sníte nebo dopijete. Ne. Včas odejít, až nastane ta správná chvilka. Takže zlaté pravidlo je užít si oslavu, věnovat se oslavenci, pochutnat si společně na dortu, možná i když děti ještě nepijí alkohol, pozvednout skleničku s limonádou a popřát tomu druhému, tomu oslavenci, všechno nejlepší, podívat se mu do očí a užít si celou oslavu.
0: Ivo, moc ti děkuju a taky přeju všechno nejlepší, i když zrovna nic neslavíš, ale přeju krásný den a velmi děkuju, že jsi dneska přišla do studia Rádia Junior. Ahoj.
1: Já děkuju za rozhovor, milí kamarádi, mějte se krásně a užijte si pořádně každou oslavu, která vás čeká. Naschledanou.
0: Holky a kluci, dneska tady se mnou byla Iva Pluháčková.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové. My se teďka vydáme do nemocnice na jedno zvláštní vyšetření, na magnetickou rezonanci. Kdo na tom někdy byl, tak ví, že je to trošku divné a trošku nepříjemné. V Motolské nemocnici a taky v nemocnici na Homolce mají zdravotníci novou hračku, která pomáhá dětem magnetickou rezonanci zvládnout. Zdravotníci ji využívají

0: hlavně u menších dětí, které mají z vyšetření v hlučném tunelu obvykle velký strach. Navíc se u toho nesmí ani pohnout. Právě kvůli tomu se malí pacienti musí často uspat. Stejně je nejdůležitější vědět, co nás čeká. Tak se tam pojďme vypravit.
1: Ta magnetická rezonance dělá ale divné zvuky.
2: Sleduje se zaujetím po boku své maminky jedno z videí v aplikaci, která k maketě magnetické rezonance patří, 6letá Zorinka.
1: Pan doktor se teď může podívat, jak to vypadá v koleni.
2: Vyšetření na magnetické rezonanci podstoupila malá pacientka opakovaně. V polovině případů ji zdravotníci museli uspat.
3: To je skvělé, že to děti vlastně vidí, co se tam bude dít. Kdyby viděla tohle, tak si myslím, že by to tam klaplo hned tu první dobrou.
2: S interaktivní aplikací by se měly děti spolu s rodiči seznámit v klidu doma. V nemocnici je už medici z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy vezmou k samotné hračce.
4: Máme tady 3 zvířátka. Jaký jsi vybrala?
5: Sloníka
4: jsi vybrala. A zkusíme ho spolu, prosím, vyšetřit.
2: Ptá se Zorinky Marie Bartoníčková z kliniky dětské neurologie. Právě její hlas děti výukovými videi provází.
4: Tak ho tam položíme, toho sloníka. Potom se ten pacient musí zasunout do té rezonance. Zasuneš ho? Super.
6: Když dokážeš v přístroji klidně ležet, vyšetření bude dřív hotové. Oli, jsi vedla skvěle.
4: Co na to
7: tak
4: říkáš?
7: Tak byla šikovná, ne?
5: Jo, aby se děti nebaly, až v klidu leží, až je obrázek přesnej.
2: Vzkazuje dětem malá pacientka, která se léčí na klinice dětské hematologie a onkologie. Právě děti z této kliniky chodí na magnetickou rezonanci opakovaně, říká její přednostka Lucie Šrámková.
8: Je to přístup velmi užitečný k tomu, abychom snížili počet dětí, které vyžadují celkovou anestezii při vyšetření. Těm dětem to přinese jako mnohem větší komfort, nemusí lačit. Dá se to vyšetření snáze provést ambulantně.
9: Doufáme, že ty děti nám zvládnou to vyšetření uležet bez nějakých pohybů, které by nám ten výsledný obraz a možnosti hodnocení kazily.
2: Dodává radiolog Bruno Jurášek z kliniky zobrazovacích metod. Vedle onkologických pacientů využívají interaktivní hračku také děti z dalších klinik, například z pediatrické nebo neurologické. Nemocnici ji věnoval nadační fond Kapka naděje. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Pšudikuk Jany Richterové a my se teďka vydáme na jednu velkou oslavu. Na tobogán. Tobogán je pořad, který vysílá Český rozhlas a který moderuje Aleš Cibulka. A právě v jednom z dílů tobogánu oslavovala svoje 95. narozeniny úžasná a slavná herečka Jiřina Bohdalová. V publiku seděl i francouzský herec Gérard Depardieu. Do pražského divadla Hibernia dorazilo několik set diváků, kteří Jiřinu Bohdalovou vítali potleskem ve stoje.
1: Dámy a pánové, přichází paní Jiřina Bohdalová.
2: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
3: Mě potěšil Jira do rutě. No. Tak jsem řekla, ježiš, to mě to sluší. Bych bývala jako za dvora, měla zájem. Ten pátok jsem ještě nebyl na světě.
2: Mezi gratulanty byly Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka, s kterým Jiřina Bohdalová natočila více než 20 filmů a pořadů, třeba i Nesmrtelnou tetu.
4: Když s někým spolupracujete 30, asi 7 let, jo, no tak samozřejmě je to hlavně teda kamarádka, spolupracovnice, no. A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech.
5: V čem je podle vás ta její výjimečnost?
4: Já si myslím, že to spojení smích skrz slzy, jo? To má málo kdo. Jo, z herců to dokáže opravdu jenom mistr svého oboru.
2: Do divadla Hibernia přijeli lidé z celého Česka. Mezi diváky byla i paní Sylvie.
6: Já jsem z Jižní Moravy, Vrbice u Břeclavy. Schválně jsem přijala do Prahy, abych podívala se na ní, slyšela jí, viděla jí, protože opravdu je to někdo v naší zemi. Naše nejlepší, nejúžasnější herečka, prostě legenda.
5: Vy jste jí přinesla lahve vína, takže nějaké moravské?
6: Určitě, určitě od nás z Moravy a k tomu domácí ořechovku.
5: A můžu se zeptat, už jste někdy viděla naživo paní Bohdalovou, nebo to je poprvé?
6: Ne, poprvé, ano.
2: Před kamerou stála Jiřina Bohdalová poprvé v 6 letech v roce 1937. Její herecká kariéra tak trvá bezmála 90 let.
7: Přát naší milé paní, co nám dala hlas, aby nás bylo slyšet, až zase mělo pařezy.
8: Takže já vám děkuji.
2: Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka v sobotu od 11 hodin. K vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Líbí se vám roboti? Mně moc, ráda o nich čtu a občas se dívám na filmy o robotech. Tenhle robot, o kterém teďka bude řeč, na první pohled připomíná člověka. Umí chodit, běhat, přenášet laboratorní vybavení a jednou možná bude hlídat pacienty na pokojích. Na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy mají totiž nového kolegu, humanoidního robota Charlese. Fakulta ho chce využít při výuce i v biomedicínském výzkumu.
1: Robot rising. Please stand clear.
2: Robot Charles se akorát pomalu zvedá ze země, vstává úplně stejně jako člověk.
1: Walk run mode activated.
3: Teďka se nám otočil a teďka se nám projde tady.
2: Je rychlý.
3: Ano, skutečně rychlý. Dokáže i běhat, má režimy běhu.
2: Humanoidního robota ovládá Milan Jakubek, přednosta Centra Bioce v první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Charles má ohebné klouby, a to jak v rukou, tak i v nohách a v pase.
3: Charles má zároveň i lidar, má v sobě několik kamer, takže je schopen skenovat své okolí.
2: Charles váží asi 35 kg a měří kolem 140 cm. Milan Jakubek ho ovládá přes dálkový vysílač. Robot ale umí fungovat i v částečně autonomních režimech.
3: Pomocí virtuální reality, pomocí i pohybových čidel, případně nějakého opravdu autonomního režimu, kde ho naučíme i krátké sekvence nějakých úkonů.
2: Do budoucna má pomáhat třeba v laboratořích s biologicky nebo chemicky rizikovými látkami.
3: Charlese chceme naučit pohybu v laboratoři, ale i výuku, kdy se studenti budou učit, jak ovládat moderní technologie budoucnosti.
2: Charles ale není jedinou novinkou. Fakulta podle svého děkana Martina Vokurky na konci května otevře unikátní robotické centrum pro výuku robotické chirurgie.
4: Na naší fakultě vzniká vlastně ve střední Evropě unikátní centrum s tím, že jistě to není jako pro běžnou výuku pregraduálních studentů, kteří se aspoň mohou trošku podívat, představit si, co je, ale zároveň sem budou jezdit vlastně třeba mladí chirurgové nejen od nás, ale třeba z blízkých zemí se učit.
2: Robotické centrum tedy bude sloužit jak ke školení lékařských týmů, tak k výzkumu a vývoji nových léčebných a vzdělávacích postupů. Karolína Burdová, Český rozhlas.

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Dozvěděli jsme se, jak funguje humanoidní robot, která hračka pomáhá dětem na magnetické rezonanci, a nebo co máte říct, když vám někdo nabídne trošku nechutné jídlo, anebo když dostanete špatný dárek. Tak já si myslím, že jsme se toho dozvěděli spoustu a teď už utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám krásný den přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Poslechněte si napínavý příběh, který se odehrává ve zchátralém domě. Opuštěné místo je určeno k demolici, ale jeho dva poslední obyvatelé se z domu nechtějí vystěhovat. Ani souboj s nebezpečným zlodějem je neodradí. Proto je musí přesvědčit další přátelé, netopír Ťapura a kočka Čičíta. Rozhlasovou hru Dobrodružství ve starém domě napsala Vendula Borůvková na motivy Pavla Čecha. Režie Lukáš Kopecký, natočeno v roce 2014. Účinkují Jiří Valůšek, Simona Peková, Roman Blumajer a další.

0: A tak člověčího sirotka Tarzana vychovali gorily. Jako oni se v džungli mrštně houpal z liány na liánu. A co víc, sám se naučil číst z knih, které zbyly po jeho nebohých rodičích. A zjistil mnoho nového o tajuplných světech, které ležely kdesi daleko. Přesto mu život zde nepřipadal nudný. Vždy tu bylo dost zvěře, kterou lovil do svých pastí. Toulavé šelmy jej zase udržovaly stále ve střehu. Nejednou unikl v posledním okamžiku. Rychlá byla šíta s dlouhými drápy i nenažraný Numa Šavlozubák. Ale Tarzan byl jako blesk. A tak se stal králem džungle. Každý ničemný tvor na zemi, ve vodě i ve vzduchu mu šel uctivě z cesty.
1: Je jako já. Úplně jako já.
2: Ahoj, Ťaporo.
3: Čenduno, nazdar. Ty se teda rozvášnil, chlape. Hotovej Tarzan. Akorát s osmi nohama, co?
2: Hele, nech si toho, jo. Taky ti nepředhazuju, že jsi lítací myš, když jsi netopír.
3: Co? No tak promiň, pavoučisko. Já vím, že Tarzan, pán opic, je tvoje nejoblíbenější knížka. Ale to tě baví číst to pořád dokola a sedět na zadku? V opuštěném činžáku plném harampádí, který za pár dní zbourají?
2: Nezbourají, nemůžou.
3: No jasně, že zbourají. Vždyť už sem přistavili i jeřáb.
2: To bude omyl.
3: Zaběhni si po pavučině k oknu a uvidíš. Všechno kolem rozkopaný. Na dveřích červeno-bílá páska a zákaz vstupu.
2: Ale
3: z domu zůstane jen obrovitánská hromada cihel a omítky.
2: Proč by bourali něco, co může stát dalších 100 let?
3: Asi už to není moderní. Má to jen 4 patra. Já viděl obludy, co mají pater 20. Obrovský, vysoký, celý skleněný. V tom chtějí dneska lidi bydlet.
2: To se mi nelíbí.
3: No, ale nenaděláš s tím nic, pavoučáku. Jakože se Ťapura jmenuju.

0: To už je tolik hodin.
1: No, jo, je 6 ráno, ty noční ptáku. Vychází slunce, čas netopírů skončil.
0: Jejda, to jsem se to zapovídal. No, každý slušný netopír už dávno chrní. Celou noc jsem lovil můry. Hola, hola, hu, hu, hu. Je čas jít spát. Dneska tu nocujeme naposled.
1: Přestaň šířit poplašné zprávy.
0: Zítra se stěhujeme. Oba.
1: A ne, mně se tady líbí.
0: Čendo, pozor, čečíta útočí. Rychle, poleť nahoru.

0: ale schovávejte se, zbabělci.
1: Dneska to bylo o fous. Jsi čím dál lepší, holka.
0: Že jo. Mňau. Zítra vám natrhnu gatě.
1: Podívej, hrajeme tuhle hru už nějaký ten rok a vždycky jsme byli rychlejší.
0: Ale jen proto, že ty parkety děsně vržou. Mňau. Máte jasnou výhodu.
1: Oho, s tím se směř, ty kůže kočičí.
0: Mňau, se uvidí. Zítra přijdu naposledy a bude hostina. Netopír, dušený na pavoučích nožkách. Mňau.
2: Co pořád máte s tím zítra?
0: Mňau. Bláznivej pavouku. Co pak nevidíš, že to tady všichni balí?
1: Čenda se prý z domu nehne.
0: Uvidíme, až začnou padat zdi. Já to viděla. V podnásepní uličce. Všechny baráky tam lehly k zemi. Jak myši při raní rozcvičce.
2: Určitě se pleteš. Pan Župánek přece říkal,
1: Župánek si už pije kafíčko s rumíčkem někde v nebíčku. Byl poslední nájemník, co tu ještě zbyl? A teď?
0: Mňau, se ví. Bude tady stát nějaký obchodák, podzemní garáže nebo fabrika na auta.

0: Jenom krysy opouštějí potápějící se loď.
1: Jau, já nejsem žádná krysa.
0: Snad ho přesvědčíme zítra, Čičíto, až přijedou nákladňáky a rypadla.
1: No, hoši, zítra vás oba sežeru přece.
0: Ne, já úplně zapomněl. Tak dobrou, letím do Hajan.
2: Mňaudie.
0: Tak, nazdar.
1: No tak řekni aspoň bojím. Hrajeme, ne? Tebe to dneska nebaví.
0: Ani ne.
1: Jestli máš nahnáno, tak neboj. My kočky jsme mistři v přežívání. Vezmu tě pod packu a najdeme si nějaký jiný domov.
0: Ale já žádný jiný domov nechci.
1: Domov je všude, kde si ho uděláš.
0: Ale já se tu narodil.
1: Jo, ale umřít tady kvůli tomu nechceš, viď? Tak zítra.

0: Kůž. Koukala jsi před chvilkou, tak si dej pohov.
1: Já jsem se jen chtěla zeptat, že to není pravda. Nezbourají nám to tady, že ne?
0: Jasně, že ne, Kačko. Už jsi někdy viděla zbourat tak obrovský dům?
1: Ale ťapuračku.
0: On si toho navymýšlí.
1: A ty se nebojíš, že budeme muset doopravdy odejít?
0: Jasně, že ne. A ty?
1: Trochu.
0: Hele, Kačko, byla jsi vůbec někdy venku?
2: Jasně, říkali mi kukačka drsnokačka. Než jsem se nastěhovala k vám, pracovala jsem u jednotky rychlého nasazení. Jednou jsem takhle zachránila malé hrdličky před hrozivými tyranosaury, co utekly ze zoo. Terorizovali městský park už pár dnů, než na to zavolali mě. Dorazila jsem v okamžiku, když vražedným šklebem šplhali k hnízdu. 5, ne, 6 hladových potvor. Od kořisti už je dělil poslední metr. V ten okamžik jsem chytila liánu a s hrozivým pokřikem se řítila přímo na ně. Srazila jsem je ze stromu a dala jim co proto. Umím přece karate. Pak jsem je svázala a poslala zpátky do zoologické zahrady.
0: Tyrannosauři přece dávno vymřeli a u nás v parku liány nerostou.
1: Teda, chtěla jsem říct šavlozubí tygři a chtěla jsem říct břečťan. Vždyť to vypadá skoro stejně, ne?
0: To určitě. Viděla jsi někdy liánu?
2: Jasně. Přece bych ti nelhala.
0: Jasně, že ne. Jenom trochu přeháníš.
2: Náhodou všechno jsem to zažila.
1: Zrovna tohle se mi možná jen zdálo, ale mám spoustu dalších historek a ještě dobrodružnějších.
0: Například, jak se ti zadřel šroubek a zakukala si o minutu dřív. Nedělej ze sebe superhrdinku.
2: Jsem nejodvážnější kukačka v tomhle městě, tečka.
1: A co ty? Co jsi zažil tam venku ty?
0: Já...
2: Vytáhl jsi vůbec někdy paty z pokoje?
0: No, jasně. Taky jsem bojoval se strašlivými šelmami a zachraňoval z jejich spárů nebohá ptáčátka. Mrkni na tu jizvu nad okem. A šestou nožku mám pochroumanou, jak mě zalehl kanec divoký.
2: Tak to určitě.
0: A hele, jak jsi se mohla prohánět ve větvích, když jsi ze dřeva a přišroubovaná tady na vidílku hodin?
2: Řeknu zaklínadlo a hodiny se zmenší. Nosím je pak na pořádku jako prstýnek.
0: To určitě.
2: A zrovna jo.

0: Nemohl bys mě natáhnout?
1: Mohl. Dělám to vždycky, jestli jsi nevšimla.
0: Pozor, ať nestrneš pérko.
1: Neboj.
0: Dneska v noci v hodinách strašně lupalo.
1: Vždycky otáčím klíčkem jen pětkrát.
0: Ty jsi je rozbil.
1: Kůž, nepřeháněj. To není tady. Není to v hodinách.
0: Vážně ne? Kousla jsem se z toho leknutí do jazyku.
1: Je to venku. Něco se tam děje. Jdu se podívat k oknu.
0: Tak co se děje?
1: Bourají altánek, co stojí v zahradě. Teda stál.
0: Tak je to pravda.
1: A to ještě nic neznamená. Trámy měl strouchnivělé, střechu propadlou, určitě postaví nový altánek.
0: Co ještě vidíš?
1: Pobíhá tam spousta lidí a jezdí náklaďáky, bagry hloubí obrovskou díru pár metrů od domu.
0: A co dělá jeřáb?
1: Nic, jen tiše stojí.
0: Tak to je dobrý.
1: No, však jsem to říkal.
0: Ach jo. Výhled z okna ti závidím. Já odtud zahlédnu jen modrou oblohu nebo černé bouřkové mraky a ostatní ptáky.
1: Od našeho domu se táhnou už jen pole a silnice. A na obzoru stojí les, nejkrásnější les na světě. Teď na podzim se barví žlutě a rudě, jak čičítin kožich. Neznámý svět. Určitě tam žije spousta pavouků a much.
0: Mohl bys odejít tam?
1: Možná. Ale je to tak daleko. Už strhli ty ošklivé garáže vedle, stejně z nich opadávala omítka.
0: Já se bojím.
2: Víš co, Kačko? Je čas na svačinu, ne? Nějak mi vyhládlo.
0: Ty máš nervy ze železa, Čendo. Na mou duši, úplně jak Tarzan, král džungle.
2: Ohoho, můžu ti nabídnout, muší vajíčka, to je pochutnáníčko.
0: Děkuji, brr, nechci díky.

0: Bravo! Já už se jdu radši připravit. Za čtvrt hodiny totiž kukám.
1: A teď do práce. Musím ještě promazat ozubená kolečka a hřídele, utáhnout šroubky a vymést z hodinového strojku prach. Potom vyhnat červotoče a zkontrolovat zásoby sušených much a nakonec uplést nové pavučiny do zásoby. Čendo, do večera se nezastavíš.

0: Antena nemám hlavu. 19, 20. No jo. 20 much na celou zimu. Je to trochu málo. Ale když se uskrovním...
1: Čendo! Ještě nespíš?
2: Ahoj, Čapuro. Co je?
1: Za chvíli odlétám na lov.
2: No jasně, přichází noc, všichni jdou spát, jen netopíři vstávají a jdou snídat.
1: Až se vrátím, doufám, že budeš zbalený a připravený vyrazit.
2: Jo. Vyrazit? Kam?
1: Však víš, vezmu tě sebou do lesa. Zima bude drsnější, ale nějak to zvládneme.
2: Nechci opustit dům. Narodil jsem se tady a žije se mi tu moc hezky.
1: Vždyť už sem ani žádné mouchy nelétají. Kolik jsi jich za poslední měsíc ulovil?
2: Nelítají, protože je kačka plaší.
3: Neplaším a nech si to!
1: Tyjo, ta má páru. Hele, Čendo, dům je mrtvý a mouchy to moc dobře vědí. V ostatních pokojích nenajdeš už ani nohu. I mravenci se odstěhovali.
2: Jsou tu hodiny, o které se starám. Knížky, které mám rád. Nechci je tady nechat.
1: Dobrodružství na tebe čeká venku. Ne na papíře.
2: Nech si ty svoje rady.
1: Palice dubová.
2: Leď. A už se nemusíš vracet.
1: Letím. Ale vrátím se.
3: To jsi neměl. Tomu bude líto. On to s námi myslí dobře.
2: Přestaň poslouchat cizí rozhovory.
3: Jak si jsem se nemohla vzdálit, když jsem přišroubovaná?
2: Tak to aspoň nekomentuj.
3: Proč se stekáš? Proč se pořád stekáš? Přestaň brblát.
2: Dej mi pokoj, jo? A vrať se do hodin.
3: Já se snad urazím, nebo co zrovna ty mi budeš vyčítat, že já kukám.
2: Však je to s tím plašením much pravda. Proč kukáš, když tu nikdo není?
3: Musím, jinak by ani sluníčko nevědělo, kdy má vstávat.
2: Houbeles.
3: Za celé roky jsem se ani jednou neopozdila, ani jednou jsem nezakukala předčasně, natož později.
2: No, tak to máš co dělat.
3: Jejda, už je 8. Kuku, kuku,

0: Tarzan z rodu Opů je největším z vás, řekl.
1: Huh.
0: Odpověděli opice jednohlasně. Tarzan je veliký.
2: Tahle kapitola se mi líbí.
0: Kůž, Tarzan není jako opy. Jejich zvyky nejsou jeho zvyky. Proto se Tarzan vrátí do doupěte svého vlastního rodu. Musíte si zvolit jiného vůdce, neboť Tarzan se již nevrátí.
2: Možná bys měl o Ťapurově návrhu uvažovat.
0: Kůž.
2: Myslí to s tebou dobře.
0: A nerůž.
2: A má pravdu.
0: Jestli nepřestaneš, zacpu si uši.
2: Umí jenče.
0: Jak chceš, kačko? Tohle jsou extra kvalitní špunty do uší. Z nejjemnějších pavučin. Vidíš? A už nic neslyším. Ani hlásku.
2: Ach jo, jsi tvrdohlavý.

0: Ajeje. Čičíta jde na toulačku. No moment. To není Čičíta. Ta přece našlapuje mnohem tišeji. Duchové! Starý pan Župánek si pro nás přišel z nebíčka.
1: Lucina, Helgot! To je ale blbej barák. Ani výtah to nemá.
0: Funí a nadává. To duchové nedělají. Čendo! Čendo! Někdo sem jde! Čendo! On mě neslyší. Čendo! Vyndej si ty špunty z uší! Čendo! Nikdo tu přece nebydlí. Pan Župánek byl náš poslední nájemník.
1: Tak, a jsem zpátky.
0: To snad ne. Maskovaný lupič. Pomoc! Šmaria! Kačko, co budeš dělat?
1: Barák je jak vybílený. Nikde nic, jen holý zdi.
0: Koho mi připomíná?
1: Člověk se vrátí z lapáku a všechno je jinak.
0: Poznávám ho. Soused z vedlejšího bytu, ten lotr.
1: Aspoň, že Župánek neměl žádný dědice. Jakoby odešel z rovinka včera. Všechny jeho knížky tady zůstaly. Jo, prý jsou pořádně vzácný. V antikvariátu mi za ně určitě zaplatí pár tisícovek.
0: Chce odnést knížky a Čenda si zrovna čte Tarzana a přímo na stole. Čendo, Čendo, hola, zvedni hlavu. Špunty ven, Čendo!
2: Fuj, pavouk!
0: Proboha, uviděl ho a chce ho rozmáznout. Musím něco udělat.
1: Za chvíli budeš na maďaru, ty potvor osminohá.
0: Když zakukám, třeba se lekne.
1: On si snad čte. Fuj!
0: Jenže půlnoc je až za 3 minuty. Nemůžu zakukat dřív, nemůžu. Řeknou o mně, že neumím kukat. Řeknou, že taková nespolehlivá kukačka nemá v hodinách co dělat.
1: Tak a teď budeš placatej.
0: Ale to je jedno. Musím ho zachránit. Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku.
2: Fuj.
0: Petřelec, rychle do hodin.
2: Fuj, tak jsem se lekl. Pavouk utekl. Nevadí.
3: Kačko, on krade Župánkovi knížky. Viděla jsi ho?
0: Zachránila jsem ti život.
3: Co říkáš?
0: Máš špunty v uších.
3: Já mám vlastně špunty v uších.
0: Ach jo.
3: Dobrý, už tě slyším. Musíme ho zastavit.
0: Jak asi?
3: Nějak ho zneškodnit. Je. Sebral mi Tarzana. A kapitána nemá taky.
0: Je to ten lotr z vedlejšího bytu.
3: Vždyť ten se tu neukázal celý roky.
0: Seděl ve vězení. Pamatuješ, jak pan Župánek přišel na to, že ho chtěl vykrást?
3: A jo, úplně jsem na to zapomněl.
1: Ty knížky váží snad 10 kilo. To bude peněz.
3: Nevzdělanec, barbar, darebák.
1: A teď ty zatracený kukačky.
0: Ne.
1: Vypadají hodně staře. Ty budou určitě taky hodně cení. Koupím si za ně nejmíň 3 láhve rumu.
3: Kuš, pracky pryč.
1: Jestli pak fungujou. Zkusím je pořádně natáhnout.
0: Čendo, pomoc.
3: Kša, co bych tak...
0: Strhne perko, on určitě strhne perko.
3: Přestaň.

0: Wow!
1: Ha! Dostal ozubeným kolečkem do frňáku.
2: Patří mu to.
0: Baterka se rozbila. Se nevidím. Nic nevidím. Kucinál! Au! Au, moje koleno! Zatracený stůl. Můj palec! Pomoc! Ta židle váží snad metrák!
1: No jasně, protože na ní leží všechny díly Otova slovníku naučného. Ty trumbero!
0: Knížky, zase knížky, všude samý knížky, se na to můžu... Se vrátím zítra s Kárkou. Za to mi, župánku, zaplatíš. A teď pryč. Au! Tady přece bylo zázemí! Sakra! Au! To bude nejmí zlomený. Au!
2: Netikají. Netikají. Čendo, udělej něco.
1: Jsou úplně zničené. Ozubená kolečka, pérka, všechno polámané, rozmetané po pokoji.
2: To ne, co budu dělat?
1: Já nevím.
2: Slunce už nikdy nevyjde.
1: Nesmysl.
2: Když nezakukám, svět se zastaví.
1: No tak... Neplakej, Kačko. Hlavně, že se tobě nic nestalo. Víš co? Zkus ještě usnout. Ráno moudřejší večera.
2: Teď už to nepůjde.
1: Ale půjde. Pojď sem. Tak já ti zaspívám. Spí, kukačko, spí.
2: Kuku.
1: Zavři očka svý.
2: Kuku.
1: Máma bude s tebou bdíti.
2: Kuku.
1: Hnízdečko tvý koléba ti.
2: Kuku.
1: Spí, kukačko, spí. O červíčcích sní. Dobrý. Já vím, že jsi mi zachránila život. Zahlídl jsem tě koutkem oka. Kukala jsi 2 minuty před 12. Děkuju. Kačka už je v limbu. Zkusím taky usnout. Snad ta ukolébavka zabere i na mne.

0: Dobré ráno. Hodiny netikají. Je tu děsivý binec.
1: Zloděj, nepamatuješ si?
0: Já skoro zapomněla. Tady je ale spoušť. V noci to tak nevypadalo. To je hrůza.
2: Nazdár! Je! Vám se tady prohnal uragán?
1: V noci přišel zloděj a zničil, co mohl. Hodiny...
0: Neříkej to!
1: Hodiny jsou kaput.
2: To vidím. Jsou úplně rozbité.
1: A knížky ukradl. A co neukradl, proto se vrátí.
2: Tak, to je mi líto.
3: Jsem tady a mám hlad. Jdu vás sežrat. Čičíta, královna džungle si přišla pro svou kořist.
4: Co jste jak zmoklý slepice?
3: Aha, vy nehrajete.
1: Jo, tak si posluš.
2: Čendo, to nemyslíš vážně?
0: Skočil přímo před ní.
4: Co blázníš?
1: No, prosím, sežer si mě.
4: Ale tohle se nedělá, víš? Zkazil si hru.
2: No já se picnu. Čendo, co to tu předvádíš?
0: Víš, Čapuro, já Čendovi rozumím.
4: Mazej zpátky, pavoučisko. O takovýhle vítězství nestojím. A vůbec, vy jste tady měli zemětřesení, nebo co?
1: Návštěvu. Nečekanou.
0: Nečekanou.
1: Nečekanou.
4: Oh, tyjo. Kaččiny hodiny jsou rozbitý. Kdo to udělal?
1: Zloděj. Pamatuješ na toho chlapíka z vedlejšího bytu?
4: Ne. Na toho lumpa. Vždycky mě tahal za ocas. Ale ten je přece ve vězení, ne?
2: Ha, byl. A moc dobře si pamatuje, kde se dá co ukrást.
4: A co budete dělat?
2: No, nejvyšší čas zvednout kotvy. Stěhujeme se. A co ty?
4: Už jsem nám domluvila teplý pelech v pekárně. Spousta myší a teplíčko, prostě ideál.
2: Čendo, jestli je ti líto knížek pana Župánka, tak se můžeme nastěhovat do městské knihovny. Vlastně jsem ti to chtěl už dávno navrhnout.
0: Knihovna! Vy se máte...
4: Nechci plašit, ale slyšela jsem, jak lidi dole říkali, že za čtvrt hodiny začnou bourat.
2: Čendo, zbal si svý saky paky a letíme.
1: Já nejdu.
2: Cože?
1: Leď si sám, nejdu.
4: To je ale truhlík.
2: Nechtěj mě naštvat. Řekni mi jeden jediný rozumný důvod.
1: Náš rod tady žije celé roky.
2: Blá, blá, blá. Zbyde tu jen hromada suti.
1: No, skvělé místo pro pavouky.
4: Mňau. Už to tady vážně začíná být nebezpečný. Mažu ven. Najdete mě v rohlíčkově pekárně. Leďte podél kolejí a u nádraží zahněte doleva.
2: Dík, stavíme se.
4: Čaudie, mňaudie. A už rychle prchejte. Ať se ve zdraví zase sejdeme.
0: Je pryč.
2: Kačko, ty bys taky měla mávnout křídly a zmizet do bezpečí.
0: Nech si ty rady.
2: Vy jste oba zabedněnci. Čendo, poslední varování. Skoč mi za krk a letíme. Ne. Umíněnče, ale já opravdu letím. Zavírají se mi oči únavou. Vždyť víš, že se ve dne létat bojím. Tak naskoč.
5: Ne.
0: Čendo.
5: Sbohem!
2: Zatracený blázne! Za minutku odtud utečeš po svých a ještě rád? Tak já letím. Pa! Sejdeme se u Čičíty.
1: Já adresu neměním.
2: Cc!

0: Nech mě na pokoji.
1: Ty nemáš strach?
0: Ne.
1: Máš strach. Nikdy jsi venku nebyl.
0: A ty snad ano?
1: Ne. Vzpomínám si jen na továrnu, kde mě vyrobili. A na obchod, kde si mě pan Župánek koupil. Kukačka kačka výrobní číslo 74391. Všechno ostatní jsem slyšela od tebe. Tarzan, kapitán Nemo, ztracený svět, všichni ti tyranosauři, šavlozubí tygrové, chobotnice. Kdybys mi nečetl, nevím o světě vůbec nic.
0: Aha.
1: Chtěla jsem zapomenout na to, že jsem dřevěná a přišroubovaná k bidýlku.
0: To je mně líto.
1: Ale ty to můžeš všechno zažít.
0: Já? Vždyť jsem jen obyčejný pavouk, žádný hrdina. Ani mouchy lovit neumím. Všechny zásoby sušených a zavařených much, to je pradědečkův zlatý poklad. Schoval si ho tady v hodinách na zlé časy.
1: Aha.
0: Vůbec nevím, co bych venku dělal.
1: Ale když to neskusíš, tak to nikdy nezjistíš.

0: Jdu to omrknout. Koule! Obrovská koule letí přímo na dům. Ťapura měl pravdu.
1: Zachraň se, uteč, ty to dokážeš.
0: Zatím odstřelují jižní zeď. Než se dostanou až sem, spustíme se po fasádě.
1: S Bohem, kamaráde.
0: Tačko, ty půjdeš se mnou.
1: Jsem přece přišroubovaná, já se odtud nikdy nedostanu.
0: Tak tě odšroubuju.
1: To nezvládneš, utíkej. Hruza. Kuchyňka zasažena. Strop praská. Lustr. Ve stropě je díra. Trámy to nevydrží. Všechno to na nás spadne.
0: Tarzan by to zvládl. Tak proč ne já?
1: Zasype nás to oba.
0: Matička je povolená. Ještě kousek. Ještě malinký kousek.
1: Stejně se nepohnu, běž. Za chvilku se to zřítí celé.
0: Teď už jsi volná.
1: Okna zmizela. I se zdí. Vidím ven. Koule se zhoupla. A teď míří na nás.
0: Polaně už nemůžeme. Teď je to na tobě, kačko. Leď odtud. Zachraň nás.
1: Nikdy jsem neletěla. Nedokážu to.
0: Zvládneš to. Já ti věřím.
1: Toch si naskoč. Ale bude to nebezpečné. Wow.

0: letím! Mávám křídlama! A ono to funguje!
1: Dokázala si to!
0: Celá vržu, to je legrační!
1: Však jsi dřevěná! Až přistaneme, tak tě pořádně promažu!
0: Kam zamíříme?
1: Tam, na obzor! Leží tam nejkrásnější les na světě, žíhaný žlutě a rudě, jak čičítin kožich. Určitě tam žije spousta pavouků a much a ty tam najdeš nové hnízdo, uvidíš.
0: A přiletí za námi ťapura a čičita za námi bude chodit na návštěvu. Všechno bude jako dřív.
1: Ne! Bude to totiž o moc lepší!
0: Drž se! Nabírám výšku!

0: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic ptát.

tě odpustila a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom.

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Jsou ale praštěný.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

kluci, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se turisté, zajisté rozutíkají.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Je ruka opuka skutečně obávaná čarodějnice? Nebo se jen lidé vzájemně straší hrůznými historkami? Jisté je, že královský syn zmizel tam, kde má ruka opuka své sídlo. Najdou svého syna královští rodiče? Pohádku Ruka opuka napsal Tomáš Končinský, režie Izabela Šenková. Účinkují Ondřej Vetchý, Klára Melíšková, Vasil Fridrich, Viktor Kuzník, Martin Písařík, Pavla Tomicová a další. Vyrobeno v roce 2020.
2: Poddaní krále Blahodara Copatého pátého a královny Malvíny Vlídné. Jako králův a královnin věrný a nejdůležitější rádce před vás dnes předstupuji s tímto veledůležitým oznámením. Vánoce letos zase nebudou.
3: Cože? Jak to?
4: Co to?
5: Proč?
3: Vánoce nebudou?
5: Já to tušila.
6: A to se to od princova odchodu po třetí.
7: Takhle to dál nejde.
5: Hrůza.
2: Král s královnou se vám velice hluboce omlouvají, ale prostě nemají letos na Vánoce náladu.
8: Přesně takhle jsem jim to řekl, veličenstva, ale radost toho tedy neměli. Takhle, je to už třetí rok, veličenstva, co musím vystupovat s tímto oznámením. Na královské Vánoce se přitom všichni tolik těší.
9: Tak ať si je oslaví sami, vždyť jim nikdo nebrání.
10: Ale no tak, Malvíno, máme přece vůči našim poddaným nějaké povinnosti. Královská oslava Vánoc v našem paláci je mnohaletá tradice.
9: Kterou jsme založili s naším synem, Blahodare, s Jakoubkem. Měl je tolikrát a teď je pryč a mě puká srdce steskem. Nechci o Vánocích ani slyšet.
10: Tak si to slyšela, rádce. Ale ty si s tím nějak poradíš, že ano?
8: Co mi zbývá, veličenstvo, co mi zbývá?
10: Chápej to, zmizení našeho jediného syna.
8: Jakuba řečeného neposedný. S prominutím, dalo se ale čekat, že synáček v královském paláci nevydrží věčně, že?
10: Ale jeho odchod královnu trápí. A mě konec konců taky. Měl jsem mu to tehdy zatrhnout.
9: Nikam, Jakube.
11: Ale mami, já si dám pozor.
10: Svět je velké a nebezpečné místo. A ty jsi ještě mladý.
11: Bude mi 18, tati. A jak se mám jako něco o tom světě dozvědět, když mě do něj nechcete pustit?
10: No, možná bychom ho mohli pustit aspoň ke strýci, králi Unilovi Pomalému. Co říkáš, malinko?
11: Vždyť jsem tam s váma byl už aspoň 100krát, je tam děsná nuda.
9: Ale teď bys tam mohl jet úplně sám.
11: Nuda.
10: No, strýc by tě naučil počítat ovce a spřádat vlnu.
11: To je nuda.
9: Mohl by ses konečně skamarádit s jeho dcerou, Lenorou.
11: Nuda.
10: No, možná by na chvilku na zkušenou mohl. Co myslíš, malinko?
11: Mami.
9: Já nevím.
11: Díky, mami. Díky, tati. Budu opatrný, nebojte se. Nemůžu se dočkat, až poznám svět. Yeah! Vrátím se do Vánoc. Mám vás rád.
10: Aj.
9: Nechala jsem se tehdy od tebe ukonejšit, jenomže od té doby na něj čekáme už třetí Vánoce.
10: A děti odcházejí, tak to prostě je. Ale aspoň holuba s pohledem poslat mohl, to je fakt.
8: Jestli dovolíte, vaše veličenstva, měl bych jednu radu.
9: Jistě, že dovolíme, od toho si přece rádce.
8: Rať. Rád. Co takhle vyslat za princem záchrannou výpravu?
10: A nedělá se to spíš s princeznami?
9: V čem je princ horší než princezna? To je skvělý nápad, rádce. Svolej nejlepší rytíře z celého království.
2: Na vědomost se dává výkvětu královského rytířstva, kdo najde a přivede zpět prince Jakuba Neposedu, získá jeho ruku a půl království k tomu.
10: Ale ne, ruku ne. To se dělá jenom s princeznami.
2: Tak, tedy oprava, ruku ne. Ale půl království zůstává a ruku na to. Rytíři, hlaste se na královské vrátnici.
4: Sir Smělmír Srdnatý k vašim službám. Projdu celý svět. Prohledám každý metr čtvereční. Neustanu, dokud prince nenajdu.
7: Sir Samvět Spolehlivý. K službám vám i vaší rodině. Projdu celý svět. Prohledám každý centimetr čtvereční. Utkám se s draky, obry i skřety, dokud prince nenajdu.
12: Sir Standa Sirka, k službám vám, vaší rodině, kamarádům, zvířátkům a vůbec všem, koho máte rádi. Nenechám kamínek na kamínku, najdu všechny jehly v kupce sena a s nimi i prince.
8: 660 rytířů z celého království a jeho širšího okolí se vydalo pátrat po princi Jakubovi. A ani jeden jediný se nevrátil.
10: Ani jeden jediný?
8: Poslední zprávy hovoří o tom, že prince snad vydal k východním horám. Tam však stopa končí. Po něm i po všech rytířích.
9: K východním horám? Tam ale přece sídlí strašlivá čarodějnice.
10: Tak to jsou jenom pohádky, Malvíno. No jen řekni, radce, žádná čarodějnice tam nežije.
8: No těžko říct, vaše veličenstvo. Ty hory jsou vysoké a zrádné. Málo kdo se do nich odváží. A ještě méně, kdo se z nich vrátí.
13: A ještě méně, kdo se...
9: Co to zase vykládáš za nesmysly? Můžeš odpovědět jasně?
10: Je tam čarodějnice nebo není?
8: Mohla by být, ale taky nemusela.
9: Jsi k ničemu, rádce. Stejně tak jako všichni ti rytíři. Proč si je pasoval na rytíře, Blahodare, když se neumí popasovat ani s tak jednoduchým úkolem?
10: Jestli se museli utkat s čarodějnicí, možná to tak jednoduchý úkol nebyl, drahá.
9: No a co? Od toho přece rytíři na světě jsou. Aby zachraňovali naše děti ze šlamastiky.
14: Dobré ráno. Já zachráním prince. Dojdu až do vysokých hor, kde porazím zlou čarodějnici a přivedu Jakuba zpět.
9: To je Justýna, dcera zahradníka? Ta ale vyrostla. Vždyť si je s Jakubem pamatuju jako malé děti.
8: Dívka, která osvobodí prince, no to není příliš vhodné.
14: Aha, takže podle vás je vhodnější nechat ho na pospas čarodějnici?
10: Justýnko, já vím, že jsi byla vždycky velmi statečná, ale na tomhle úkolu si vylámali zuby ti nejlepší rytíři.
14: Možná brnění, meč a titul nejsou všechno, vaše veličenstvo. Já prince Jakuba znám od malička jako svého bratra, dokážu ho najít.
9: Mám tě ráda, holčičko, jako svou vlastní, ale tenhle úkol je nad tvé síly, věř mi.
14: Když ne já, tak kdo? Koho na čarodějnici pošlete? Tady rádce?
8: No to tady, ale já mám v popisu práce radit, nezachraňovat, že veličenstva.
14: Komu jdou jen rady, tomu nejdou pomoci.
8: Cože?
10: No, děkujeme ti, Justýnko, ale budeme mnohem radši, když se budeš nadále věnovat našim zahradám.
14: Jak si přejete, veličenstvo? Místo vašeho syna se tedy budu starat o hortenzie, cesmíny a sakury.
8: To je ale drzá holka.
10: Připomíná mi tebe, malinko, když jsi byla mladá.
9: Kéž bych stále měla její energii, vydala bych se do těch hor sama.
10: Nemluv nesmysly, drahá. Kdo by se tu bez nás staral o celé království? Rádce, copak už nezbývá nikdo, kdo by prince zachránil?
8: Nevím, veličenstvo, nevím. Tady je vážně každá rada.

0: Určitě. Budu čekat, až mi poradí nějaký rádce. To bych se nikdy nedočkala. Vydrž, Jakube. Jdu si pro tebe.
1: Kam pak tak sama temným lesem, křehotinko?
0: Na východ, do hor. Hledat prince Jakuba.
1: A to se nebojíš, že by tě mohli přepadnout loupežníci?
0: Nebojím.
1: Peníze nebo život? Nebo nejlépe obojí?
0: Nebo ještě lépe. Ani to, ani to.
1: Ona z nás nemá strach? To není možný. Vždyť já sám z nás mám strach.
0: Možná jste dva. A možná jste silnější. Ale já jsem zase rychlejší. Než se stačíte rozkoukat? Než se stačíte rozhoupat? Budu v čudu. Ahoj!
1: Viděl jsi to?
2: Neviděl. Bylo to na mě moc rychlý.
1: Začínám mít pocit, že jsme na tohle povolání už moc starý.
2: Stejně se holka daleko nedostane.
1: Jo, jo, prej míří do hor. Ale tam, jak každej ví, vládne ruka opuka.
2: Jo, slyšíš nás? Ruka opuka tě chytí, i kdybys byla rychlá jako vítr.

0: Dobrý den, dobří lidé. Kudy vede cesta k východní hoře?
1: No, bejt váma, slečinko. Vůbec bych k ní nechodil. Je prej velká 50 metrů. A hrozivě se kýve ve větru. Jo.
2: Je začarovaná. Dokáže se sevřít v obří kamennou pěst a rozdrtit každého, kdo se k ní přiblíží.
3: Postavili ji obráceně, je spuštěná přímo z nebe a jen jedním vystrčeným prstem se dotýká nejvyššího horského vrcholku. Jehli!
0: Nezlobte se na mě, ale to jsou povídačky. Horské sídlo, které vypadá jako obří opuková ruka? Viděl ji někdo na vlastní oči?
1: Já ne.
2: Chraň pámbu.
3: Ale jisté je, že v ní žije strašlivá čarodějnice Hermengilda.
2: Já slyšela, že je to Triantafálie.
1: Mně říkali, že se jmenuje Božka.
0: Nezlobte se na mě, dobří lidé, ale možná se radši zeptám ještě jinde.
3: Podhorská Hlávka je poslední obydlená vesnice pod horami, děvče. Dál už nikdo nežije.
0: Aha, tak děkuju.
1: Děláš chybu.
2: My jsme tě varovali.
3: Z hor se ještě nikdy nikdo nevrátil.
0: Je na čase tuhle tradici změnit. Zbohem!
2: Ta holka je blázen. Nechte jí být. Jdeme sázet zelí.
1: Výborný nápad.
3: Jo, zelí je skvělý.
0: To je teda počasí. Ještě, že jsem si vzala svetr a šálu. To se v horách vždycky hodí.
4: To je najednou vedro. Musím si sundat ten svetr a šálu. Co to bylo? Kdo se mi to směje? Ha, a mám tě, skřítku.
5: Pust mě. Já nejsem žádný skřítek.
0: A co si tedy zač? Vypadáš
5: já
0: jako...
5: Já jsem strašlivý šutrol. Ochránce horských stezek.
0: Šutrol? Moc strašlivý mi nepřipadáš. Nech toho, proč mi cvrnkáš do palce?
5: Protože se mi směješ.
0: Tak promiň, já se ti nesměju. Jenom jsem asi ještě nikdy neviděla opravdového šutrola. Myslela jsem si, že trolové jsou nebezpeční a zlí a obrovští.
5: To já taky jsem. Nebezpečný, zlý a malinkatý. No a co? Na velikosti nezáleží. Nesuď věci jen podle toho, jak vypadají.
0: Ty mi ale připadáš spíš jako docela přátelský trolík.
5: Přišel jsem ti pomoct. Hledáš přece ruku.
0: Jak to víš?
5: Co bys jinak dělala tady v horách?
0: A ty víš, kde ruku najdu? Všichni o ní vykládají, ale připadá mi, že ji ještě nikdo nikdy neviděl.
5: Já ji viděl mockrát.
0: Dovedeš mě k ní.
5: Ruka je zlá a mocná. Koho jednou sevře, toho nepustí.
0: Musím zachránit prince Jakuba. Nebojím se ničeho. Co to děláš? Proč mi lezeš do boty? Počkej, to šimrá.
5: Jestli chceš dovést k ruce, musíš mě mít v botě.
0: Proč?
5: Milé děvče, já jsem troll. A trollové od jak živa škodí. Takže když ti chci pomoct, musím tě zároveň tlačit v botě. Jinak to nedokážu.
0: No dobře, ale... Je to teda dost podivné. Au!
5: Nemudruj a jdeme. Tudy.
0: Tamhle, na vrcholku té špičaté hory. To musí být ta ruka. Říkali mi ve vesnici, že když ji poprvé uvidím, ucítím, jak mě všemi pěti prsty

0: Vylezeš mi už konečně z té boty.
1: Pozor, někdo jde.
2: Halo, dobrý den. To je ale krpal, víte.
0: Dobrý den, tetičko. Chcete pomoct?
2: To je dobrý, děvče, děkuju. Jsem nahoře zvykla. Jenom to zdravíčko už tolik neslouží. No a to mi řekni, kde se tady v nehostinných horách bere taková spadilá dívka jako ty?
0: Přišla jsem z království krále Blahodara Copatého pátého a královny Malvíny v Lídné.
2: Pále jo, to je pěkná dálka.
0: Hledám jejich syna, prince Jakuba. Prý zmizel někde tady v horách.
2: Ale princ Jakub přece nezmizel. Ten tu bydlí se mnou.
0: S vámi?
2: No ano, tamhle nahoře v mém skromném skalním příbytku.
0: Ale to je přece sídlo strašlivé čarodějnice.
2: Ano, to já jsem taky slyšela. Čarodějnice sídlí v obří ruce, která každého, kdo se k ní přiblíží, rozdrtí na prach. Přitom jde jen o zajímavé geologické uskupení písčitého jílovce.
0: Takže vy nejste...
2: Čarodějnice? No, možná jsem. Sbírám bylinky. Dokážu vyléčit skoro všechny neduhy těla i duše. Lidé si ke mně nejdřív chodili pro pomoc, ale potom si začali vyprávět ty strašidelné pohádky a přestali. Škoda. Ale zvykla jsem si na samotu, dokud nepřišel princ. Ty ho znáš?
0: Vyrůstali jsme spolu.
2: To je báječné. Princ Jakub je okouzlující člověk. Chceš se s ním vidět?
0: Ráda.
2: Tak pojď za mnou. Udělám ti čaj z píru, třapatky a vřesu. Je báječný na klouby.
3: To je ona.
2: Co prosím?
0: To nic.
3: Je to ona, to je ta čarodějnice.
2: Jakoby to něco pískalo.
0: To jsem jen vypískla, protože mě tlačí kámen v botě. Počkejte moment.
3: Co to děláš? Nevytřepávej mě. Nechoď s ní nikam, nedělej to. Ne!
0: Hotovo, můžeme vyrazit.
2: Až se tam vyšplháme, dám ti na nohu obkládek z jitrocele. To pomůže. Ale je mi ne... Vždyť já jsem se ti ještě ani nepředstavila. Moje jméno je Božena.
0: Moc mě těší. Ten čaj je vážně moc dobrý.
2: Jsem ráda, že ti chutná. Uvidíš, že po něm zapomeneš na všechny strasti světa. Ukaž ještě tu svou nožičku uchozenou. Připravila jsem ti ten obklad.
0: Jste hodná, Boženko.
2: A to nestojí za řeč, děvče.
4: Haló? Boženko? Jsi tu někde?
0: Jakube!
4: Justino? Co tu děláš? No to je ale překvapení. Justino!
0: Jakube, já tě tak ráda vidím.
4: Já tebe taky. Boženko, kde jsi ji našla?
2: Narazili jsme na sebe ve skalách, když jsem sbírala vřes. Řekla mi, že tě hledá.
0: Všichni v království tě hledají, Jakube. Proč jsi o sobě nedal vědět? Král s královnou se kvůli tobě souží.
4: Ale já jim přece posílal vzkazy po všech těch rytířích, co sem přišli. Už ani nevím, kolik jich bylo.
2: 660, přesně.
4: No všem jsem kladl na srdce, ať mámu s tátou pozdravují, že teď žiju tady v horách a je mi tu dobře. Copak nic nevyřídili?
0: Nikdo z nich se nevrátil. Ale to je podivné, že by ani jeden z nich vzkaz nepředal.
2: No jo, plechoví panáci. Na nějaké vyřizování se vybodli a šli si někam za lepším.
0: Nevadí. Teď, když jsem tě našla, můžeme se rovnou vrátit spolu.
2: Ale kam ten spěch, děvče? Sotva si se vyšplhala na vrchol, už zase utíkáš.
4: Boženka má pravdu, Justino. Musíš to tu nejdřív poznat, je to tu úplně úžasné, uvidíš.
0: Jakube, ale co tví rodiče?
4: Víš co? Zaletíme k ním hned teď a pak se vrátíme.
0: Zaletíme?
4: No jasně. Naučil jsem se tu létat. Chceš to vidět?
0: Jakube, já nevím.
4: Nic to není. Jenom se takhle postavíš na kraj skály a necháš horský vítr, aby ti vyplnil celé tělo.
0: Jakube, co to děláš?
4: Neboj se, pojď za mnou. Roztáhni ruce.
0: Jakube!
4: A leť!
0: Já letím. To je úžasné. Připadám si jako orel vysoko nad skalami. To je tak opojný pocit. Motá se mi hlava.
4: Na to si zvykneš. Já létám denně a nemůžu se toho nabažit.
0: Je, teď můžeme zaletět k nám do království jako nic.
2: A nechceš, Jakube, nejdřív ukázat zahrady?
4: To je pravda. Vzadu za palácem jsou úžasné vysuté zahrady, Justino. Ty musíš vidět. Jsou 10x větší než královské zahrady, ve kterých jsme si hráli.
0: Ale v království na nás čekají, Jakube.
4: Ty zahrady musíš vidět. Do království můžeme zaletět potom.
2: Přesně tak, Jakube.

0: Strašně se mi líbí tady ty vysázené ornamenty z devětsilu a jestřábníku.
1: No jo.
0: Jak to ta Boženka dělá?
2: To víš, je to strašlivá čarodějnice.
0: Lidi jsou hloupí. Jak si můžou něco takového myslet o milé paní, která tolik rozumí kytkám?
3: Všichni poslouchají jenom strašidelné povídačky a bojí se té opukové ruky. Přitom kdyby Boženku poznali...
0: Nesuď věci podle toho, jak vypadají.
3: Co říkáš?
0: Nic, já jenom, že jsem s tebou chtěla někam, ale kam?
3: No jasně, chtěla se se mnou zaletět podívat do skleníku na Plišec překrásný. Tak poleď.
0: Počkej na mě, jsi jak splašený holub.
4: Rychle pryč.
5: Všechno to jde od 10 k 5.
6: Haló, drazí oddaní, podaní, kam všichni odcházíte?
7: Jdeme pryč, pane rádce.
5: Krále s královnou jsme rok neviděli, o princovi ani nemluvím.
7: Zahradník se zbláznil, co mu před rokem zmizela jeho dcera Justýna.
5: Zámek vypadá jako jeden veliký trnitý keř, celé království pustne, rozpadá
4: a
5: se.
4: A jsme co nejrychleji pryč.
6: Já už vážně nevím, co bych tomuhle království poradil. Jsou chvíle, kdy je i královský rádce v koncích. A v takových chvílích je nejlepší poradit si sám. Prostě pryč odtud, dokud je čas.
0: Sázím, sázím sazenice, co chtít od života více.
8: Koukám, že si tady pěkně prospěvuješ, panenko.
0: No ne. Ahoj, trolíku, kde ty se tu bereš?
8: Tak chvilku to trvalo, než jsem se sem nahoru vyškrábal. Poté, co mě někdo zahodil.
0: Promiň, neměla jsem to dělat. Ale ty jsi mě v té botě tolik tlačil a říkal si ošklivé věci o Božence.
8: Pravda někdy tlačí a je ošklivá.
0: Pravda? Co pak Boženka může být čarodějnice? Je to ta nejmilejší osoba, co jsem kdy potkala.
8: No, jak myslíš? Ale chtěl jsem ti ještě něco ukázat. Pojď za mnou.
0: Měla bych tu ještě dosázet kostřovu.
8: To počká, pojď za mnou, nebudeš litovat, je to kousek.
0: Dobře, už jdu.
8: Tak jsme tady.
0: V těchhle místech jsem ještě nikdy nebyla.
8: Boženka ti to tu neukázala? Zvláštní.
0: No, je to tu hezké, ale nic moc tu nevidím. Jenom tenhle velký kámen.
8: Musíš ho odvalit.
0: Odvalit? Vždyť je dvakrát větší než já.
8: Použij tenhle klacek jako páku. Ona to taky tak dělá.
0: Boženka? Ona sem chodí.
8: Každý den.
0: Proč nám o tom s Jakubem neřekla?
8: Odval kámen.
0: No, když to zvládne Boženka... To nemůže... nikdy povolit. Je moc velký. Povolil. Hluboká jeskyně, studená a tmavá.
8: Škrtni o mě a zapal si ten klacek jako pochodeň. Oheň tě zahřeje a něco uvidíš.
0: Tak, ale co to je? Velké kameny. Ne, to nejsou kameny. To jsou sochy.
8: Je jich přesně 65. Jen jediný chybí.
0: 66 rytířů? Ale to jsou přece skoro všichni rytíři, co se sem vydali na záchrannou výpravu. A co je to za zvuk? Jde tamhle zezadu. Něco tam je. Jsi tady? Kam jsi zmizel? Trolíku! Jakoby tlouklo srdce. Vždyť to je srdce.
9: Je to srdce prince Ondřeje Hrdopláště z království Utřímoří.
0: Boženko.
9: I on sem do hor jednou zabloudil. Bylo to přesně před 100 lety. Zaklela jsem ho stejně jako prince Jakuba a z jeho srdce čerpala sílu až dodnes.
0: Přece nemůže být pravda, Boženko.
4: Žádná Boženko.
1: jsem ruka opuka. Nejmocnější, nejstrašlivější, nesmrtelná. I Jakubovo srdce mi bude brzy patřit. Už jen týden a Venuše konečně vstoupí do souhvězdí Panny. Pat má moc dostouchlu, pívr

0: Ty pro mé plány příliš nebezpečná.
1: To přece nemůžeš, Boženko.
0: Dej už pokoj s Boženkou. Nesnáším to jméno. Bude z tebe krásná socha, děvenku.
1: Trolíku. Trolíku, kde jsi? Zachraň mě.
0: Tvůj kamarád utekl. Jen co jsem se objevila. Tady vidíš, k čemu jsou kamarádi. K ničemu. Jeden druhého zahodí, druhý prvního zradí.
2: To není pravda. Utíkej, Justino, já ji zdržím. Braň se, babo!
0: Ty, že mě zdržíš, odpinknu tě jako smítku.
2: Já se vrátím!
0: A teď je řada na tobě, holčičku. Kde jsi? Utíkáš? Daleko nedoběhneš. Ať tam, kde jsi stála, stojí už jen stála. Pěkná soška. Možná si ji vystavím v zahradní fontáně. Ale ne hned, aby prince nevyplašila. Teprve, až získám celé jeho srdce.
2: Ta tíha, měl jsem si vzít větší vozík. Helena, teď mi to ještě spadlo.
3: Rádce, tebe hledám.
2: Veličenstvo, jak to, že jste vyšel z ložnice?
3: Chtěl jsem se s tebou poradit, jestli neznáš nějaký recept na usnutí. Už víc jak týden jsem oka nezamouřil, ale co to vezeš?
2: Nic, jen pár drobností.
3: Vždyť to jsou všechny cennosti, co to má znamenat, rádce?
2: Uklidněte se, veličenstvo, chtěl jsem to všechno jenom jaksi přemístit do bezpečí.
3: Do bezpečí? Co pak zámku hrozí nějaké nebezpečí?
2: Zámek už dávno v nebezpečí je.
3: Jak to myslíš?
2: Co vidíte kolem sebe, králi Blahodare?
3: No nic, je tu tma.
2: No protože jsou okna obrostlá podláčím a trním, zahradník se už o nic nestará, stejně jako vy a královna. Poddaní houfně odcházejí pryč, celé království je v troskách.
3: No jo, co se dá dělat? Nemáme s Malvínou na nic sílu. Bez Jakuba zmizela z našeho života radost.
2: Pane králi, jestli chcete ještě jednu poslední radu, odejděte taky. Tohle místo je ztracené.
3: A kam bych chodil? Já jsem unavený, ale spát nemůžu. Půjdu zpátky do svých komnat sedět a koukat do tmy.
2: No, opravdu nejvyšší čas poradit sám sobě a zmizet.
4: Ale, podívej, kdo se to sem vláčí s pokladem.
5: To koukám. Vypadá to, že ho ani neuveze.
4: No.
2: Kdo jste, panové? Kdo jste? Já vás neznám. Co po mně chcete?
4: S takhle plně naloženým vozíkem nám neutečeš, kamaráde.
2: Ale pomoc! Pomoc!
6: Jsi tu, Blahodare? V té tmě tě pořádně nevidím. Co tu děláš?
3: Nic. Sedím a koukám do tmy.
6: Slyšela jsem, jak se s někým bavil na chodbě.
3: To byl rádce. Utekl nám s pokladem.
6: Oho.
3: Říkal, že máme taky odejít. Že je tohle místo ztracené.
6: Kam bychom šli? Bez Jakuba.
3: To právě.
6: Jestli jsme přece jenom neměli jít za nimi dva. Žádní rytíři.
3: A museli jsme se přece starat o naše království.
6: A jak to dopadlo? Nikdo už tu s námi nechce žít. Ani my už tu nechceme žít.
3: No, teď už je stejně pozdě někam chodit.
6: A co když není? Cope.
3: Cope? Tak už si mi dlouho neřekla.
6: Už dlouho jsme zavřeni v těchto komnatách. V zámku obrostlém trním. V opuštěném království.
3: Připadám si tu jako v hrobce. Ani nespím, ani nebdím.
6: Pořád myslím jen na jedno.
3: Kde je Jakub? Máš pravdu, Malvinko. Ještě není pozdě.
6: Malvinko. Tak už si mi dlouho neřekl.
3: No, vej. Zdravíčko, dobrý lidé. Můžeme se na chvíli ohřát u vašeho ohně?
6: Je před námi ještě dlouhá cesta.
4: Ani omylem.
5: Na to zapomeňte.
4: Tohle všechno jsme si poctivě nakradli a s nikým se o to dělit nebudeme.
3: My po vás přece nechceme nic víc než trochu tepla.
6: Blahodare, vždyť tamhle mají vozík s naším pokladem.
5: No, jakým vaším? To je náš poklad.
4: No, náš poklad. Kdo si myslíte, že jste?
7: Jsem král Blahodar Copatý pátý a tohle je má choť, královna Malvína Vlídná.
6: Momentálně spíš velmi nevlídná.
4: Král s královnou. Ti patří k pokladu, zajmem je a budeme chtít další výkupný, podej mi kudlu.
7: Ty se odvažuješ s kudlou proti královské oceli. Strestám tě, zlodějčku.
5: Meč! On má meč!
4: Je meč a zdrhej.
5: Nemůžu, ona mě chytla.
7: Smaž je, Malvíno, ať nám neutečou.
6: S radostí, pořádně je zauzluju.
4: Ale to snad ani není potřeba, přece se nějak domluvíme.
5: Jo, nic jsme vám přeci neudělali.
7: Kromě toho, že jste nám ukradli poklad?
4: To mi ne, to byl ten druhej.
5: Jo, říkal, že je královský zrádce.
6: Zrádce? Co jste s ním udělali?
4: Nic, utekl.
7: A našeho syna, prince Jakuba, jste tímhle lesem někdy procházet neviděli?
5: Ta holka, co nám kdysi utekla přece, ta říkala, že hledá prince.
6: Justína, vy jste ji viděli? Kam šla?
4: Říkala, že jde do hor.
5: Za čarodějnicí.
7: Musíme za ní. A vás si tu schováme na později. Nebojte se, spravedlnosti neuniknete.
8: Já vám poradím, jak se pěstuje nejlepší zelí.
9: No jak?
8: Ne, no zelí je zelenina. Zelí je kulatý a je zelená.
10: Jo,
8: a
10: to je ten z Brusu nový odborník na zelí?
8: Teplé je zelí,
9: ale je
8: teplý,
9: úžasný.
10: A když se, myslíte?
8: Zimě je zase úplně studený. Já jsem rádce, já umím radit.
9: Jak jen jsme tady v Podhorské Hlávce bez vás mohli vůbec něco vypěstovat? Pane zelný rádce.
8: To se taky divím.
10: Je, podívejte, někdo jde.
8: Ahrome, král s královnou. Musím zmizet mezi hlávky.
11: Dobrý den, drazí vesničané.
6: Hledáme cestu do hor.
10: Cože, do hor?
9: Do hor?
10: Řádí tam čarodějnice.
6: Ale my tam musíme.
10: No tak jak myslíte? Do hor se nejlíp dostanete cestou podél zelného pole.
11: Děkujeme, přátelé. A s Bohem.
10: S Bohem.
9: S Bohem. S Bohem.
12: Tak vydá. Královský pár se nám vydal na záchranu výprahu. Budu je nenápadně sledovat. Zeli už mám stejně plné zuby. A taky boty. Fuj, tajksl, fuj.
10: Ty, co byli ale podivní poutníci, vidíte, pane zelný rádce. Pane rádce.
9: Jakoby se po něm zelí slehlo.
10: No.
6: Podívej, cope, těch hvězd.
10: No, já. V horách je nebe nejčistší.
6: Pamatuješ si, jak jsi mi vždycky na hradbách ukazoval svou hvězdí?
10: Seděli jsme úplně nahoře, na cimbuří.
6: Je to už tak dávno. Ještě předtím, než se nám narodil Jakub.
7: Kdo je to ve tmě?
13: Uklidni se, králi, já jsem jen obyčejný šutrol u cesty.
6: Šutrol? To jsem v životě neslyšela. Ale ten hlásek je mi nějaký povědomí.
7: Jestli máš čisté úmysly, pojď blíž k ohni.
13: No jo, už se balím.
6: A vždyť je to jen kamínek.
13: Nesuďte věci podle toho, jak vypadají. Možná jsem malý, ale dokážu velké věci.
6: Už vím, cope. To přece musí být Sir Standa Sirka, jeden z rytířů, které jsme vyslali za princem. Ten hlas nejde zapomenout.
10: To máš pravdu. No to je on. Proměnil se mi před očima.
13: Děkuji vám, spanilá královno, že jsem se stal opět rytířem. Tím, že jste v kameni, tedy kamínku, poznala život, vysvobodila jste mě z toho hrozného prokletí.
7: Ale co se stalo se všemi ostatními rytíři, Sire Sirko?
13: Jsou z nich sochy. Já jsem naštěstí na takhle velké kletby moc malý, takže se čarodějnici povedla jen na půl.
6: A co náš Jakub? A Justýnka?
13: Bohužel. Justýnu ruka už zaklela taky. A na Jakuba se chystá příští noc, když Venuše vstoupí do souhvězdí Panny.
10: Aha, já to říkal. Ještě pořád se ve hvězdách vyznám.
13: Chce získat Jakubovo srdce a čerpat z něj magickou sílu dalších 100 let?
6: Nesmíme ztrácet čas. Veď nás.
9: Co pak tu tak smutně sedíš, Jakube?
14: Stýská se mi, Boženko, po Justýně. Nechápu, proč odešla tak najednou bez rozloučení.
9: To víš, chlapče, dívčí srdce bývají nestála. To zdravé, pevné, mužské srdce jako to tvoje, s tím se dají dokázat velké věci.
14: Já nevěřím tomu, že by jen tak najednou odešla. Muselo se něco stát, možná s mámou nebo s tátou. Já bych se už měl konečně zaletět podívat domů.
9: Víš co, Jakube, něco ti ukážu. Nadešel ten správný den.
14: A co to je, Boženko?
9: Uvidíš, následuj mě. A pěšky, ať mi nikam neuletíš.
14: Hahahaha.
9: Tak a teď odval ten kámen.
14: To nezvládnu, je obří.
9: Já ho odvalit dokážu a ty si na to připadáš slabý?
14: No tak, když to zvládneš ty.
0: Jsi plný síly, srdce ti buší jako zvon.
14: Páni, jeskyně a spousta soch okolo, to je nádhera, Boženko. Proč si mě sem nikdy nevzala? Co je to za zvuk? Jde ze zadu. Podívej, tamhle. Tamhle z toho výklenku, slyšíš? Ale to vypadá jako...
9: Srdce, když jsi plné síly, jako to tvoje. Teď už je staré a unavené.
14: Slyšíš? Ještě pořád bije.
9: Už dlouho ne. Vezmu si z něj poslední zbytek síly, který jsem si šetřila pro tuhle příležitost.
14: Co se stalo? Co je to za srdce? Boženko, proč jsi mě sem přivedla?
0: Protože teď mi bude patřit nové srdce. Silné a věrné. Tvoje srdce, Jakube.
14: Moje srdce, co tím myslíš?
9: Nebo, Jakube, nic to není. Jen teď budeme ještě víc spolu. Jedno tělo, jedna mysl, jedno srdce.
14: Ale...
9: Nebraň se tomu, co ti tvé srdce říká. Podej se mi. Cítíš to?
14: Ano, cítím. Moje srdce bije jen a jen pro tebe.
9: Posaď se, Jakube, jsi na konci cesty. Z téhle jeskyně už nevídeš. Nebudeš to potřebovat. Já jsem teď paní tvého srdce a tvého života. A spolu budeme vládnout horám a celému světu dalších 100 let.
14: Ano, má paní.
15: Snad jsme to stihli.
16: Jakube, myslela jsem, že už tě nikdy neuvidím.
17: Co tady provádíš s naším synem, čarodějnice?
9: No ne, to jsou k nám hosti. Sám pan král s královnou.
16: Hned pusť mého syna.
17: Pusť ho radši po dobré.
9: Chceš se postavit mocné ruce? Nebudu na tebe plýtvat čerstvě nabité síly. Kamení vojáci, rozdrťte je.
17: Ale ne. Bojovníci z kamene? Jak se mám bránit mečem proti skále?
15: Bratři moji, chrabří rytíři, jestli vaše srdce ještě úplně neskameněla, postavte se, čarodějnici. Podívejte na mě. Jsem sice malý, ale nebojím se do útoku.
0: Cože? Mé vlastní kamenné vojsko se obrací proti mně? To mě nezastaví. Kameni, stuhni, ani se nehni.
9: A je to. Teď si to vyřídím s vámi, veličenstva. Jakube, slyšíš? Chtějí mi ublížit, bráni mě.
14: Zachráním tě, má paní.
17: Jakube, co to děláš? Jsem tvůj táta.
14: Musím ochránit svou paní.
16: Nechte toho, pro boha. Oni se mi navzájem zabijí.
9: Neboj, královno. Princovo srdce ovládám já. A síla tvého muže proti mně nic nezmůže.
16: To ne! Jakube, vzpamatuj se přece. Jsem tvá máma.
14: Musím chránit svou paní.
9: Výborně. Máš je na lopatkách. Doraz je.
16: Jakube.
0: Doraz je.
16: Jakube, neposlouchej.
14: Co? Co to je?
9: Nic, jen vítr. Vykonej, co jsem ti řekla.
14: Ano, paní.
16: Jakube, copak už si nevzpomínáš ani na mě? Jsem pořád tady s tebou.
14: Justino, to jsi ty?
16: Ruka mě zaklela do kamene, ale moje srdce jí nepatří. A tvoje taky ne.
9: Zmlkni! Poroučím ti, si kámen, tak mlč!
16: Poslouchej své srdce, Jakube!
14: Justino, co se to se mnou děje?
16: Poslouchej své srdce!
9: Poslouchej, co ti nařizuju já! Skoncuj to s nimi!
14: To přece nemůžu, to neudělám!
9: Jakže, ty mi vzdoruješ?
14: Slábneš, cítím to, nemáš sílu. Chtěla jsi ji vzít mě, ale moje srdce ti nepatří. Patří těm, které mám doopravdy rád.
9: Co to povídáš, Jakube? Mě máš přece doopravdy rád.
14: Nemám. A už ti sloužit nebudu.
9: Ale Jakube, Jakubku, to jsem přece já, tvoje Boženka. Co pak si nepamatuješ, co jsi u mě všechno zažil? Co tu děláš? Nach mě, slyšíš? Pust mě! Ne, Nepouštěj mě! Hlavně mě nepouštěj! Letíme hrozně vysoko, co to děláš?
0: Co to děláš?
9: Já spadnu, no tak! Přece bys mi neublížil, já jsem ti celou dobu pomáhala, co pak to nechápeš? Dám ti všechno, co budeš chtít, no tak!

0: Malvínko, si v pořádku?
1: Kde je Jakub?
0: Odletěl pryč i s čarodějnicí. Celý ten její zámek se sesul k zemi.
1: Pro boha, nezůstal pod ním?
2: Já ne. Ta čarodějnice zůstala pohřbená pod svou rukou z opuky. Snad už napořád.
1: Jakube!
2: Mami!
0: Synku!
2: Táto!
0: Podívejte, všichni rytíři ožili.
3: Sir Smělmír Srdnatý, k vašim službám.
4: Sir Samběc Spolehlivý, k službám vám i vaší rodině.
5: Sir Standa Sirka jsem taky vždy k službám, třeba jen tím nejmalinkatějším dílečkem.
6: Přestože jsi nejmenší, zachránil si nás všechny.
5: Ty jsi zase měla nejpevnější srdce, statečná pano Justýno.
2: Justýno? Justýno!
6: Jakube!
2: Já už tě nikdy nepustím, slyšíš? Justýnko, budeme pořád spolu.
6: Slyším a souhlasím.
1: A já taky souhlasím, děti moje.
0: No teda, já se tu snad ještě rozpláču.
5: A proč by ne, pane králi? Nepláče přece jen ten, kdo nemá vůbec žádné srdce.
0: No, tak vzhůru zpátky do království. Myslím, že tam máme co napravovat. A začneme pěkně od lesa. U loupežníků.
7: A jdu pozdě. Myslel jsem, že budu všechno jenom pozorovat a přidám se na vítěznou stranu. Ale než se člověk vyškrábe až sem nahoru, fuj, tajksl.
8: Ne, nejdeš pozdě, milý rádce. Ještě to můžeš spoustu dokázat.
7: Co je to za hlas? Jako by šel od někud z hlubin. Tady jste propasti.
8: Sestup dolů ke mně. Najdeš tu všechny poklady a moudrost. Vybudujeme spolu nový palác. Budeme vládnout horám i světu.
7: To nezní vůbec špatně. Ta propast mě úplně přitahuje. Jako ale velmi mě přitahuje. Mám v ní úplně jako zavrhať. Já ale nemůžu odolat. Já ale...
6: Podívej, Jakube. Přišel pohled od krále s královnou z království u Třímoří.
2: Ukáž.
6: Ahoj, děti. Máme se tu dobře, vaří tu chutně, moře jsou fajn. Vaši blahodar s Malvínou.
2: No, to se teda rozepsali. A nějakou radu, jak se tady zatím máme starat o království, tam nepřidali.
6: Tak jim tu dovolenou přej. Sloupežníky si to vyřídili, Vánoce se už zase slaví, do království se vracejí lidi, je to prostě veselo.
2: No ale co, když se něco stane?
6: No, tak to si budeme muset poradit sami. Nemůžou tě přece celý život tát z brindy maminko s tatínkem.
2: Cože? Justýno,
6: no.
2: To odvoláš.
6: Neodvolám.
2: To odvoláš, Justýno. Počkej, já ty chytím. Já ty chytím, Justýno.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi Hurvínkovy příhody? Tak v tom případě se vám následující pohádka bude určitě moc líbit. Spejbl s Hurvínkem dostanou nadmíru těžký úkol. Rozesmát smutnou princeznu a zbavit království tříhlavého draka. Pohádku Hurvínek a drak napsal František Nepil. Režie v roce 1977 Jan Berger. Účinkují Miloš Kiršner, Jurga Kotrbová, Josef Velda a další.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den. Prosím doktora Spejba.
0: Moment, prosím. Už jste byl u nás v ordinaci?
1: Nebyl.
0: Nebyl?
1: Ne, prosím.
0: A kdy naposled?
1: Já u vás v ordinaci nebyl ještě nikdy.
0: Tak na to vezmeme novou kartu. Jméno, příjmení, dívčí jméno, rok a místo narození, povolání.
1: Jsem královský komorník.
0: Bydliště nynější, bydliště dřívější, bydliště budoucí, adresa nynějšího, minulého a budoucího zaměstnavatele a adresa toho, kdo vás nezaměstnává.
1: Sestřičko, já jsem královský komorník.
0: Já nejsem zdravotní sestřička, já jsem bratřiček. Otec, matka, praotec, pramatka, děda, babička, sourozenci, strýc, teda kmotr, kmotra.
1: Já nepřišel na žádné vyšetřování, já přišel...
0: Tak. Číslo občanského průkazu, staré číslo nového občanského průkazu, nové číslo starého průkazu a průkaz o starých a nových číslech.
1: Jsem královský komorník a chci naléhavě mluvit s doktorem Spejblem.
0: Tak proč to neřeknete hned? To na to potřebujeme novou kartu. Jméno, příjmení, dívčí jméno, rok a místo narození.
1: No to je neslýchané. Já prosím přišel...
2: Co je to tady za hluk? Co si přejete?
1: Jsem královský komorník její výsosti a hledám doktora Spejbla.
2: To jsem já. Kartu máte, bratříčku?
0: Jsem, ano, pane primáři.
2: Už jste u nás byl?
0: Nebyl, tatí.
2: A kdy naposled?
1: Ještě nikdy jsem zde nebyl.
2: Že by na to musela být nová karta.
1: Jsem královský komorník a přicházím oznámit, že...
2: Řekněte a...
1: Doktore Spejble, já přicházím...
2: Řekněte a...
1: A...
2: Ještě jednou.
1: A...
2: A B...
1: B...
2: Řekněte C...
1: C...
2: A D...
1: D...
0: Ať řekne E...
1: E...
2: Člověče... Vždyť vám nic není. Proč za mnou vůbec chodíte?
1: Protože se máte dostavit a to neprodleně za naší princeznou.
0: No nazdar.
2: Pro pána krále. Ona přišla... Už na mě řada?
1: Ovšem, že ano.
0: Ona se furt ještě pořád nezasmála, princezna?
1: Bohužel? Ne.
2: On ještě vůbec nikdo nerozesmál. Nikdo z mých kolegů, doktorů, ji nevyléčil.
1: Nikdo. Povede-li se to vám, doktore? Odměna vás nemine.
2: A když se to nepovede?
1: No, pak vás nemine pravý opak.
0: No jo, pane královský Koperníku, ono je to taky někdy těžký.
1: Poroučím se. A nezapomeňte, neprodleně.
2: Potěšení bylo na mé straně.
0: A je to, tatí.
2: Taky se musíš pustit každého toho, od čeho tě tu mám.
0: Já myslel, tatí, že je to pacient, že ano. Tak jsem začal vypisovat jeho evidenční kartu a on to byl zatím on.
2: Vypisovat evidenci? Tu si teď dej za rámeček. Evidenci.
0: Když já myslel...
2: A jak to, že ji vypisuješ tuškou? Co je to za nápad tuškou? Od kdy se vypisují evidence tuškou?
0: Protože jsem pero musel půjčit.
2: Jak to musel? Komu?
0: Tomu drakovi.
2: Drakovi?
0: Tomu s třema hlavama, tatí. Že potřebuje napsat dopis, tatí, ten drák.
2: Komu, prosím tě?
0: To já nevím. Ona mu jedna hlava mluvila přes druhou. Ale měl jsem z něj strach, tak jsem mu to pero radši půjčil. I dopisní papír.
2: No, to si měl ještě oblízat známku, aby to měl jo se vším pohodlím.
0: Já mu ji taky oblízal a přilepil, tatí. Teď už jistě píše. Všimně se, že je za lesem ticho. Jinak se ty hlavy věčně o něco hádaj.
2: Já budu taky za chvíli ticho. Jestli princeznu nerozesměju, tak mě šoupnou do hladomorny, až budu černej. To je dneska den.

0: Já nevím, první hlavo, jestli by nebylo lepší tam prostě zaletět. Že jo, co? Zaletět.
1: Já ti nerozumím, druhá hlavo. Nemůžeš mluvit trošku nahlas?
0: Aby se tam spíš zaletělo.
2: Ale žádný zaletělo. Dopis je dopis. Však když jí pošleme písemnou nabídku...
0: Jenže, dopis musí mít taky titul, taky oslovení, třetí hlavo. Že jo? Co? Oslovení.
2: No a víc hlav, víc ví. Jsou přece tříhlavé drak, ne? A když se dáme metře hlavě dohromady, tak vymyslíme i titul.
1: A jak ji mám titulovat?
0: No, třeba Drahá Sani. Že jo, co? Drahá Sani, co?
2: A nebo Ctěná Dračico.
1: Cože? Já vám nerozumím ani slovo.
0: Ale Ctěná Dračice.
1: A proč Strašnice?
0: Dračice, ne Strašnice. Že jo, co? Dračice.
2: No, ať tam napíše Překrásná Sani.
0: Ano, to. Překrásná, tedy to je, že jo, co? Jak se jí třeba krásně čoudí z čumáku. Že jo, co? Z čumáku.
2: A jaký plameně jí zhobelí ta jo.
0: Napiš. Překrásná Sani, vím, že žijete sama, zrovna tak jako já, tříhlavá.

0: ruku.
1: Ale co požádat o roko? Však není žádná mlenářka nebo jiná člověčina, abych psal takový nesmysl.
0: Jaké nesmysly, třetí hlavo, to je slušnost požádat jí o ruku. Že jo? Co? O ruku.
1: Jenže je to přece sáň, ne? No, je to dračica, ne? Tak jí musíš požádat o nohu.
2: O nohu, pravda, o nohu.
0: A taky třeba slíbím, že jí každé ráno rozdělám v hubě oheň. Že jo? Co? Oheň.
1: Ale to taky nende. Hoba je neslušný slovo.
2: Nahlas, vždyť vám nerozumím ani slovo.
1: Hoba, že je neslušný slovo.
0: No tak ať napíše v kamně.
1: No vidíš, to hned vypadá zdvořileš.
2: Jenže, jak se takový dopis zakončuje?
0: No, jak? Třeba, čekám netrpělivě na vaši odpověď.
1: Takový dopise končívajou taky vesele. Třeba, hele, koc, koc, koc, ať tě bleche štípajou celou noc.
0: Ale to je strašné, třetí hlavo, to je strašné.
1: No strašný jo, ale je to švanda.
0: Ale podepiš to první hlavo a basta fidli, že jo?
2: Nahlas.
1: Podepíš to a basta fidli.

0: Přeje si vzácná princezna buchtičky se šodou?
1: Nepřeje, komorníku. Buchtičky se šodou jsou moc sladké.
0: Přeje si vzácná princezna slavičí jazyčky s citrónem?
1: Nepřeje, s citrónem jsou moc kyselé.
0: Přeje si vzácná princezna mandle se šlehačkou?
1: Nepřeje, mandle jsou moc hořké.
0: Přeje si vzácná princezna vůbec něco?
1: Ne, vzácná princezna si nepřeje vůbec nic.
0: Tedy vzácná princezna si nepřeje vůbec nic?
1: Ne, já si něco přeju.
0: A co si přeje vzácná princezna?
1: Když já nevím, když já jsem taková otrávená a nikdo mi nepomůže, nikdo mě z toho nevyléčí. Koho to sem zase čerti nesou?
0: Pozval jsem další lékaře.
2: No ovšem, doktor Aspirin, tak vstupte, doktore.
3: Dobrý den, nařídili jste, ať přijdu, tak jsem přišel.
0: Doktore Aspiríne, toto je naše vzácná princezna. Jak asi víte, doktore, vzácná princezna trpí vleklou nesmavostí. Chce být veselá, nechce být otrávená, chce se prostě vyléčit.
3: Pochopitelně, jenomže já...
0: To se už nepodařilo 50 takovým lékařům, jako jste vy.
1: A všichni jsou teď v hladomorně. A vy tam půjdete taky, jestli mě nerozesmějete natrvalo a hned?
3: Ono je totiž u každé takové choroby zapotřebí.
0: Žádné vytáčky. A začněte, doktore.
3: No, dobrá.
1: Komorníku... On si připravuje injekci.
0: Ano, já to vidím.
1: A jakou veritánskou? Řekni mu, že injekci nechci.
0: Doktore, vzácná princezna injekci nechce.
3: Já léčím jedině injekcemi.
1: A bude to bolet?
3: Co vás to napadá? To jen tak polechtá. To se smíchy neudržíte.
1: Ne.
3: Podržte vzácnou princezničku, pane komorník.
1: Ne, já nechci.
3: Nohy strčíme pod truhlu, dobře, aby nekopala.
1: Ne, injekci ne.
0: Do žaláře nebo do hladomorny, vzácná princezna?
1: Do vězení, do žaláře i do hladomorny. To by udělal skválně.
2: Tak prosím, tudy, doktore, tam už se o vás postarají. Vstupte.
4: Ruku líbám, vaše zářivosti. Já jsem, prosím...
1: Kdo je to?
0: To je další lékař, vzácná princezna. Oh.
4: Doktor Spejbl slunečnosti.
1: Do žaláře.
4: Ale urozená svítivosti...
1: Do žaláře a hned.
2: Tudy, prosím, doktore, tudy. Tam se už o vás postarají.
4: Ale slečno princezno, milost paní.
1: Do žaláře. Jako s tamtím.
2: Jistě, že vzácná princezna.
1: A oběma hlavy dolů.
4: Ach jo, tak to vidíte, pane kolego. Kdo z nás by se nadál, že budeme ode dneška bručet spolu tady v žaláři?
3: No možná, že přijdeme i o hlavu.
4: No, to mě nejvíc mrzí. Je. Co budeme dělat?
3: Co kdybychom vzbouřili naše pacienty?
4: Moji pacienti se cítí bezpečněji, když tu sedím, víte?
3: A co přepadnout žalářníka? Vezmeme mu klíče od žaláře a cupy tuty ven.
4: Člověče, vždyť je to úplný zápasník.
3: No to je, ale jak jinak ho připravit o ty klíče?
5: Tati!
4: No, něco vymyslit musíme. A já vím co, já už vím co.
3: Podívejte se, pod okny žaláře stojí váš Hurvínek.
5: Páťuldo!
4: Hurvínku, synáčku zlatej, ty jdeš jako na zavolanou.
5: Tati, co myslíš, že bych měl pro tebe udělat?
4: To vím už docela přesně, Hurvínku. Baječný koňak.
5: Cože?
4: Baječný koňak.
5: Tati, Prosím tě, ty se potřebuješ dostat ze žaláře, a ne vaječný koňák.
4: Vždy ty hlupáčku, o tom jde. My ho tady s panem doktorem Aspirínem dáme vypít žalářníkovi, ten usne jako špalek, my mu vezmeme klíče a odemiky budeme venku.
5: A jak se dělá vaječný koňák?
4: Ale snadno. Dávej pozor. Vezmeš 4 vejce a vanilkový cukr, vejce rozklepneš a utřeš. Opakuj mi to.
5: Rozklepnu 4 vejce?
4: No dobře.
5: Vezmu hadr a utřu to.
4: Žádný hadr. Cukr.
5: Co cukr?
4: No cukr, ten utřeš.
5: A není ho škoda?
4: Čeho?
5: Toho cukru.
4: Ten tam musí být.
5: A nestačilo by utřít ta vejce jenom s žinkou?
4: S cukrem je utři. Žinka, ta ucpává krk.
5: Všecky 4?
4: Co 4? I 8 krků ucpe.
5: Jestli všecky 4 vejce.
4: No ovšem, ale jenom žloutky.
5: Bílky ne?
4: Říkám, že jenom žloutky, tak se rozumí samo sebou, že bílky ne.
5: A co mám dělat s bílkami?
4: Nic. Co bys s nima dělal?
5: Nemusím je nacpat naspátek do skořápek?
4: Dej je do hrnku a do sklepa.
5: Do kterýho?
4: Máme přeci jenom jeden sklep, ne?
5: Ale hrnku máme plnou kredenc.
4: Tak do nějakýho umytýho.
5: Takový tam není ani jeden.
4: A to je nějaký problém? Vezmu špachtli, vydlabu to, voškrabu to, šmirgl papírem a hrnek bude jako novej.
5: A co udělám s těmi žloutky?
4: Nakápeš na ně kondenzované mléko.
5: Cože?
4: Kondenzované mléko. Ty nevíš, co je to kondenzátor?
5: Vím, to je takový ten v elektrice.
4: No správně, podle něho se kondenzované mléko jmenuje kondenzované mléko. To nakapeš na žloutky a zaliješ čistým lihem, rozumíš?
5: Rozumím, tati.
4: Tak běž.
5: A kde vezmu ten kondenzátor?
4: Jaký kondenzátor?
5: Co ho mám zalít lihem?
4: Žádnej kondenzátor, to mléko se žloutky.
5: Zaleju lihem.
4: No ovšem, ten mám v ordinaci.
5: Ten kondenzátor?
4: Ten líh.
5: A kde jsou klíče od ordinace?
4: No jako normálně, pověsil jsem je do psí boudy.
5: Do psí boudy?
4: No ovšem, takhle tam sáhneš a vezmeš si je.
5: A co kdyby mě přitom klofla sojka?
4: Cože?
5: Co kdyby mě přitom klofla sojka?
4: Tak vezmeš klacek a přetáhneš ji přes hlavu.
5: A kdyby mě klofla ještě jednou?
4: Taky přetáhneš ještě dvakrát, no. Počkej, a co tam vlastně dělá sojka?
5: Kde?
4: Ve psí boudě.
5: Já nevím, ona je tam sojka?
4: No zřejmě je, že ji tam ten pes nechá.
5: Se taky divím. A kdo ti řekl, že je tam sojka?
4: No nikdo, to slyším poprvně.
5: Já taky.
4: A kde je ten pes?
5: To taky nevím, snad v ložnici.
4: A toho tam necháš?
5: Já za ním nechtěl chodit, kdyby se zrovna převlíkal.
4: Hele, tak jdi, vyžeň toho psa na dvůr a udělej ten koňák.
5: Čau, tati, připravte se k útěku.

0: člověčinu.
1: Já taky, já taky. A helejme se, podívejme se, on tu byl pošťák, že jo, co? On tu byl pošťák.
0: Cože? Já ti nerozumím ani slovo, druhá hlavo. Nemůžeš mluvit trošku nahlas.
2: Čil tu byl listonoš, no, přinesl psaní.
0: Na mě jde také spaní, to bude tím horkem.
1: Podívejte se, podívejte se. Ctihodný, tříhlavý drak, skalní svůj u lesíka, poštovní směrovací číslo 5.
2: Však ta si nějak pospíšila. Ta je do té veselky celá hr. No tak čtí, co píše druhá hlavo.
0: Raději to přečtu já, vás by nebylo slyšet. Můj milý tříhlavý draku, podívejte se, tam má úhledný nohopis.
1: A píše můj milý draku, že jo, co? Můj milý.
2: Však povídám, že je do té veselky celá hr.
0: Děkuju ti za nabídku k sňatku, ale tu svatbu pusť z hlavy.
1: Cože?
2: Cože?
0: Tu svatbu pusť z hlavy. Já si ve svých letech vezmu na starost tři krky to zrovna. To bych byla hloupá.
2: Tak ona mě nechce?
1: Nechce, že jo, nechce.
0: Žij blaze, tvá saň, to budu pořád sám.
1: Jako prst, že jo, jako prst.
2: Jako kolík.

0: Toto trvalo. Udělal z ho dost?
1: Cím ano, tatí, plnou flašku.
0: Tatí, uvaž na ten pro vás. Vytáhneme jí sem do okýnka.
1: Cím ano, tatí.
0: Udělej ještě jeden uzel.
1: Jsem udělal dva.
0: Tak udělej tři, jistota.
1: Jsem udělal tři, ale řekl jsem jen dva.
0: Tak co říkáš dva, když jsou tři?
1: Já myslím, že když jsou tři, tak stačí říct dva.
0: Tak já ji vytáhnu. Doktore, aspiríne, podržte mi pro jistotu ten konec.
2: Ovšem, že ano, pane kolego, už ho držím.
1: Opatrně, tati.
0: Žádné strachy. No, už je tady.
1: Co mám teďko dělat já, tati?
0: Schovej se někam do křoví a buď na dohled a na doslech. My počkáme, až přijde žalářník, žáno.
2: A pak to s ním spouknem. Žáno.
0: Já doufám.
2: Jestli tedy má rád vaječný koňak.
0: A proč by neměl? No jo, ledaže by byl sražený.
2: To snad ne. Proč by byl sražený?
0: No jo, no právě. Víte co? Doktore, raději ho snad ochutnáme. To by tak scházelo, aby se srazil.
2: Není sražený?
0: Mně se nezdá. Lízněte si taky.
2: Ukažte.
0: Je sražený?
2: Není, leda trošičku nakyslý.
0: No to by teda scházelo. Půjčte to sem. Nakyslý není. Možná moc sladký. Okoštujte to ještě jednou.
2: Kdepak moc sladký? To spíš nahořklý.
0: Šmonku, to nestrašte mě.
2: Vám se nezdá nahořklý?
0: Ne, ale nevím, jestli je tam dost vanilky. A nebo jestli tam neměl Hurvínek dát ještě jiné koření.
2: Ukažte. No, nevím. Leda zázvor.
0: Děte, co pak se dává do vaječného koňaku zázvor?
2: Ale nedává.
0: No to se ví, že ne. Prosím vás, zázvor.
2: A umíte tu písničku o tom zázvoru?
0: To se ví, že umím. Jak bych neuměl. Jakou vlastně?
2: Běží liška k táboru, nese pytel zázvor,
0: ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. Jo, to umím.
2: Jo, tak si ji zaspíváme.
1: Tak.

0: Rozpicha, jej pyta, rozpicha.
1: A ty, co tam děláte takový virvá?
0: Mně se zdá, doktore, že se trošku ulejváte.
2: Já ulejvám, ale mně se chce spát.
0: Já vám dám spát, koukněte se na mě. No, chce se spát mě?
2: Nechce.
0: Chce. Chce, abyste věděl, ale nepodám se. Hele, doktore, vy se teď trošku vyspinkáte, ale nejdříve si zaspíváme písničku o tom, jak běží liška k zázvoretek k táboru, ano? Běží liška k

No, nazdar. Toto ta Tilda zase vyved. Teď abych šel až za princeznou a uprosil ji, jestli se dá.

0: pořád houká, komorníku?
1: To je drak, vzácná princezna.
0: Takhle vije celou noc. Nemohla jsem ani usnout.
1: Asi má nějaký žal, vzácná princezno.
0: Jaký může mít žal, když žije v mém království? Musím já tohle poslouchat?
1: Nemusíte, vzácná princezno.
0: Právě, že musím. Musím, i když nechci.
1: Pravda, že musíte, vzácná princezno.
0: Jak to, že musím? Nemusím nic, co nechci. Proč mu nikdo neusekne hlavu?
1: Každý se ho bojí, vzácná princezno.
0: Nařizuji, aby první, kdo za mnou přijde, usekl tomu drakovi hlavu.
1: Drak má ale 3 hlavy, vzácná princezno.
0: Tak mu usekne všechny 3. Nebo přijde o hlavu on.
1: Velmi správně, vzácná princezno. Zrovna někdo jde. Vstupte!
2: Dobrý den.
0: Kdo to je a co chce?
1: Kdo jsi a co chceš?
2: Já jsem, prosím, Hurvínek a mám tady k uctivé slečně princezně urozenou prosbu, pane královský Koperníku. Jestli by mi pustila domů taťuldu, pane Koperníku, protože je mi bez něho strašně smutno a se spoustou věcí si nevím rady.
0: Řekni mu, komorníku, že musí nejdřív zprovodit ze světa draka. Chci, aby už byl sticha.
2: A kdybych ho přemohl, tak byste mi pustila, taťuldu?
0: To by se vidělo.
2: A když ho nepřemůžu?
1: Tak budeš o hlavu kratší. Sbohem.
2: No,

0: No ovšem, že jsem, hurvínku.
1: Tak strč hlavu do okýnka, ať nemusím tolik křičet.
0: To nemůžu, synáčku, já jsem přikovaný na řetězu.
1: Tatí, já byl u princezny, aby tě pustila.
0: No vidíš, a co ona?
1: Že já bych nejdřív rozsekal draka na cimpr-campr.
0: A co ty?
1: Já nevím. A co ty?
0: Já taky nevím. A co ty?
1: Já taky nevím. A co ty?
0: Pro pána krále, co pořád meleš to samý?
1: Já přemýšlím, jestli bych toho draka přeprál.
0: Tak o tom ani nepřemýšlej.
1: Kdybych ho přeprál, tak bych tě třeba dostal ven.
0: Jenže drak není jezevčík, víš? A ani s jezevčíkem nejsou žádné špásy.
1: Já bych se ho nebál, kdybych věděl, že ho přeperu.
0: Jenže ho nepřepereš, tak se radši boj.
1: Kdybych věděl, že ho přeperu, tak bych se do něj pustil.
0: Radši se do něj nepouštěj.
1: Já se do něj klidně pustím. Jenže co, když ho pak nepřeperu?
0: Podívej se, hurvínku, s tímhle drakem se neper. Tohle je docela hodný a užitečný drak.
1: Jak užitečný?
0: No jak, jako třeba sýkorka.
1: Ten ptáček?
0: Jistě. Ta, co se sbírá tolik škodlivýho hmyzu, kolik sama váží.
1: A kolik sama váží?
0: To já nevím. Asi 10 deka.
1: Čili spotřebuje 10 deka škodlivýho hmyzu, žáno?
0: No, pochopitelně.
1: Takže, když spoliká 10 deka, tak už neváží 10, ale 20 deka.
0: Jak to?
1: Protože 10 deka vážila předtím, ne?
0: No samozřejmě, že ano.
1: A 20-deková sýkorka také si sbírá tolik, kolik váží?
0: No ovšem.
1: Takže pak váží 40 deka.
0: 20 a 20 je

0: 40 deka.
1: To už je pomalu jako koroptev, viď, tatí?
0: Samozřejmě. Nebo jako malý bažant.
1: Asi sbírá 40 deka hmyzu, takže když přiletí taková užitečná síkorka na dvůr o Vánocích, tak se pod ní prolomí klepadlo.
0: Ježíš, ty tu plácáš o síkorkách a mně jde o krk.
1: Já si to chtěl jen objasnit, tatí.
0: Tak už je ti to, doufám, jasné.
1: No akorát, že když taková síkorka prolomí klepadlo, takže už pak vlastně není užitečná, tatí.
0: Šmankote, přestaň už s těma síkorkama a myslí na mě a na draka a ne na to, jakýma broukama se co živí.
1: A čím se vlastně živí drak?
0: No, drak, to přece ví každý, že takový drak se živí...
1: No, čím?
0: A víš, že máš báječný nápad?
1: Že jo?
0: No, úplně báječný.
1: Tak vidíš. A jaký mám vlastně nápad?
0: Že draci se vždycky živili princeznama.
1: Že ano, tatí.
0: Tomu našemu drakovi něco je? Slyšíš ho, jak vyvádí?
1: Já celou noc nespal.
0: Tak si vezmeš můj doktorský plášť a vypravíš se za ním.
1: A prohlídnu ho. Řeknu mu, řekněte a...
0: A když to řekne zastřeným hlasem, tak mu předepíšeš princeznu jako medicínu.
1: A když to řekne jasným hlasem?
0: Tak mu ji předepíšeš taky.

0: Dobrý den, takový velký drak a takový nářek, co pak nám to schází?
1: Já ti nerozumím ani slovo. Nemůžeš mluvit trošku nahlas?
0: Já jsem doktor Hurvínek a jdu se podívat, co vás trápí.
2: Ona mě trápí, ona mě nemá ráda, že jo, nemá.
0: Šmarku, otevřít, přijdu o uši. Kdo vás nemá rád?
3: Ta dračica poslala mě psaní, že mě nechce.
0: Nechce, nechce. Já si ani nedivím, že vás nechce. Jen se podívejte, jak vypadáte. Kruhy pod očima, že by se na nich mohla houpat. Co vlastně jíte? Žaludek vás nezlobí?
2: Oh, co? Trávu a Vojtěšku, že jo, co? A řípu a jete.
0: To se teda nedivím, že takhle vypadáte. Co pak to je nějaká strava pro draka? Čím pak živili například vaši bábu?
1: Ježi, babu živili vždycky netopírem.
0: A čím se živil například váš děda?
2: Děda, čím se vlastně živil děda, třetí hlavou?
3: No čím, princezna má přece druhá hlavou.
2: A, princezna má, že jo, princezna má.
0: No tak vidíte.
3: Ten spocíval takových Habsburků a Hohenzollernů.
2: A babička taky, že jo? Babička.
3: Babka, no. Ta měla nejraději Lucemburky.
0: A žádnou řípu, ani Vojtěšku.
2: Herdek trápí. Já dostal chuť na princeznu.
3: No počkej, já sovčil. Ještě vůbec princezne?
0: To se ví, že jsou. Zrovna u nás na zámku.
2: A myslíš, že by mě postavila na nohy, že bych neměl kruhy pod očima.
3: No a nebyl pak tak opuštěný?
0: Když si odnesete princeznu, budu k vám chodit i s tatuldou sobotu co sobotu a opuštěný nebudete.
3: Na mou dušu, na 100 hříchů.
0: Na mou duši, na 100 hříchů.
3: Tak pro ňu letím a včil.
1: Co to povídáte, kam to letím?
2: No, přece pro princeznu první hlavo, že jo? Pro princeznu!

0: vzácná obludo, na první nádvoří přistála strašlivá princezna. Vzácné nádvoří, na první princezně, totiž ne, vzácná princezno, na prvním nádvoří přistála strašlivá obluda.
1: A zase nějaký lékař?
0: Ne, vzácná princezno, drak s třemi hlavama, totiž s třemi hlavami. Zkrátka uboural kus žaláře a schodil bránu.
1: Zavolejte stráže, ať ho odvedou do hladomorny.
0: Poslušně hlásím, že utekli.
1: Kdo utekl?
0: Stráže, vzácná princezno, dále vrchní velitel stráží, spodní velitel stráží a náčelník těch velitelů.
1: A co to vlastně hledá ta obluda?
2: Tebe, princezničko, tebe.
1: Odveď ho do hladomorny, komorníku, já se na takového šerdného tříhlavého netvora nebudu dívat.
3: Vidíte, tam mluví nahlas. Té rozumím každé slovo.
4: Ale kdo je u tebe šeredný netvor, teca pocho?
1: Ty a alou do hladomorny!
4: To zrovna te pometlo, šup do hobe, odnesem si tě do jeskyně k obědům.

0: Tak jsme zase doma.
1: Všude dobře, doma nejlépe. Viď, taťolínku.
0: Velice, velice správně, Hurvínku. Jenomže, jak se tak dívám...
1: Co pak?
0: Tady je Elend.
1: Cože?
0: Je, to je ale Elend.
1: Podívej se, taťuldo, ty bys měl teď myslet spíš na takové základní věci.
0: Já se tak těším domů a přijdu do takového Elendu.
1: Tati, ty bys měl jít do dračí jeskyně a poděkovat za to, že jste ze žaláře venku. Vděčnost je vděčnost, tati.
0: Hele, o mě strach mít nemusíš. Já tu vděčnost projevím rozhodně dřív, než ty tenhle ten Elend uvedeš do náležitého stavu.
1: Ona je ta spodní vrstva stejně ještě po tobě, tati.
0: Jenže já koukám na tu vrchní vrstvu.
1: Ta je na té spodní.
0: Člověk umírá v hladomorně strachy, co asi dělá chudáček synáček, žano? A on tady dělá takový Elend.
1: Taťuldo, měli jsme už dávno být u toho draka. On byl tak smutný, že je pořád sám, taťuldo.
0: Budeme tam hned. Ale nejdřív mu nařežu.
1: Za to, že tě vysvobodil, no dovol, tati.
0: Ale počkej, nech mě domluvit. Kytku mu nařežu.
1: Jo, tak.
0: No, nebo...
1: Koupíš.
0: No, nebo koupím. Přece tam nepůjdeme všichni tři. Jak si?
1: S prázdnýma rukama.
0: No, vidíš.
1: Počkej. Jak to tři?
0: Jak to tři? No, stavíme se přece pro doktora Aspirína, ne?

0: Princeznu
1: la, la, la, la, la,
0: už tady máme, jak pak si ji uděláme?
2: Jen se opovaž mi něco udělat, ty netvore!
1: Co si udělat se švestkama a posypat mákem, že jo, co? Mákem!
3: Počkej, to radši s tvarohem a pokapat smetano. Je, jak dlouho se princezne se švestkama vaří, jo?
1: 3 minuty na měko a 10 minut na tvrdo.
3: Je, já myslel, že princezny se vaří, jo, tak dlouho, dokavať nevyplavou.
2: Knedlíky se švestkama se vaří tak dlouho, dokud nevyplavou, ty hloupí.
0: Já vám nerozumím ani slovo.
1: A ty umíš knedlíky se švestkama? Jo, se švestkama.
2: Líp než můj kuchař.
3: Je, udělej mě, je.
2: Za to, že mě chceš sníst, tuhle.
1: Když budu mít knedlíky, tak tě nesním. Za celý život mi je nikdo neuvařil, že jo, co? To za celý život.
3: Tak, tak, celé život jsou takové opuštěné.
2: A ty myslíš, že já ne? Mě nemá nikdo rád. Nikdo mě nepotřebuje, nikdo mi neudělá radost.
1: A ty myslíš, že mě jo? Až ty dneska s těma švestkovýma knedlíkama.
3: Počkej, jde pokoj, víš co? Děle už te knedlíke.
2: Děle, ale kolik jich mám udělat? Kolik jich sníš?
1: Maloučko, že jo, co? Maloučko. 350 mi jich bude stačit, až.
3: A hlavně je už děle. Já mám hlad, že bych zjedl koco.

0: Tak tedy tady je ta dračí jeskyně, tady bydlí ten drak.
1: Hernajs, tento tu má vlhké.
2: Strop mu kape jako necky. To je tak na nachlazení a ne na bydlení.
1: Je, mináčku, už je tu.
0: Klid, pane doktore. Dobrý den, pane drak, dovolte, abych vás seznámil. Tohle je můj taťulda.
2: Těší mě doktor Spejbl.
0: A tohle doktor Aspirin.
1: Aspirin, dobrý den.
3: Podívejme se, to je člověčiný. Dobrý den.
2: Šlechetný zachránče.
4: Mluvte trošku nahlas, já vám nerozumím ani slovo.
2: Ano, sama sebou. Kde mám ten papírek?
0: V kapse, taťuldo.
2: Přicházíme, abychom vám s nezměrnou vděčností stiskli nohu. Nohu za to, že jste nás zbavil metly, která sužovala náš kraj a vysvobodil nás z toho, ze žaláře. Tuto květinu daru, tuto kytici květu přijměte, prosím, od nás všech jako drobný symbol našich těch chudíků.
5: Ale že si děláte takovou škodu, že jo? Co? Takovou škodu?
1: Ale jakou pak škodu, prosím vás?
0: Stejně jsme tu kytku natrhali v zámeckém parku, aby to nikdo neviděl.
3: No a včíl ke stolu. Dneska máme báječný oběd.
2: No, my jsme sice nepřišli vídat, ale jaksi...
0: Tati, odmítni to pozvání.
2: Ale to nejde, Hurvínku, třeba by se urazil.
5: Čekat nebudete. Já se jdu podívat, jestli to už je vařené, že jo? Co? Jestli to už je.
3: Moment, hned jsou naspátek.
0: Tati, pojď domů.
2: Podívej se, tady dostaneme zadarmo oběd a máme jít domů. Co vy na to, pane kolego?
1: Já na to, co vy?
0: A víš, co k tomu obědu připravuje?
2: Necháme se překvapit.
0: A co jsme mu poradili, no?
1: My mu přece nic neradili.
0: Princeznu jsme mu přece poradili. No ne, tati?
2: Šmangode, to je pravda. Jestli teď před nás položí na stůl...
1: No, to snad ne.
0: To by chtělo zdrhnout.
2: Jenže na to není čas. On už se vrací.
4: Je to hotové, všichni ke stolu.
0: Víte, pane drák, my už jsme po obědě.
3: Ale jste, mám pro vás oběd, na jaké budete vzpomínat celý život. No žáno, druhá hlavu.
5: No právě.
2: My jsme skutečně, pane předsedo, po jídle jaksi
3: a... Tak hádejte, kdo vás čeká. Princezna.
0: No vidíte, co jsem říkal.
3: Jen se na ňu podívejte.
6: Dobrý den.
1: Je.
6: Pěkně vás vítám.
0: Dobrý den.
2: Ruku líbám, vysoko spanilosti.
5: To je překvapení, že jo? Co? To je překvapení.
4: My jsme se totiž vzali, abyste tomu rozuměli. Vytření hlavu.
0: Cože?
3: No, my jsme... Novomanželové. No.
6: On si postavil hlavu, že chce jen mě.
1: Já se ani nedivím, slečno Prine, paní Draková, však se k sobě náramně hodíte.
0: Tak vám tedy gratulujeme.
2: Ano, vše nejlepší na společné cestě životem.
5: Dobře, ale teď konečně ke stolu.
6: Udělala jsem vám teda jen knedlíky se švestkama, jestli nepohrdnete.
1: Mladá paní, nepohrdnu.
2: Po těch bych se utloukl vrcholovatosti.
0: S těma vám, dámo, zatočíme.
1: A jsou dokonce smákem.
3: Povídám, že nikde neumíjí takový knedlíky jako ta moja. Víš?

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Přežít 14 dní a 600 kilometrů bez chytrého telefonu nebo tabletu prostě nejde. Zvláště je-li vám 16 let a jste obklopeni přáteli na Facebooku. Patrik se shodou okolností ocitne se svým tátou na pěší cestě do proslulého poutního místa Santiago de Compostela ve Španělsku. Rozhlasovou hru Buen Camino na téma kyberšikany, odcizení mezi dospívajícími dětmi a rodiči, napsala Věra Eliášková na motivy Pepi Hesse. Režie se v roce 2016 ujal Vít Wenzl. Účinkují Jiří Keller, Viktorie Harachovcová, Jana Striková a další.
2: Vy jste to věděli, že dneska píšem?
3: Já myslel, že píšem až zítra, ne?
4: Teď nic neříkala.
2: Co píšem? A čtvrtletku z čeho?
5: Sakra?
2: Tak z čeho to teda píšem?
3: Z matiky.
4: Mě učebnici sežral pes, dejte to sem někdo.
6: Okay. Jo, tady bro říkal, že to bude posílat. Už to sem valím.
4: Čau lidi.
3: Co tady chceš?
4: Co řešíte?
2: Píšem z matiky, Ježišmarja, co pak jsi slepej nebo co?
5: Jako z čeho?
6: Lol, kámo, ty zas dostaneš bůra.
2: Můžete to sem prosím konečně postnout, fakt se potřebuju učit.
5: Prosím? Já tam nejdu.
2: Ale co, třeba do kina?
6: To je nápad.
5: Tak teda den dneska, stejně se na to nikdo učit nebude.
4: Vyrážím.
2: Ty jdeš jako s náma, šprty neberem.

0: Jo, pořád.
1: Hlava rodiny už sedí za stolem. A máš takovej hlad?
2: To víš, nevaříš každý den, tak si to musím užít.
1: Mohl bys taky mlátit lžící do talíře.
2: A kačenko, přestaň. Patrik je doma?
1: Oba. Markéta sedí u počítače.
2: A jo.
1: A Patrik snad píše úkol.
2: Cože?
1: Tak Markéto!
3: Ještě chvíli.
2: Cože píše?
1: Patriku!
4: No teď jo.
2: Co píše?
1: Úkol.
2: Úkol? Co se stalo?
1: Asi se zamiloval do matikářky.
2: Aha, no tak to leda.
1: Náhodou. Je to krásná ženská. Byla jsem na třídní schůzce. Ty někoho čekáš?
2: Já? Já čekám akorát na smrt.
1: Ty máš někdy tak blbý řeči, že se těm dětem ani nedivím.
2: Děti si stěžují? Na mě?
1: Na. Prosím.
5: To jsem já, kačenko. Můžu nahoru? Snad se vejdu do vejtahu.
1: Dobrý večer, babi. No jen pojď. Tvoje matka? Co se stalo?
2: Já vím.
1: Doufám, že zase nechce řešit poslední vůli.
2: Co to říkala? Že se nevejde do vejtahu?
1: Pane bože, aby tak... aby zase něco koupila. Tak, Patriku, Markéto!
4: No, teď já jdu.
1: Přestaňte koukat do těch svých počítačů a vylezte okamžitě! Přišla babička.
6: A co je k večeři?
3: Babička má pro nás určitě nějaký překvapení.
1: Pro boha Marie, co se ti stalo?
2: Mami!
7: To je zlomenina, děti. Ošklivá zlomenina, na kterou mi vyrobili takovouhle obrovitou hrazdu.
1: Pane bože.
7: Myslela jsem, že nevlezu do vejtahu.
6: Ahoj, babi.
7: Sednu si, když dovolíte.
2: Jasně,
3: jo.
2: Posadce.
3: Ale my teď budeme jíst.
1: Babička si vezme s náma. Že jo, Marie?
2: Prosím tě, co jsi dělala?
7: Ale takhle jsem se koukla na hodinky. Takovým tím máchnutím, znáš mě, že nic nedělám polovičatě. Něco mi tam ruplo a bylo.
2: No ale co teď bude s tou tvojí kompostelou?
7: Kompostela je v háji. Letenka do Madridu propadne. Autobus do Burgosu propadne.
6: Do Burgosu, jo? To je v Bulharsku?
7: Ale ne, Patriku, to je ve Španělsku. Vede tudy stará poutnická cesta až do Kompostely. Letenky jsou do Madridu a odtamtud pak autobusem do Burgosu.
6: A kolik je to do té Kompostely kiláků?
7: 600, Patriku.
6: 600? A ty jsi to jako vážně chtěla ujít, jo?
7: No proč ne? S pomocí boží, kdybych byla zdravá.
2: Mami, proč jsi přišla? Určitě ne proto, abys mi ukázala zlomenou ruku.
1: Ne. Maminka chce, abys to šlapal za ní, Jakoubku.
2: Proto se ptám. Nic takovýho, rozuměla jsi. Peníze za letenku ti vrátěj.
7: Nevrátěj.
2: Taky prodej.
7: Komu, není čas.
2: A kdy jsi měla letět?
7: Pozejtří. A no. Jsou to dvě letenky.
1: No výborně.
7: Ještě pro Jarmilku, která měla šlapat se mnou, ale sama nepůjde.
2: Já nejdu, mami.
7: To je skoro 30 000.
2: Ne.
7: Je v tom autobus z Madridu do Burgosu. Jakoubku.
2: Ale ty jsi se zbláznila. Na to potřebuje člověk trénovat. A já se musím pořádně otáčet v práci.
6: No já bych teda náhodou šel.
2: Prostě ne.
6: Když mě teda omluvíte ze školy, že jo?
2: Patriku!
7: Dáme spal kámen ze srdce. Patriku, broučku!
2: Moment. Já jsem nic neřekl.
7: To je osud, Jakube. Vždyť je to svatojakubská cesta.
2: Takových peněz.
1: Jakube.
2: No, ty se teda rozšupuješ.
1: Ale no tak...
2: No, ale že pořád řešíš poslední...
1: Přestáň, Jakube!
8: Zdár lidi. Stala se převratná událost. Odjíždím do Kompostely, budu šlapat 600 kiláků. Omluven z vyučování. Pište mi. Ale mě, ne tomu kreténovi, co se za mě vydává. Mějte se a pěkně se učte, ať to někam dotáhnete.
9: Lol.
0: protože kam to jedeš?
9: Kde to je, prosím tě?
0: Kompot co?
9: Jako fakt do té kompostely? A co tam budeš dělat?
6: Tyhle, s kým to jako chodím do třídy?
9: Tak jak jsi na to přišel? Hele, a s kým jedeš? Dobrovolně?
6: Okay.
9: To já bych teda s našima nikdy nikam takhle daleko nejela. To chce jenom kvůli tomu, aby se ulil.
0: Socká nemá prachy, musí jít pěšky. Jaká pouť zase, tyjo.
6: Hej, kámo, půjdem na pouť, ne?
9: Hej, kdy začínáme dneska?
6: Lol, lidi, já vás fakt nejvíc šipuju.
0: Kámo, ty máš dost.
9: Počkej, Patriku, jako vážně do té kompostely? To je super, lajkuju. Počkej, to se vyhneš tomu testu z matiky zítra?
6: Cože, to je hajzl.
9: Jsi debil.
10: Ať jo. Ať to vstávej. No tak, vstávej.
6: Co je?
10: Poplach.
6: Kolik je hodin?
10: 6. Ráno. Máme před sebou 600 kiláků.
6: 6 ráno? To je síla. Ty nový boty mi dají asi zabrat.
10: Hele, hele.
6: Měl jsem si vzít starý kecky.
10: Hlavně nefňukej, jo?
6: No, alfa samec promluvil. A víš vůbec, kudy máme jít?
10: Jsme tu snad sami? Nebo se zeptáš ty? Anglicky, ne? Mapy mám, v tom je babča důkladná. Každá noclehárna zaznamenaná, odbočky, města, počet kiláků na den, no prostě všechno.
6: Mapy, jo?
10: Jo.
6: Papírový mapy.
10: No a?
6: Mám tablet. GPSka nám řekne, co potřebujeme vědět.
10: No, vidíš, no, tak se nemusím ani ptát.
6: Do čeho jsem se to zase nechal vmanipulovat? Vedro jak v pekle. 600 kiláků před sebou. To nemůžu přežít.
10: Kdo řekl první, že teda půjde, no?
6: No.
10: Tak drž hubu a krok teďkon, jo?
6: Když si představím, že jsem mohl teďka sedět ve škole a učit se.
10: Ty ve škole.
11: Aha, počujem češtinu. Šťastnou cestu. Já jsem nějaký Ďuro.
10: Já jsem Průša. A to je můj syn.
11: Vidíte sami? Nás je 5 a tu na Kvojto to už raz išiel, takže se necháme viesť.
10: Mladý má tablet, já papírový mapy, takže děkujem.
11: Aha, dobré. Každý svým tempom. Hm. Ale jednu radu si neodpustím. Vstávajte skôr, tak o 5. Na obed je už také teplo, že sa ísť nedá. Tak šťastnú cestu.
10: Buen camino.
6: Kde jsi to vzal?
10: Ze slovníčku. Babča se sbírala. Buen camino. Dobrou cestu si přejí svatojakubští poutníci.
6: Ale oni už vyrážej. Vždyť je teprve 6 ráno.
10: My taky vyrazíme. Tak vstávej. Kůželína.
12: Zár, začínám točit první video o tom, jak jdu do kompostely. Nechápu, kde jsem se to odstnul. S otcem, který mi normálně leze na nervy, i když jsem odpočatý a najedenej. To bude masakr. Proč je ten bágl tak zatraceně těžkej? Proč jsem vlastně neřekl ne? No, byl to ode mě prach zprostej obchod. Jednakže se uleju a pak, že bude táta ochotnější zasponzorovat vejlet s klukama do malý fatry o prázdninách.
13: Jak se ti šlape? No, přidej, přidej.
12: Prej, jak se ti šlape? To je hláška. Neví, co by řek, tak řekne, jak se ti šlape? Pokud mi chce sdělit, že si teprve teď vším, že jdu za ním, tak mohu říct, je, málem jsem zapomněl, že jdeš za mnou. Tak, konec filmečku. Dejte mu like a těším se na vaše komentáře.
14: Jaký vejlet, mě tam nepozval.
6: To jako fakt čekáš, že tobě dá někdo like?
0: S jakýma klukama ty buzno?
9: Mně se to náhodou líbí, Patriku. Takový šlapání, jak říká tvůj oldschoolovej táta. Držím palce.
6: Tyhle vy spolu spíte, ne?
9: Přesně, jděte si někam pronajmout pokoj.
10: Co je?
6: Co by?
10: Že neodpovídáš.
6: Kolik jsme ušli?
10: Prvních 25.
6: To je konec.
10: Hele, tamhle nějaká kašna.
6: Hurá. To je blaho.
10: Máme něco k jídlu? Ještě lístky od mámy. Ale měli bychom si je nechat na oběd, ne?
6: Ne.
10: Tak nejsou už zrovna nejčerstvější, ale do 12 snad ještě nezezelenají. Víš, jídlo by se nemělo vyhazovat.
6: A říkám snad, abys je vyhodil? Chci je sníst, mám hlad. prostě bych si něco dal.
10: Ty máš teď opravdu tak hrozný hlad?
6: Ale nejde o hlad, o tvý jednání jde. A pokud chceš vypadat jako relativně inteligentní bytost, tak prosím, vynech otázky typu, jak se máš, a jak se ti šlapé, a jak je.
10: Tak promiň, když máš tak hrozný hlad, najíme se teď. Je tu voda, to je základ.
15: Ahoj lidi.
16: Dobrou chuť.
10: Díky, díky.
16: Já jsem nějaký Ivan z Jihlavy. Jak už jdete dlouho?
10: Druhý den.
16: No to je krize, to chápu. No. Já už jsem na cestě 4 dny.
6: Ty nejdeš nějak pomalu?
16: No, my jsme se minuli s přítelkyní a jsem se pro ní vracel a ona nakonec nepřijela, no, tak vzdala to. No, můžu se k vám přidat?
10: Ne. My chceme jít sami.
16: No jasně. Tak pardon. Vojenka víno.
6: Ty jsi frajer, tati.
10: Co? Proč?
6: No, že jsi mu to tak klidně na rovinu řek?
10: Chci si povídat s tebou a ne s někým, koho ani neznám. O počasí. Nebo chceš, aby šel s náma? Já mu řeknu.
6: Ale teď ho vůbec neznám.
10: Šlapat s někým, koho neznáš, to snad ani nejde, ne? Co?
6: No.
10: No.
6: No. Dobrý, no.
10: Tak dobrou chuť.
16: Oh yeah, let's get it.
9: Ostrý.
16: Jo. Au.
6: Je ti něco, tati?
10: Kouknu se na nohu. Teče mi krev?
6: To nic, to je jenom puchejř. Dám ti náplast.
10: Bolí tak svině. No, bych chtěl vidět, babču, jak by tohle ušla.
6: No, babča nikdy neměla rozum. No,
10: extrémistka. No, když jít pěšky, tak 600 kiláků. Když vzdělání, tak 2 vysoký. To víš, jak mě nutila udělat si práva? No, prej, budou se ti hodit. No, to je... Jo.
6: Tak si dáme pauzu, co říkáš? Koukneme se na GPSku, no. Městečko Leon.
10: Ukáž. No jo. Chytrá mašinka. Technika s mapou se shodují.
6: Kriste pane.
10: Do městečka Leon je to takových 6 kiláků. Tam je taky ubytovna.
6: Myslíš, že to dáme? Kolik je? 17:15. No, už není takový vedro.
10: Dáme to. Musíme, jinak to půjdem půl roku. Co je?
6: Skype. Je to tady všude pokrytý, bezvadný příjem.
10: A já nechci žádný kontakty. Nechci civilizaci, ať se nemusím stresovat tím, co se děje ve firmě.
6: Ty nechceš vidět manželku a dceru?
10: Někdy jindy.
6: No, ale sluší ti to. Opálenej, hele. A ani ten puchejs není vidět.
10: Dělej si srandu z někoho jinýho, jo? Jdi s tím někam dál.
6: Markéto.
10: A pozdravuj, nezapomeň.
17: Čus, Patriku.
6: Zdár, ségra.
17: Máš tam tátu?
6: Ne. Vyhnal mě s technikou a líže si rány.
17: Chudinka, má puchejře?
6: No jasný.
17: Hele, potřebuju poradit, rychle. Víš, jak si píšu s Bizonem?
6: Jo, jo. Ale nic jsem nečet, jako.
17: Jasně, že šmíruješ. Hele, my se fakt milujem. Máma jede na neděli na chalupu a já ho chci pozvat k nám.
6: Cože? Bizona, jo?
17: Jo, Bizona.
6: Jako k nám domů?
17: No, píšeme si už rok a ještě jsme se neviděli.
6: No právě. Poslala si mu docela nahatý fotky.
17: Nahatý. Mluvíš jak babička. A pak, že nešmíruješ.
6: Hele, já nevím.
17: Co nevíš? Je mi snad už 14, ne?
6: No ale teď ho ani neznáš.
17: Brácho, ty máš to ochození u Čech.
6: Víš co, tak se mě neptej a dělej si, co chceš.
17: Co blbneš?
6: Bacha, táta.
10: To je Markétka.
6: Ty chceš civilizaci, jo?
10: Ahoj, Markétko.
17: Ahoj.
10: Jsi nemocná?
17: Ne, mám rýmu. A co vy, jak se vám šlape?
10: No, někdy hůř, někdy líp.
17: No, tak ať to jde. Už musím končit. Čus.
10: Co její?
6: No, to je na dlouhý vyprávění.
10: Tak jdem. Máme ještě 6 kiláků do městečka Leon.
6: Jo, moment. Ještě si vyřídím jednu korespondenci.
18: Zdravím vás z náboženské poutě do Kompostely. Svatý Patrik se mi zjevil ve snách a poručil: jdi, Patriku, do Kompostely, abys nepropadl své zhoubné vášni k učitelce matematiky. Viděl jsem tě, jak jsi v kabinetu obtěžoval. O, Patriku, a do sprch taky nelez, fuj. Musíš jít bos a po kolenou. Tak jsem ho poslechl, váš Patrik.
14: VTF?
9: Cože?
14: Ty jo, co tomu řekne Emma?
9: You wish.
14: Tak ho nechte, prostě má rád chytrý holky.
9: Cože?
19: Jako naše matikářka?
9: Mám se smát nebo mám brečet?
14: Naše matikářka má Facebook, můžu ji tady označit.
9: Prosím, Jáchyme.
6: Svině. Patriku, kde se couráš?
2: No, teď jdu.
6: Jseš nějakej zaražený?
2: Ale v pohodě.
6: Aha. Nechci z tebe nic páčit.
2: Tomu ty nemůžeš vůbec rozumět.
6: Jo, jakože jsem nějaký mimoň.
2: To je o počítačích.
6: No a co? Myslíš, že nevím, co je počítač?
2: Ani na Facebooku nejsi.
6: No, tak to nejsem teda, to ne.
2: Prostě je tu nějaký Norris.
6: Norris? To je jméno, nebo co?
2: Já nevím, kdo to je. Jak se jmenuje, doopravdy nevím, jak vypadá, nevím. No. Začal mi psát zprávy na Facebook. Nejdřív jsme si normálně povídali, ale teď udělal fejkový stránky.
6: Počkej, co jsou to ty fejkový stránky?
2: To jsou falešné stránky s mým jménem. Celým mým jménem. No jasně, neměl jsem tam dávat osobní údaje, ale to tam dávají všichni.
6: Ale já nic neříkám.
2: Ale myslíš si to? Je ti to úplně leze z uší.
6: Z uší, jo? Aha, tak z uší.
2: S mým jménem a s mojí fotkou. A tam se za mě vydává a píše tam nesmysly, jako mý údajný fantazie o sexu. Že mi svatý Patrik něco řekl a že se plazíme po kolenou. Kretén.
6: Ale to se musí řešit.
2: No jasně, budeme to řešit, že jsem něco říkal.
6: To je přece šikana.
2: Dobrej troho.
6: Kdo všechno o tom ví?
2: No všichni, když je to na fejsu. Jenom Emma za mnou před pár dny přišla, spolužačka.
6: Aha.
2: Přímo se mě zeptala, jestli to fakt píšu já a že jí to ke mně nejde.
6: A kvůli tomu Markétka plakala.
2: A co do toho pleteš Markétu?
6: No přece...
2: Ale v tomhle mi rozumí.
6: Jo.
2: A hele, tamhle je asi ten Leon.
6: Je to tak? Město starší než náš letopočet. Moment. Je tu románská bazilika svatého Izidora.
2: No, pozoruhodnější by byl nějaký občerstvovací podnik s teplou stravou a chlazenými nápoji. No,
6: všecko bude. I sprcha, i postel. Ale co je s tou Markétkou?
2: A co by bylo?
6: No, plakala.
2: No, tak má si krámy.
6: Prostě, Patriku, nebuď vulgární.
2: Já mám Norise, ona má Bizona.
6: Bizona?
2: Píšou si spolu asi rok a nikdy se neviděli. Markéta se nejspíš zabouchla, no.
6: Do koho?
2: No do Bizona.
6: Když se ještě neviděli?
2: Říkal jsem ti, že některé věci prostě nepochopíš.
14: Okay. What the fuck?
2: Jo, sprcha, to je věc. A dokonce si koupil vodu. Díky, tati.
6: No vidíš. Kde bych se doma dočkal, že mi budeš děkovat za vodu? Koukni. Dostal jsem další razítko. Víš, kdo za mnou stál? Ten Ivan. Ten, jak chtěl jít s náma.
2: Jo. No.
6: Měl hrozně zničený nohy, tak jsem mu půjčil ty naše zázračné náplastě.
2: Půjčil, jo?
6: No tak dál. Pro pár náplastí.
2: Teda, tati, ty mě fakt překvapuješ.
6: Co?
2: Ty jsi mu vážně dal náplastě, jo? A hele, ty držgrešle, nemohli bysme aspoň jednou zajít na teplý jídlo?
6: Víš, jak ty po jídle stěžknou nohy? A už zase do toho vejráš. Kdybych to věděl, tak bych ti nikdy žádný takový chytrý telefon nekoupil.
2: Čauky, lidi.
9: Jakoby, cože? Co s koupelnou? Co na kolenou? Cože?
14: No nekecej.
6: Cože? Dneska mám internetu dost.
14: To si děláš sranu.
9: Se nezdá ten chlapec.
14: WTF jako?
9: Tak to se mi zdá tohleto.
19: Jako vážně?
14: A s matikářkou, jo?
2: Tohle fakt nepíšu já. Někdo se za mě vydává.

0: a už dlouho. Nemůžu se ho zbavit. Proč všichni mlčíte?
1: Klid, Patriku. Vím, že to jsou fejkové stránky, že to nepíšeš ty. Vykašli se na to. Ubírá ti to síly. Emma.
0: Díky, Emo.
2: To snad není možný.
3: Víš, co je, co hledáš zás?
2: Peníze, pro boha. Tady mám pasy, kartu, ale peněženka je pryč.
3: A kolik jsi tam měl?
2: Asi 20 euro. No to není možný, měl jsem je tady v téhle kapřičce.
3: A motal se kolem tebe někdo?
2: Já nevím, leda v té frontě na razítko. Že by ten Ivan?
3: Myslíš, že kradou jenom Češi, jo?
2: A já nevím. No to...
4: Tady, ne, tady, zdár lidi, možná jsem to musel. Já jsem reportáž přímo z místa děje.
5: V peníženci to není prostě.
4: Vypadá to na komickou vložku.
5: Je to v kapse?
4: Táta ztratil 20 euro. No to by mě zajímalo, jestli tu ztrátu otec nahrál, aby jsme nemohli jít do restaurace. A nebo mu ty prachy fakt někdo ukrad. No ale že je voděk živa opatrnej na prachy, to je pravda, která vítězí.
5: Možná to je necessary.
4: Tak zatím.
6: Tak šlapete, ne? Si vyděláte zpátky.
7: Máte docela problém teď, co?
6: No evidentně se ve Španělsku krade ještě víc než u nás.
8: Není to jako třeba karma nebo tak? A nedal to třeba do krabice od vína nebo tak?
6: Hele, já jsem si taky ale myslela, že jsem si jen tak zašantročila stovku na škole v přírodě.
7: Prostě to tady nikoho ale nezajímá vůbec.
2: No tak prachy jsou prostě pryč. Co furt koukáš do té krabičky?
3: Krabičky, jo.
2: Vždyť jsi duchem úplně nepřítomnej.
3: No jasně, prostě bezduchej, že?
2: No. Tak co? Jdem se kouknout do města?
0: Jasně, další katedrála. Tam aspoň nebudeme myslet na to, že máme hlad. Hmm. Počkej, a to mi chceš jako říct, že to byly všechny prachy, které máme?
2: To víš, že ne. Mám je asi na pěti místech.
0: V trenírkách? V botách? Ne, v botách vlastně ne, to bys je rošlapal, že jo?
2: A teď si představ, co by se stalo, kdybych je měl jenom na tom jednom inkriminovaném místě, víš?
0: No ty jsi prostě všema mastma mazanej podnikatel.
2: No to víš, že jo? Nějaký srdce na dlani, to bych dopad.
3: Jak?
2: No zkrachoval bych. To je strašně jednoduchý.
4: Tak koukejte lidi. Tohle je Leon.
0: Tati,
2: no?
0: Vidíš toho vozejčkáře? Ten pěkný chlap u fontány.
2: Jo.
0: No, ten byl s náma na pokoji v ubytovně.
2: No. A ta hezká ženská, co ho veze? To je kdo?
0: To je jeho žena.
2: Jak to víš?
0: Povídali jsme si. Měl autonehodu, jmenuje se Fabio.
2: Je tak.
0: A manželka Loredana. Jdou tu delší trasu přes francouzský Pyreneje do Pamplony a dál jako my.
2: Na vozejku?
0: No, dělají to po etapách, každý rok kousek.
2: No, a ty se s nima znáš?
0: No jasně.
2: No, koukám, že nejsi takový introvert, jak jsem si myslel.
0: Je, hele, už na nás mává. Je, hello!
2: Já jdu koupit ty poutnický hole. Ty slušný.
9: Vrát se pak sem.
0: Hello, Fabio.
10: Patrik.
0: Co to máš s rukama? Úplně do krve.
10: Cesta byla špatná. Moc jsem se nadřel.
0: Špatná cesta. A kde?
10: Loredana se ptala, jestli někde nejsou schody a tak. No všichni říkali dobrý, dobrý. A pak přišla polní cesta. Po dešti dobytek udupal takový šlápoty hluboký. A vyšlo to.
0: A kde je Loredana?
10: Šla koupit vodu.
0: Víš, Fabio, pořád o tobě přemýšlím.
10: O mně? O, ta čest. A na co jsi přišel?
0: Proč to děláš? Myslím, tu pouť.
10: Proč? Jako, že bych měl být raději doma, jo?
0: Ale ne, ne, to vůbec ne. Ale co od toho čekáš?
10: Je to takový můj druh modlitby.
0: Modlitby? Jo, jako za uzdravení, jo?
10: Myslíš, aby mě narostly nové nohy, jo? To ne, to nečekám. To už mám za sebou. Byl jsem i na psychiatrii. No, chtěl jsem spáchat sebevraždu. Málem jsme se rozvedli.
0: Jak to?
10: Myslel jsem, že je se mnou jenom ze soucitu a tak jsem ji od sebe odhánil, byl jsem. A prostě

0: No, já nevím, no.
1: Aha.
2: Máš šlapeč ze sportu?
0: Ne, ne. Původně měla jít babička, ale zlomila si ruku. A tak jdem s tátou místo ní, aby nepropadly letenky.
1: Aha.
0: Jako bych spadl z Marzu, co?
2: Ne, proč, proč? Každý má svoje.
1: Kamíno.
0: Hele, a ty myslíš, že to byla boží vůle, aby si měl úraz?
2: Ne, to byla moje hloupost, alkohol a velká rychlost. A takže ty jdeš jenom jako náhradník? Nemáš žádné problémy, žádný cíl?
0: Ne, vůbec ne. Jenom takový hlouposti, no. Sestra možná udělá pěknou blbost. Ale možná ne. Co je mi nakonec do toho, ne? Je už skoro dospělá.
1: No, je to tvoje sestra.
0: A co?
1: A nic. Budu se za tebe a za tvoji sestru modlit.
2: Můžu.
0: No, tak jo. Víš, ono je to... No, někdo se za mě vydává na Facebooku a dělá tam ze mě pitomce, no. A jediná holka, Emma, ta mi napsala, že tomu nevěří, že to píšu já.
1: Jasně.
0: No.
1: No, Emma, rozumím.
2: Dobré ráno, na mě mává. Už musím, tak promiň.
0: Jo, s Bohem, Fabio. A uvidíme se ještě.
2: A čeká nás Astorga. Pomalu se blížíme k cíli, tak čau, Patrik.
0: Čau, Fabio. A dík. Čus, lidi. Nikdo nic nepřidává. Kašlete na mě, nebo co? Kde jsou vaše lajky?
3: Like.
0: Zdár, Emo.
3: Čau, Páťo, co je novýho?
0: Ale, táta někde schání hole s mušlí. Víš, ten Fabio, ten vozejčkář, řekl mi, že Markéta je moje sestra. Tak vážně, víš?
3: A není?
0: No jo, no, ale ne takhle, jakože snad musím zabít každýho, kdo na ní koukne.
3: On na ní někdo kouká?
0: Já mám Norise, ona Bizona.
3: Bizona?
0: Jenže ona ho miluje. Chápeš? Zavolal jsem jí. Brečela, pohádala se s mámou a nechtěla se bavit. Dovedu si představit, jak to probíhalo.
3: Jak?
0: Matka chtěla, aby jeli na chalupu. Markéta, že ne, že nikam nepojede, že čeká jednoho kamaráda a máma se šprajcla.
3: To znám. Jaký kamarád? Žádnej kamarád.
0: Jenže Markéta řekla, že se chtějí poznat.
3: A máma se zděsila, že se ještě neznají, co?
0: Přesně. Nemohla pobrat, že si trochu píšou, ale naživo se ještě neviděli.
3: Hele, Patriku, něco mi to připomnělo.
0: A co?
3: Chodím na volejbal s nějakou Anetou. Ty zas psal Zubr.
0: Zubr?
3: Jo, fakt Zubr. Pustila ho domů a dopadlo to docela hnusně.
0: Jak jako hnusně?
3: Prostě úchylno. Nikdy o tom nechtěla mluvit, ale byla i u psychouše.
0: Cože?
3: Promiň, musím končit. Máma zase pro...
0: Zdar, Margit. Tak co, jak to dopadlo?
4: Jak asi. Ale já stejně zůstanu doma.
0: No a myslíš, že je to dobrý chlap?
4: Co blbneš?
0: Co by?
4: Mluvíš jako linka důvěry.
0: Nepouštěj ho domů.
4: Starej se o sebe.
0: Markéto! Zavolám mámu.
5: Patriku, kde máš tátu?
0: Hele, táta nic neví a za chvíli přijde.
5: Aha.
0: Hele, nedovol... Nepo...
5: Co?
0: Teda, prostě ať není Markéta o víkendu sama, jo?
5: Aha. Patriku, ty o tom víš?
0: Jo.
5: A ty máš o Markétu strach?
0: Jo.
5: No jasně, já... Já jsem jí říkala, že ho ani nezná. No tak víš co, já nikam nepojedu, no. Zůstanu doma. Aspoň ho taky poznám.
0: Je, hele, táta se vrací, tak končím.
5: Jo.
0: Dík, mami.
5: Tak Patriku.
6: Tak, konečně máme ty hole. Jo? Nejsou krásný?
0: No, páne, jo, tati. A ty mušle, ty jsou pravý?
6: To víš, že nejsou ze sádry. S kým jsi to zase mluvil?
0: O nic nejde.
6: Jaký o nic nejde?
0: Jen máma má problém s tím Bizonem.
6: Jo. To je ten, jak ho Marketka miluje a ještě ho ani neviděla?
0: Přestaň.
6: Jaký přestaň? Já si nedovedu představit, že bych se zamiloval do holky, s kterou bych si jenom psal, no tak promiň.
0: No jo, vy jste byli všichni sexuální úderníci.
6: Zase už ti někdo píše.
0: To je pořád ten Norris.
7: Vážení přátelé, musím se vám s něčím svěřit. Miluju naši učitelku matiky. Strašně chci. Teď mi to docvaklo na tý zatraceně dlouhý pouti. Prostě myslím jenom na ní. Je strašně sexy.
8: Hej, chápete to někdo, co tady napsal?
9: Zvracím. Fuj, proboha. Cože?
10: Tak to jsem nechtěl slyšet.
8: Ej, Patriku, ale tak tohle je fakt nechutný, no. Jako.
10: Ty jsi snad úplně zdegenerovaný.
9: Kámo, nemusíš sdílet všechno.
8: Tyhle, jdu si vymýt oči. Měl by tohle někdo nahlásit?
9: Máš to tlačit to nahlásit? Hele, to si jako fakt tohle napíšeš do statusu?
8: Seriózně, WTF? Hej, vidí to třeba tvoji rodiče, že tohle to píšeš na Face?
9: A co na to matikářka, taky má Facebook, ne? Tak jí sem někdo označte.
0: Okay. Svině. Emo, to fakt nepíšu já. Prosím tě, věř mi aspoň ty.
3: Vím, že ty blbosti nepíšeš. Už jsem ti to říkala. Ale musíš něco dělat. Braň se, sakra.
0: A nevíš o někom, kdo by mi pomohl? Kdo se vyzná?
3: Klikni na tu ikonu ozubeného kolečka. Nahlásit, zablokovat.
0: No to už jsem udělal. Ale prej nemůžu počítat, že to bude vyřízený během několika hodin.
3: Tak napiš Tedymu.
0: Tedymu, jo. A proč zrovna jemu?
3: Je to starý hacker, ne? Já mu řeknu, chceš? Aspoň jednou udělá taky dobrý skutek.
0: Ne, já si to vyřídím sám.
3: Nežárli. Ty zas umíš jiný věci.
0: Jo? A jaký?
6: Patriku, tak pojď. Co zase píšeš, pro boha?
3: Šlapat do kompostely.
0: Promiň, tati, to musím vyřídit. Jdi napřed, prosím, já tě doženu.
6: Ale houby, musíme jít spolu, nebudu tě pak někde hledat. Proč do toho pořád koukáš? Po přírodě koukej.
0: Tak jo. No. No, hele. Kozy.
6: No, vidíš?
0: No, tamhle. Taky kozy.
6: No.
0: Je, hele, tamhle se podívej, další kozy. Tati?
6: No.
0: Zahnul jsi někdy mámě?
6: Ty si myslíš, že když tady spolu šlapem a máme odřený nohy, že jsme jako kámoši, který nemají před sebou žádný tajemství?
0: No, já byl třeba zamilovaný.
6: Do Emy.
0: Ne, do matikářky. Žije s takovým dementem, který jí bije.
6: Jo.
0: Fakticky. Viděl jsem to. U rybníka, víš? Ona byla svlečená.
6: Jo, takhle.
0: Ale kašlu na ní. A budu se bránit.
6: Paťo, co je? Stalo se něco? Zase psal ten Norris?
0: Hajzl. Ale máme ve třídě kluka, který ho najde.
6: No, tak ho popros. Proč si to neudělal už dávno?
0: Dej mi pokoj a starej se o svý.
6: Patriku. No co je? Prosím tě, uklidni se. Nemáš hlad?
0: No jasně, stačí se napapat a všecko se vyřeší, že jo? Hlavně klídek a nohy v teple.
6: Nohy v teple, tady máš furt.
0: Prosím tě, nebuď vtipnej. To,
6: chceš se hádat?
0: Jo, chci se hádat.
6: Jo. Hele, máš starosti, chápu, ale myslíš, že já mám všechno zadarmo?
0: Jsi úspěšný člověk. Založil jsi firmu.
6: Jo, a teď mi můj kámoš, spolumajitel, pěkně vypek.
0: Vosmík, jo?
6: Jo. Když chceš ztratit přítele, začni s ním podnikat.
0: No a co?
6: No co? Nic. Vosmík má druhou ženu, ta má syna, zaměstnali jsme ho, on u nás šmejdil, čmuchal a nakonec si založil svoji firmu se stejným sortimentem.
0: Aha. No to je pěkný zrádce.
6: Jo, Páťo, takových zrádců je na každém rohu.
0: Tati, prosím tě, nech mě.
6: No, tak dobře. Tak půjdem dneska každý zvlášť. Pojď sem, koupu do mapy. Večer se sejdem tady. Ubytovna 153. Buen camino.
9: Nejvíc. Oh my God.
0: Fabio, Kde se tu bereš?
2: Jdeme stejným směrem, ne? Praskla mi guma, jak jsem to lepil. Vidíš, ruce, rukavice, je všecko zalepený. Já mám chuť být, jak se to řekne, sprostý? Jo, sprostý.
0: A kde máš ženu?
2: Řekl jsem, jdi napřed! Co na mě bude koukat?
0: Hele, ukáž, já tě chvíli potlačím, jo?
2: Ne, to je dobrý.
0: Ale teď o nic nejde, jenom tady ten kousek ti pomůžu.
2: Ale já nechci!
0: Ježíš, co blbneš, Fabio?
2: Blbnu? Asi jo. Promiň, je to těžký přijímat pomoc.
0: Ale to není žádná pomoc, to je spolupráce.
2: Jo, jo. No, tak to beru.
0: Lol?
11: I eat pears.
2: Patrik, přestaň už. Já jsem těžký, bere ti to síly. Pust mě! Sakrble. Vidíš, vidíš?
0: A nic nevidím.
2: Za těma stromama. Asfalt. Asfalt, bože. Bože, to se mi jenom zdá. To je znamení, Patrik. Dál už jedu sám.
0: No hele, kdo to tam sedí na patníku a mává na nás poutnickou holí s pravýma mušlema? No jo, sedí, papá a mává.
2: Ano. To je táta. Dobrý chlap, ne?
0: Ukaž ruce. No jo, všude lepidlo.
2: Už se loupé, hele. Tak, dál musím sám. To jinak nejde. Hlavní úseky musím sám.
0: Jasně, no. To za tebe nikdo neudělá. A tak šťastnou cestu.
2: Buen camino. Buen camino!
0: Hej. Tati. Už jdu.
12: Dneska máme za sebou 400 kiláků. Kdyby ti doma někdo řekl, že to dáš, co?
0: Nejsme žádný ořezávátka. Ale poutníci, ne?
12: Jo. Tak jdem?
0: Ještě chvíli. Zdar tedy. Prosím tě, mám na tebe jednu věc. Nějaký kreten si založil profil s mým jménem. No, asi už si to taky čet. Umíš to? Zbav mě ho. Dík.
13: Zdar, Emo. Tohle je video jen pro tebe. Je noc a sedím venku pod piniem. Slyšíš cikády? Tak jsem tedy mu napsal. Je mi to trapný, ale zase si říkám, že každý nemůže umět všechno. Tedy je v tomhle dobrý. Já jsem zase docela na jazyky. Sakra.
0: Ahoj, mami.
14: Patriku?
0: Co se děje?
14: Tak si představ. To byl docela starý chlap. Vystoupil z auta, ale Markéta vyběhla na balkon, jo? Asi, aby ho varovala, že jsem doma. Ona tomu totiž do poslední chvíle nevěřila, že bych nejela na tu chalupu. Chlap skočil za volant a v tu ránu byl pryč. Tomu se říká dobrý úmysly.
0: Starý chlap, jo?
14: Starý chlap. Já neříkám dědek, ale proč utekne? Proč? Páťo, já myslím, že mě tvoje sestra nenávidí.
0: Ale nešil, to přejde.
14: Myslím, že ne. To víš, máma, dcera.
0: Jo?
14: Jo. A co táta?
0: No spí.
14: Spí? Tak to vidíš, já ani nevím, že je noc. Tátovi, poslouchej mě, tátovi nic neříkej, jo?
0: Jo.
14: Nic mu nebudeš říkat, jo?
0: Jo.
14: Tak dobrou, Páťo.
0: Dobrou.
2: Páťo, co tady děláš? Proč nespíš? To musíš do té krabičky čumět i v noci?
0: Napsal jsem Teddymu kvůli Norrisovi.
2: Jakýmu Teddymu?
0: To je kluk ze třídy.
2: Jo, ten genius.
0: No přesně, ten genius.
2: Myslíš, že na něj přijde?
0: Když je to genius.
2: Tak pojď spát.
0: chci počkat na odpověď.
12: Jako do rána? Dej mu čas, ty tabletovej závisláku. Víš, že jsem to pojmenoval, co?
0: No, to hned zařadíme mezi naše oblíbené hlášky.
3: What the f?
15: My name is...
3: No to ne, ne.
12: Ne, ne. Páťo, co je? Co je ti?
0: Je mi blbě.
12: Tak pojď do stínu, pojď. No tady, pojď. Napij se. Jo, tak. Máš hlad?
0: Ne, to přejde. Motá se mi hlava.
12: Jo. No, skoro si nespal. No to je tím. Jsi nevyspalej, víš? Hele, tak dáme pauzu, jo? Počkej, dám tu mapu. Jo, tady. Hele. Takže, dojdeme do téhle ubytovny. To je takových slabých 5 kiláků a tam si odpočineme pro dnešek.
0: Já myslel, že se aspoň ozve jako dobrý kámo, něco zkusím, nic neslibuju. Ale ono mlčí. Jsem za blbečka.
12: Ale jdi. Tak se prostě ozve, až se to vyřeší. To jsou takový typy chlapů, víš? Chtějí zabodovat. Tak mlčej a pak v pravý čas bouchnou trumfem o stůl. Chápeš?
0: Chlap, jo. Kašlu na Norise a na tedyho génia. A ono to nějak dopadne.
12: To víš, že jo. Stejně všichni vědí, že to nepíšeš ty, tak co? Nejhorší, když je někdo tvořivej a přitom blbej.
0: No, tak to dáme asi bez pauzy.
12: A hele, už volá.
0: A kdo jako?
12: No ten ze třídy, ten genius tedy, nebo jak se jmenuje.
0: No, to asi ne úplně, tohle je Skype. To bude buď máma, nebo Markéta.
12: Máma? Fakt? No tak to vem.
0: Já nevím, jestli ti nemám odehnat.
12: Proč?
0: Neříkej nic tátovi, jo?
12: To říká, jo. Proč? Jsem snad nějaký monstrum, který nic nechápe, nebo co?
4: Paťo? Ahoj. Já vím, že asi šlapete, ale já už jsem to nemohla vydržet.
0: Děje se něco?
4: To je slabý slovo. On je tam taky táta. Ahoj.
12: A co jako? Nemůžu to slyšet, nebo co?
4: Ale Kubičku, to víš, že to můžeš slyšet.
12: Kubičku, jo?
4: Patriku, představ si, volala mě ta paní učitelka Matějíčková, ta tvoje učitelka na matiku, jak se ti líbí, víš?
0: Prosím tě, já vím, kdo je Matějíčková.
4: Představ si, ten její přítel je Bizon a Norris v jedné osobě.
0: Cože? Bizon a Norris? Ty víš o Norrisovi?
4: Řekla mi to tvoje učitelka.
0: A co ti řekla? Nikdy jsem ti neříkal nic o Norrisovi.
4: No, já to teď vím.
0: A kdože je v jedné osobě?
4: Bizon a Norris je jeden parchant. A je to přítel vaší učitelky. A víš, kdo na to přišel? Tvůj spolužák.
0: Genius tedy.
4: Já nevím, nějaký Teodor.
0: No, dal jsem mu to za úkol.
4: Hele, já nevím, jak na to přišel, něco učitelka říkala, ale já jsem tomu nerozuměla. To je jedno. Prostě, přišel na jeho adresu. Došlo mu, že je to přítel vaší učitelky, ve škole jí to řekl a ta mu doma koukla do počítače a bylo.
0: No, to je teda zpráva.
4: Představ si. Dopisoval si asi s 15 holkama. Měli tam s fotkama a všechno. Holky ze školy většinou, její žákyně. Na těch fotkách nahý. Naše Markétka taky. A já jsem ho viděla z balkonu, že se nestydí.
0: Hajzl.
4: Taková krásná ženská, ta vaše paní učitelka. A takovýho chlapa?
0: No, někdo si prostě umí vybrat.
4: Ale ona na něj podá trestní oznámení, říkala. Ale Markétka se zamkla v pokoji. Vůbec neodpovídá. Mám strach, aby neudělala nějakou hloupost, víš?
0: Ale neboj. Vybrečí se a bude.
4: A to si ho chtěla pozvat domů. Hele, Patriku, tátovi ale nic neříkej. Víš, jaký je, to je...
12: Já nic neslyším. Nemusím všechno vědět, že jo?
4: Teda co? Co to kecám?
0: Táta je dobrý chlap, mami.
4: Co? Cože?
0: A nebo ne?
4: Tak když to říkáš ty. Takže u vás... Dobrý?
0: U nás dobrý.
4: A nohy? Nebolej?
0: Nohy nebolej.
4: Já už jsem dlouho neslyšela tak dobrou zprávu. Tak ať se vám... Šlape, synáčku.
0: Synáčku, jo? No, hlavně nešil. A neboj.
13: A je to další vlog z naší cesty do Kompostely. Žlutá šipka nás pořád vede. Stále nás vede. Procházíme úzkými starobylými uličkami a brzy budeme na náměstí. Dobrý, co?
0: Emo, a tohle je vzkaz jen pro tebe. Všechno se vyřešilo. Jsme na cestě 17. den a máme v nohách stovky kiláků. Táta to ví přesně. Je to zvláštní, jak taková obyčejná chůze dokáže uklidnit. Když si vzpomenu, jak jsem byl z Norise nešťastnej. Jednou jsem byl dokonce bez sebe vzteky. A teď se skoro divím, proč. Není na to se vyspat, ráno se umýt studenou vodou, mít čistý ponožky a žádnej kamínek v botě, trochu jídla a hlavně dost vody.
3: Páťo, jsem strašně ráda, že to dokázal, fakt. Tady ti posílám cenu za první místo. Nejoblíbenější fotku.
0: Co to je?
3: Ježek. Chybí mu sice oko, ale je to můj talisman.
0: Je, ten je krásnej. Dík, Emo. Co je to za město? Tati. Tati, není to náhodou...
15: No jo, je to Kompostela. Patriku, brzy budeme v cíli.
0: A proč si mi neřekl, že už jsme tak blízko?
15: Překvapení.
0: Já bych šel jako tažný zvíře pořád dál. No, tak povídej ty moje Wikipedie.
15: Neumíš číst?
0: Víš, že mají rodiče dětem číst.
15: No jo, tak poslouchej. V 9. století tu byly objeveny ostatky svatého Jakuba staršího, mýho patrona, apoštola.
0: Něco zajímavějšího.
15: Podle legendy byl svatý Jakub poslán jako misionář na Pyrenejský poloostrov. Pak se vrátil do Jeruzaléma, tam ho zabili a tamní učedníci poslali jeho mrtvolu v loďce po Středozemním moři.
0: No to je horor teda.
15: No jaký horor, prosím tě. Strašila ta mrtvola snad někoho? Naopak, pokojně doplavala ke španělským břehům, kde ji vylovili a na místě, kde ji pohřbili, založili město Kompostela. No kam přijde ročně? 100 000 poutníků. No a tady taky obdržíme kredenciál. Poutnický průkaz, kam nám dají razítko, že jsme pouť vykonali, aby nám to máma a babča věřili.
0: A strčíme si ho do kredence, co?
15: Ha. Tak jdem. Patriku, koukni.
0: Co máš?
15: Je tady. 20 euro. Pamatuješ, jak jsem je ztratil?
0: Když jsi říkal, že ti je ukradli. No,
15: a tady leželi v té suché trávě.
0: No, teda to je krásnější než celá Kompostela, že jo?
15: No, ten výlet nás nestál vůbec nic. Vždycky jsem musel všechno tvrdě zaplatit. A teď i tu dvacku mi tady někdo odložil. Třeba to i s firmou dobře dopadne.
0: No ale brečet kvůli tomu nebudem, ne?
15: Ne. Muži nepláčou.
0: Muži, jo?
15: Jasně, muži. Kámo.
0: Kámo, dobrý.
13: Tady je další vlog. Jak říká táta, zvukovo-obrazová pohlednice. Aby toho nebylo dost, musíme ještě na Finistère. Takzvaný konec světa. 3 dny šlapání. To už bude víc než 600. No ale jdou sem všichni, tak my musíme taky.
3: No to je úžasný. Jsi jednička. Na konci světa.
0: Tati, prej na Finistère poutníci slavnostně pálí svý propocený trička. Taky budeme pálit?
15: Pálit?
0: No, škoda trička, co? Abys pak omylem nespálil nějaký ty eura, který máš ukrytý ve slipech proti krádežím. Nevím, jestli ti došlo, že ten Norris a Bizon jsou jedna osoba. Přítel naší krásné učitelky.
15: Tak víš, že jsem to slyšel. Já jsem hluchý a blbej.
0: No, jenom Markétka pláče.
15: Markétka pláče?
0: No, tvoje holčička pláče.
15: Kvůli bizonovi, který ho nikdy neviděla. No, tak ať si pláče. Teď Finistere, konec světa. A tamhle, Patriku, to je oceán.
0: Krásný konec světa. A hele, Fabio! Fabio!
16: A Patrik!
1: Tak co? Vyřešilo se, co se mělo vyřešit?
0: Ale jo, vyřešilo. Však jsem taky dělal, co jsem mohl.
1: No, já se modlil.
0: Modlil, fakt.
1: Když jsem to slíbil.
0: Aha.
1: A co Emma?
0: Emma? Ty si pamatuješ jméno?
1: No jasně. Jediná, která nevěřila, že ty hlouposti píšeš ty.
0: Pošlu jí selfie. A nebo ne. Víš co, pošlu jí pohled. Normální papírovej pohled. To bude koukat, co?
1: To úžasný retro. Já si pár pohledů koupil, ale abych je někomu poslal, to mě teda nenapadlo. Chceš jeden?
0: Cože?
1: Na, tuška.
0: Dík, Fabio.
1: Buen camino.
0: Ahoj, Emo. Došli jsme do cíle a vracíme se domů. Táta byl dobrý. Těším se na tebe, Patrik.
15: Patrik! Buen camino! Buen camino!
8: Právě jsem si odstranil všechny lidi z FB, který nemám rád. Zbyli 400, buďte šťastní.
9: Hele, mám novej mobil, tak pište čísla, pos.
0: Někdo ven?
9: Co se hodí k žlutej úzkým kalhotám?
8: Nudím se. Písněte někdo.
17: Chceš vidět kouzlo? Odečti svůj věk od současného roku a vyjde ti tvůj rok narození. Hustý, ne?
8: Dej like, jestli máš rád svoje rodiče.
9: 1000 lajků a ruším Facebook. Někdo něco teď v centru?
18: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
19: Chceš si poslechnout další příběhy?
18: Jdi na web radiojunior.cz.

0: chlapci, vítejte v mé, tady už o nově pohádkové školce.
1: Ahoj, kamarádi.
0: Dneska budeme... Jani, no. Málem si to rád si ho zmáčkla.
1: Koho?
0: No, naštěstí jenom málem.
1: Je, mraveneček, promiň.
0: No, mravenečíčínek, ano, je maličkatý, ale pozor, je to silák. Z toho, jak velký silák to je, jsem úplně naprosto paf.
1: Ano, to máš pravdu. Kamarádi, představte si některého z vašich kamarádů ve školce. Zvládnete ho trošku nadzvednout, že jo? No a mravenec, ten unese 100 svých kamarádů.
0: Jo, přesně tak. To je prostě síla.
1: Koukni, ušonku, vypadá to, že mravenec, silák a frajer je v pořádku. Neublížila jsem mu, díky, že jsi mě upozornil.
0: No, uf, není zač. Jani, já mám nápad. Co kdybychom dneska za úkol zarecitovali tu básničku o polámaném mravenečkovi?
1: No jasně.
0: Ušounův úkol.
1: Tak jdeme na to. Holky a kluci, pokud básničku znáte, povězte si ji s námi. A ti, kteří to neznají, tak se ji třeba rádi naučí.
0: Přesně tak.
1: Tak jdeme na to.
0: Polámal se mraveneček, ví to celá obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše receptis, třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál. Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. Čtyři stály u postýlky, pátý těšil. Neplakej, pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. Pofoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele, hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele.
1: Yeah.
0: No teda, Jani, ale víš, co by se mělo vysvětlit?
1: Co?
0: Co je to ten receptis?
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: No receptis to přeci napíše pan doktor na papírek. Dneska už se tomu říká recept.
0: No, tak to bylo zapotřebí všechno uvést na pravou míru.
1: Správně, pane doktore Ušoune Rušoune, ještě, že vás tady máme. Holky, kluci, šlo vám to skvěle.
0: No a my vám teď posíláme za odměnu písničku.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Úšou, novou pohádkovou školku.
1: A dneska si povídáme o mravencích. Řekli jsme si, jací to jsou siláci. Naučili jsme se taky super básničku.
0: Ale ještě jsme si třeba neřekli, že podle mraveniště se dá poznat, kde je sever. Tam, kde má mraveniště prudší stranu.
1: Tedy Ušonku, já někdy fakt mrkám, co ty všechno víš.
0: No, jsem totiž hodně, hrozně moc zvědavý.
1: To je mi novinka.
0: A Jani, a co třeba víš o mravencích ty?
1: Třeba to, že si mraveniště sami postaví a pak tam mají schované jídlo a taky mravenčí larvy, což jsou mravenčí miminka. A taky vím, že mravenci mají svoji královnu.
0: No, teda musím uznat, že o mravencích něco víš.
1: A jestli pak ty víš, v jaké pohádce hráli mravenci moc důležitou roli?
0: Jasně, že to vím a vědí to i holky a kluci. Přeci v pohádce Zlatovláska. Jiřík jim pomohl a oni pak pomohli Jiříkovi sezbírat perly, co Zlatovláska postrácela.
1: Pěkně, žáku Ušoune, dostáváte jedničku s hvězdičkou z pohádkopisu.
0: Jo, to se vážně ve škole učí, Jani, pohádkopis.
1: Bohužel ne, ale víš co, zahrajeme si na chvíli na školu, kde se pohádkopis učí. Milí žáci, teď vám pustím pohádku, kterou si pozorně poslechněte.
0: Ano, paní učitelko Jano, moc rádi to uděláme. Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta.

0: jak natírali. Jednoho dne řekla maminka kráva tatínku Bejkovi. Už před měsícem jsme se dohodli, že natřeš židle v kuchyni a pořád to není hotové. Kromě toho si taky říkal, že umyješ auto. Tatínek zvedl oči od kravských listů.
1: Opravdu jsme se tak domluvili, maminko? Na nic takového si nevzpomínám.
2: Já ano,
0: ozvalo se telátko.
2: Četl jsi noviny a řekl jsi...
0: Tatínek se na telátko chvíli díval a mlčel.
2: Já ti pomůžu, chceš?
0: Nabídlo se telátko.
1: No, tak dobře. Je sobota a venku je hezky. Proč lenošit doma?
0: Nejdřív vynesli židle z kuchyně ven na zahradu. Pak tatínek přinesl z kůlny barvu a štětec a ukázal telátku, jak se správně natírá. Dokonce ho nechal jednu židli natřít. Telátko natírání hrozně bavilo a ani se moc nezamazalo.
1: Vidíš, jak pěkně ti to jde?
0: Pochválil ho tatínek a telátko bylo moc pyšné.
1: Příště můžeš natírat úplně samo.
2: Opravdu?
1: Já myslím, že ano.
0: Když skončili, tatínek řekl.
1: Musíme je nechat zaschnout. Hlavně si na ty židle nesedej a nesahej na ně.
2: Ano, tatínku, a teď umyjeme to auto?
0: Zeptalo se telátko.
1: To počká.
0: Mávl přední nohou tatínek a vrátil se domů, aby si dočetl rozhovor s novým policejním náčelníkem, velkým psem. Telátko zůstalo na zahradě samo. Když se tatínek za nějakou dobu vrátil, zkontroloval židle a řekl telátku.
1: Ještě chvíli je musíme nechat schnout. Jsem rád, telátko, že si mě poslechlo a nic si tady neprovedlo.
2: Naopak, řeklo telátko, bylo jsem moc užitečné.
1: Opravdu? A co pak si dělalo?
2: Natřelo jsem ti auto, řeklo telátko, abys ho nemusel umývat. Teď je o moc hezčí a barevně ladí s židličkami.
0: Šokovaný tatínek se podíval ke garáži. Když otevřenými vraty uviděl natřené auto, ohromeně se posadil.
2: Ony už ty židle zaschly,
0: podivilo se telátko.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: Která je nakonec o mravencích, protože celá začala tím, že jsem málem jednoho rozmáčkla.
0: No, a mě by, holky a kluci, zajímalo, jestli znáte našeho nejslavnějšího kresleného mravence.
1: Jasně, že ho holky a kluci znají a už to volají. Já vás slyším, holky a kluci. Je to přece Ferda Mravenec. A pokud to ještě někdo neví, tak já prozradím, že Ferdu Mravence vymyslel pán, co se jmenoval Ondřej Sekora.
0: Jo, pěkně ho vymyslel. Vymýšlel jeho příběhy a zároveň vymyslel, jak vypadá. Představ si,
1: nakreslil ho.
0: No. To byl vlastně takový komiks.
1: No jasně.
0: No jo. A vymyslel mu i kamarády. No to bylo, panečku, něco.
1: Jednoho já znám. Jeho největší kamarád se jmenuje Brouk Pytlík.
0: Jo, ten všechno umí, práce všeho druhu, Ferda Mravenec a jeho kamarád Brouk Pytlík.
1: A taky je tam Beruška,
0: jo,
1: kterou má Ferda rád.
0: Ale ona na něj vůbec, ale vůbec není hodná.
1: Přesně tak. No a já už tu mám připravenou písničku z muzikálu o Ferdovi. A stačí mi úplná maličkost.
0: Stačí, když uhodneme tvé zvukové hádanky, že jo?
1: Přesně tak.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, dneska jsem vám na hádání připravila 3 hudební nástroje a jsem na vás ohromně zvědavá.
0: Jo, tak pozor, startujem.

0: Jaký nástroj jste slyšeli?
1: No to je jednoduché, Jani, to víme, že jo? Tak pozor, 3, 2, 1, klavír.
0: Pěkně. A teď?
1: Jajajaj, teď už je to těžší.
0: Já poradím. První 2 písmenka toho slova začínají stejně jako ten první nástroj. To byl klavír, takže první 2 písmenka jsou kl, kl, kl, kl, kl, kl, kl,
1: kl, kl, kl, kl. No my už to zase víme. 3, 2, 1, klarinet.
0: Výborně. Klarinet to byl. A do třetice všeho dobrého.
1: No pozor, to my víme, to není žádná klamburína, ale tamburína.
0: Správně, zase jste to skvěle uhádli, takže vám moc ráda pustím slíbenou písničku z muzikálu Ferda Mravenec.
1: Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

0: chlapci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila písnička, kterou jsme si vysloužili hádáním.
1: A že hádáte skvěle.
0: A taky skvěle cvičíme, Jani.
1: Ale to já přece vím a proto už se na cvičení těším. Bude samozřejmě trošku mravenčí.
0: Ušounovo cvičení. Jo, tak holky a kluci, připravte si nějakého ne úplně malého plyšáka, spíš většího.
1: No, a teď si představíme, že je to mravenčí jídlo a neseme si ho do mraveniště, tak si ho pěkně hodíme na záda a přejdeme s ním celou školku aspoň jednou.
0: Jo, tak a teď našeho plyšáka zvedáme jako činku. Jako kdyby byl těžký. Jako kdyby to byla těžká činka.
2: Já tak jo, pěkně tak se posiluje a dolů.
0: Jo.
2: A zase
0: jo.
2: Nahoru.
0: Jo.
2: A dolů.
0: Uf.
2: A zase nahoru.
0: Jo. A pozor.
2: A dolů.
0: Ano, pozor, Jani a holky a kluci. Teď si dáme činku do jedné ruky. A zvedneme. A dolů. A do druhé.
2: A teď do druhé. A zvedneme.
0: Jo.
2: A dolů.
0: Jo. A teď pozor. Teď se můžeme po školce i proletět.
1: Cože?
0: No jo. Protože někteří mravenci mají křídla. Třeba samečkové mravence lesního.
1: No dobře, tak budeme samečkové mravence lesního. Roztáhněte ručičky a pěkně s nimi mávejte.
0: Jo, jako křidelky. A pěkně se proletíme, ale opatrně po školce.
1: A letíme.
0: Letíme.
1: A letíme.
0: A letíme. Je pozor.
1: A ještě letíme.
0: No pozor, přistáváme. Teď přistaneme u mraveniště a poprosíme královnu, abychom si mohli pustit písničku.
1: A já budu jako hodná mravenčí královna. Dobrá, mravenečkové, už se to zařizuje.
0: Děkujeme, královničko Janičko. Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, která byla dneska úplně mravenčí, což bylo bezva, protože jsme se o mravencích zase hodně dozvěděli.
1: Já bych jenom potřeboval něco podotknout.
0: No tak
1: můžu ještě.
0: Podotkni, řekni.
1: No pozor, pozor. Když uvidíte mraveniště, tak si pamatujte, že se do něj nekope, že mravenci, úplně všichni mravenci, co žijí u nás České republice, jsou chráněni.
0: Počkej, Ušounku, ono by to někoho mohlo napadnout.
1: No představ si to, že někdo třeba potřebuje si udělat cestičku k záhonu a rozkope mraveniště.
0: Ale
1: tak ho musí přenést opatrně. Představ si to, no, no, jsou chránění, viď?
0: No, tak mraveniště si prohlédněte, ale jinak na něj nesahejte.
1: Přesně tak. No a já musím tedy říct, že mě dneska to tady moc bavilo a znovu říkám, že vážně mrkám, jací jsou mravenci siláci. Pamatujete si, kolik kamarádů by takový mravenec unesl?
0: Pamatujeme, už vzpomínám, 100 kamarádů jeden mravenec unesl.
1: To je hustý, ale vy to, kamarádi, neskoušejte, abyste si nestrhli bříško.
0: Teda, ale tím už pro dnešek končíme, kamarádi.
1: Ještě nám, ale jako vždycky, prosím, prosím, namalujte obrázky.
0: Dneska bychom chtěli namalovat mravence.
1: Jo, jednoho? A nebo celé mraveniště?
0: Může to být i Ferda mravenec s tím svým puntikovaným červeným šátkem.
1: Jo.
0: A nebo mraveneček polámaný z naší básničky na začátku.
1: A nebo to může být mravenec, kterému vymyslíte jméno vy.
0: Přesně tak. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: A my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
0: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme jednu pěknou písničku. Tak ahoj.
1: Ahoj.

0: slowly.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Tohle jsou těžký časy pro naši zem, ale pojďme si říct, že i horší jsme zvládli. Byly to války, vlády či moci páni, vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí a nikdo neví, co bude zítra. A já se modlím potichu pro ní, aby zas vyšlo

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Já už mám tu všeho dost.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlo poznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat, a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako street dance, kapela Baby Monster a hip-hop. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Anastázie Křivská. Čau, Stázi, vítej v Trenduj.
3: Ahoj.
2: Stázku už tady neslyšíte úplně poprvé, už tady jednou byla, ale teď jí baví zase trošku jiné věci, o kterých by nám chtěla popovídat, takže přišla znovu. Aktuálně je jí 12, chodí na street dance a dramatický kroužek, miluje horory, lamy, fialovou a tanec. Chodí na Gimple, tam patří, minimálně ona to tak tvrdí, k jedním z nejvtipnějších lidí ze třídy. Její nejoblíbenější předmět je tělák a říká o sobě, že je posedlá Jižní Koreou. Řekla jsem toho o ní takhle na úvod celkem dost, ale my se chceme dozvědět ještě něco víc. Takže Stázi, seš ready na to, aby se holky a kluci, co teď poslouchají, o tobě dozvěděli ještě něco víc?
3: Jasně.
2: Tak jdeme na to.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Stázku pár otázek na tělo, ale kdyby nechtěla odpovědět nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy, však už to všichni znáte. Tak jdeme na to. První otázka. Stázi, kdybys na sobě mohla změnit jednu věc, ať už vlastnosti nebo vzhled, jaká by to byla a proč?
3: No, tak já bych se asi jako ve škole trošku utišila, protože docela by se to hodilo, no. Jsem až moc někdy hlasitá po hodinách.
2: Dobře. No tak tohle myslím, že nemusíš na to mít super schopnosti, to můžeš svým soustředěním možná zvládnout i sama, ale je to dobrá poznámka, co by člověk mohl změnit. Druhá otázka. Kdybys byla zvířetem, tak jaký by to bylo a proč?
3: Já bych chtěla být asi lama, protože fluše.
2: Což je pravda, lamy doflusnou docela daleko a dělají to, když jsou naštvaný, ne? Nebo když je něco štve. Dobrý. Třetí otázka, na tu jsem se tě už musela určitě ptát, když to byla minule, ptám se na ní vždycky. Třeba teď přijdeš s něčím novým. Tvoje guilty pleasure, v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
3: No, tak asi ten K-pop.
2: Jo, K-pop je tvoje guilty pleasure. Čtvrtá otázka, kdyby se o tobě natočil film, jaká herečka by tě hrála a proč?
3: Ty jo. Mně jo. To asi nevím.
2: Tak zkusi někoho vybrat, abys nemusela dělat výzvu. Můžeš tam dát i nějakou korejskou herečku, když máš tak ráda Koreu. Nemusí ti být podobná, stačí, když má třeba stejnou energii jako ty.
3: No to právě, že asi ne.
2: Tak budeš dělat výzvu, jo? Půjdeš do toho. Co zbývá? Dělat. Dobře. Tak za chvilku si dáme výzvu, ale ještě mám na Stázku poslední otázku. Jakou superhrdinskou schopnost bys chtěla mít a proč?
3: Já bych chtěla mít čtení myšlenek, protože občas si nejsem zas tak moc jistá, co si o mě ostatní myslej, nebo co mi chtějí říct.
2: Vědět.
3: Jo, rozhodně.
2: No tak jo. Tak holky a kluci, bohužel Stázka neodpověděla na všechny moje otázky a bude jí teď čekat rozhlasová výzva. Ale ještě než s ní začneme, tak si dáme písničku.

0: A máme tady rozhlasovou výzvu a neměli jsme ji opravdu dlouho, řekla bych několik měsíců, možná klidně půl roku, možná i déle. Proto vám radši zopakuju, jak to bude probíhat. Dostaneme tady takovou hudbu, ale samozřejmě beze slov, protože ta slova nám tady nahradí Stázka.
1: Ježiši.
0: Bude hrát klasická hudba a já řeknu v tu chvíli zadání, který musí Stázka improvizovat. Dám ti nějaký příklad, aby si to nemohla promyslet dopředu. Třeba začne hrát hudba a já ti řeknu, ať mi řekneš, co si myslí kytka, když na ní svítí sluníčko a začíná růst. A ty musíš začít mluvit do hudby, aby jsme zažili nějakou tvoji improvizaci. Tak takhle to bude probíhat, Stázi. Doufám, že jsi připravená. I když by si připravená nebyla, stejně se toho dočkáš, takže můžeme jít rovnou na to. Stázi, tvoje zadání je, co si myslí ryba ve chvíli, kdy se chytne na udici? Pojď na to.
1: Sakra, chytla jsem se, sakra, ale ta žížela je dobrá.
0: A to je všechno, pak už jí vyloví a je konec.
1: Jo.
0: Tak to byla Stázčina improvizace, rychlá, ale podle mě celkem jasná. Tak jo, já myslím, že rozhlasová výzva skončila. Stázka byla taková trošku skromnější se svojí odpovědí, ale zase reagovala rychle. No a teď už je správná chvíle vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká street dance, kapela Baby Monster a taky hip-hop.

0: Čeká nás první téma a to je street dance. Stázka se street danceu věnuje už druhým rokem. Tohle tancování baví a my se teď dozvíme proč, jak moc intenzivně se tomu chce třeba věnovat do budoucna a tak dál. Takže Stázi, jak tě napadlo začít dělat zrovna street dance?
1: No, moje spolužačka chodila na street dance už od kdy, od třetí, druhý třídy, tak nějak. No a ukazovala nám občas ve třídě nějaký tance a docela se mi to líbilo, i ty písničky mi přišly dobrý. A ono právě, že tancujeme na písničky, které se dějí k tomu mýmu stylu. Mm-hmm. Takže to je taky důvod pro to, proč jsem se to vybrala.
0: No tak to musíš rovnou říct, co je tvůj styl a na jaký styl písniček tančíte.
1: Můj styl je teda hip-hop a rap. Tak nějak jako polovičně, ale poslouchám teda i třeba Bena Kristova, Kalina, Sofiana Mečmeže.
0: Takže i takový trošku do popu, ale furt řízlí tím rapem a hiphopem.
1: No a tancujeme na písničky jako třeba, teď jsme měli Trendsetter od Conora Price, což je teda můj nejoblíbenější interpret.
0: Conor Price, wow, super. Takže jako prostě hudba tě baví, tím pádem tě to daleko víc rozhejbe, než kdybyste tančili prostě, nevím, třeba na vážnou hudbu, nebo nevím, na něco úplně šílenýho. Takže to chápu. No a jezdíte i třeba na nějaký soutěže, nebo je to zatím jenom takovej fakt jako kroužek, že jsi tam prostě jednou týdně chodíš zatančit, ale není to nic jako vyhrocenýho?
1: Jo, jezdíme i na soutěže. Ono je to rozdělený na týmy. Jsou týmy jakoby děti, pokročilí a děti, kteří jsou
0: prostě pokročilí a začátečníci, ano, třeba, ano, dejme ano, tomu.
1: Potom jsou junioři a pak ještě dospělí a trenéři. No, dospělí jsou ty trenéři a u obou jsou soutěžní a nesoutěžní. Mhm. Takže já jsem v tom soutěžním týmu.
0: A kolikrát teda týdně třeba trénujete, protože to asi nebude stačit jednou týdně, když pak soutěžíte?
1: No, trénink máme jednou týdně, ale já si doma trénuju, co nejvíc to jde.
0: Mm-hmm. Takže za ten rok a kousek už si asi absolvovala i nějaký soutěže. Jak to na takový soutěži probíhá?
1: No, přijedem tam, najdeme si šatnu, ve které máme být, potom teda si připravujeme jako účesy, kostým a takhle. Potom se rozcvičujeme, zkoušíme si sestavu, trenérky nám říkají nějaké vychytávky, co bychom mohli jako zlepšit, co bychom mohli ubrat třeba, a postavení hlavně si zkoušíme. A potom teda už jenom čekáme, kdy na nás přijde řada.
0: A sleduješ na těch soutěžích i kdo je tvoje konkurence, nebo tě to spíš stresuje, tak radši jdeš až pak na to svoje vystoupení?
1: Jo, sleduju to a s holkama si občas říkáme, jo, tak jsme lepší jak tyhle ty a jo, sakra, ty jsme horší než tyhle ty.
0: A býváte jako tým hodně nervózní před soutěžema, nebo to prostě berete, že to zkusíte, dáte do toho maximum a uvidíte?
1: No, já osobně moc nervózní nejsem, protože já jsem zvyklá už z aerobiku, kdy jsem chodila 6 let na něj, takže už jsem zvyklá z něj. Jako na soutěže.
0: A přijde ti, že ti ten aerobik, vlastně ta průprava dala výhodu, že ti třeba ten novej tanec netrvalo tak dlouho se do toho prostě dostat a už to ovládáš celkem dobře?
1: Jo, já mám na tohle to mám zrovna dobrou paměť a taky bych řekla, že ten aerobik mi dal jako fyzičku.
0: Jo.
1: Takže já nejsem prostě strašně udejchaná po té 3-minutové sestavě.
0: Takže sestavy, na to jsem se taky chtěla zeptat, trvají tak ty 3 minutky, takže takhle ano. Dlouhý je to vaše vystoupení.
1: Tak nějak co a.
0: No a už jste brali nějaký dobrý ocenění na těch soutěžích jako tým?
1: Jo, minulý rok jsme byli na 4, myslím, a na jedný jsme byli poslední, ale to tady byly hodně dobrý tým oproti nám a jinak jsme byli třetí a čtvrtý, myslím.
0: No a když takhle se člověk umístí, dostanete nějakou výhru?
1: Jo, dostaneme medaily a diplom. Jednou jsme dostali i takovou plyšovou kočku.
0: Dobrý. No a ty jsi vlastně říkala, že ještě předtím, než se třeba rozcvičíte nebo si jako řeknete poslední připomínky co a jak, takže si připravíte účes a kostým. Tak by mě zajímalo, jak tenhle ten konkrétní účes a kostým právě na street danceový vystoupení vypadá třeba u vás.
1: Minulý rok jsme měli tričko, ze zadu bylo čínsky napsáno kung fu a pod tím byl ještě obrázek nějakého toho kung fuisty, jak kope.
0: Bojovníka.
1: Ano, ano. A zepředu je nápis teda kung fu už jako anglicky, nebo česky, jak to říct. A měli jsme k tomu takový tenoučký tepláky z umělý látky a ty měly na bocích nohavic proužky, takže to vypadalo jako adidasový, ale nebyly.
0: No a nějaký special tenisky jsou na to potřeba na ten street dance?
1: Ne, tu normální boty jako do haly.
0: Jo, takže prostě cokoliv. A co teda jste měli na hlavě za účesy?
1: Měli jsme takový dva bobíky, tady nahoře úplně na hlavě. A ty jsme měli teda pořádně zalakovaný. Já mám hodně ofiny, takže na mě se spotřebovalo hodně laku a gelu, protože...
0: Aby ti tam pořád nekoukali nějaký cancourky.
1: Já jsem měla 2 cm baby vlásky a to vůbec nešlo zadělat.
0: Znám to, taky baby vlásky jsou moje trápení, když se snažím zalakovat do culíku, tak stejně vždycky tam zase nějaký trčí, jak kdyby tam hledal nějaký signál. No, tak to musela být legrace, zároveň bobíky si mám představit, že jsou jakoby srandovní super účest, takhle tady tomu cool outfitu. Umíš si představit, že by ses něco takovýhodle i klidně normálně vzala, jakoby je ta streetdanceová móda i tobě jakoby sympatická?
1: No, já nosím to kung fu tričko teďka jako normálně do školy.
0: No tak, ideálka. Co by si chtěla ještě pak dál ve streetdanceu, jak by se chtěla posunout? Chtěla by si třeba trénovat víckrát týdně, dostat se ještě třeba do nějakého lepšího týmu, na víc soutěží? Chtěla by se prostě tomu dál věnovat intenzivněji, nebo takhle, jak to máš, ti to vyhovuje?
1: Já bych se tomu chtěla věnovat víc a taky zároveň nevím, jestli to jde u nás v klubu, ale chtěla bych mít solo, protože si myslím, že nejsem zas tak špatná v tom.
0: Wow, hustý, no tak jako, že byste měli třeba sestavu, ale v části té sestavy by si byla jenom ty, nebo že
1: třeba.
0: Bys... Jo, jako why not? Vlastně ten street dance je takovej ten tanec, kterým se dělají i ty battly a takhle, že jo, to vlastně všechno na to pasuje, to je super. Máte dobrou partu s vaším tanečním týmem?
1: Teďka k nám přišlo dost nových lidí, takže to už je teda horší, ale předtím ten tým, co jsme měli úplně původní, tak to jsme si skvěle rozuměli.
0: A jste tam jenom čistě holky, nebo to máte namixovaný i s klukama?
1: Máme tam ještě 2 kluky.
0: Klasický taneční týmy, který můžou být pro obě pohlaví, ale stejně tam kluci jsou třeba 1, 2 až 3. No ale tak lepší 2 než žádnej. Dej jim to dobře? Jsou dobrý?
1: No, řekla bych, že docela jo, jako... A na soutěže bych řekla, že to úplně ještě není. No?
0: Jo, jo, jo. No tak budu držet palce, ať se nějak budete posouvat dál a třeba dostaneš i to svoje solíčko. Je i fajn, že nejseš právě moc velká trémistka, že máš kondičku z aerobiku. Zhodnotila bys, že tě street dance baví víc jak aerobik?
1: Rozhodně jo.
0: Aerobik asi nebyla ani ta hudba tvýho stylu, že jo? Vůbec. Takže prostě tohle je tvoje vibe. Co bys dala třeba za tip? Komu bys si doporučila se věnovat právě tomuhle stylu tance street dance?
1: Asi tomboy holkám nebo klukům. A vlastně lidem, který se neboje jako projevit, neboje, nemají trému ideálně, protože se soutěžima je to docela jako docela velký tlak, ale jinak asi spíš holkám než klukům, ale kluci taky nemusí být vůbec špatný, to neříkám.
0: A máš pocit, že je potřeba začínat s tím v hodně raném věku, nebo takhle třeba okolo těch 11 let, jak jsi začínala ty, je to v pohodě? Nebo ty jsi měla výjimku kvůli tomu, že už předtím dělala 6 let aerobik? Jak bys to jakoby řekla? Řekla bys, že třeba v 10 začít se street dancem, když jsi předtím nedělal nic, je už pozdě, nebo?
1: To bych řekla, že docela pozdě je, pokud teda je to pokud chcete jezdit na soutěže. Ale protože ono potom máte už praxi a víte, jak ty pohyby mají vypadat, jak se to dělá a jak to navázat na sebe, takže řekla bych, že od 11 už je docela pozdě, ale třeba 9 to se ještě jakž takž nějak dá. Jako.
0: Tak pokud nás poslouchá někdo mladší, 9 a méně, tak můžete klidně bez jakýchkoliv zkušeností, a pokud nás poslouchá někdo starší, ale třeba už jste se nějakému tanci věnovali právě jako Stáska a už vás to moc nebaví a chce to změnit, tak to si myslím, že taky je OK. Ale pokud už vám je třeba 11+ a ještě jste se nikdy žádnému sportu nevěnovali, tak možná street dance úplně není pro vás, protože to už je takovej docela jako složitý tanec, že jo. Ale neimprovizuje se tam, ne? Prostě jako jedete ty sestavy, že jako máte to naučené.
1: Jo, to jo.
0: A jsou tam nějaký základní kroky, které jsou v každý sestavě, nebo nějaký typický prvky pro ten street dance?
1: Jo, říká se tomu bounce a to je, že jenom vlastně pružíš v kolenou a to je celý. A potom se tam hodně ještě dělá, nevím, jak se tomu říká, ale že děláš bounce a u toho jdeš buď do strany takhle, nebo dozadu. To se hodně dělá taky.
0: A takže člověk, co se věnuje tady tomu typu tance, musí mít hodně cit pro rytmus, ne? Musí cítit tu hudbu.
1: 100%.
0: No tak já si myslím, že si nám docela jako dala tipy i jsi nám popsala, v čem ten tenhle ten styl tance spočívá a proč tě to baví. Ještě než se posuneme dál, tak ještě nám dej nějaký street dance tipy, ať už pro lidi, co taky tančejí street dance, nebo pro někoho, kdo s tím teprve chce začít, nebo prostě cokoliv, co ti přijde jako dobrý závěrečný tip pro tenhle tanec.
1: Určitě, pokud jezdíte na soutěže třeba, tak si rozhodně trénujte doma. Ale i když nejezdíte na soutěže, tak si trénujte doma, protože potom vás třeba trenérky víc chválej, potom na vás, jako třeba na nás někdy řvou, když je naštvem, tak na vás neřvou, že to neumíte.
0: No a jak často třeba tancuješ ty doma? Si ty sestavy, nebo si to i v hlavě opakuješ a tak?
1: Já vždycky chodím na půdu, my tam máme velký zrcadlo, takže se k tomu pouštím tu hudbu, na kterou máme sestavu a tancuju si to na půdě, ještě se to tam pořádně nasvítím, někdy i točím.
0: Aby ses pak viděla třeba na tom videu a mohla si říct ty připomínky sama k sobě. No a to děláš třeba jako jednou týdně trénuješ s týmem a třeba jednou týdně děláš tady to soukromí nebo i víckrát?
1: No víckrát, asi minimálně 3x do týdne.
0: Mm-hmm. Takže jestli se chcete posouvat dál třeba ve street dance, tak tohle je tip od Stásky, jak to udělat a my se taky teď posuneme dál.
2: To a co?

0: No co?
1: Naším dalším tématem dnešního dílu Trendu bude K-popová kapela Baby Monster. Stáska miluje Jižní Koreu. Konkrétně i řekla, že to je prostě opravdu její závislost, že opravdu je to její megatéma. Tím pádem s tím se pojí nejenom jakoby K-popový styl, K-popový kapely a i celkově se učí korejsky, takže tady probereme dneska celý tohleto téma ze široka. Asi ještě než se zaměříme konkrétně na kapelu Baby Monster, tak mi Stázi řekni, kdy jsi tak oblíbila Jižní Koreu a K-pop, jak je to dlouho?
2: Řekla bych, že to bude někdy před rokem a půl, bych řekla.
1: Takže asi tak v době, kdy to tady začalo hodně trendovat, předpokládám, jo. Kdy se k nám K-pop hodně dostal. No a co tě na tady tom stylu hudby a vlastně i takovým celkově životním stylu, on to není jenom o té hudbě, co tě na tom tak zaujalo?
2: Mně se líbí hlavně vzhled těch holek, oni jsou strašně hezký. A když koukám i na nějaký videa s nimi, tak oni jsou na všechny strašně milí. A to vždycky tak zahřeje u srdíčka, když vidíš, jak je někdo na někoho milej.
1: Takže máš sen, že by ses jednou chtěla do Jižní Koreje podívat a vidět třeba nějakou K-popovou kapelu i naživo?
2: Rozhodně, já jsem přemlouvala mamku, aby jsme tenhle rok jeli na dovolenou do Koreje a ona říká to rozhodně ne, na to zapomeň.
1: Už jsem měla další otázku a myslíš, že to klapne, ale evidentně to zatím neklapne. No. No tak ona, ta Jižní Korea, to není úplně jako je do Chorvatska, no tak ale věřím, že to jednou vyjde a kdyby to nevyšlo teď, tak to třeba splníš za pár let, až budeš dospělá, vyrazíš tam třeba s kamarádama nebo uvidíš, prostě bude to už víc v tvých vlastních rukou. Ty jsi začala učit korejsky, jak to probíhá? Jsi samouk nebo chodíš někam na kurz?
2: Já se učím na Duolingu, ale hodně mi teďka pomohly i videa na YouTube. Tam jsem se naučila hangul, což je korejská abeceda. A to mi v tom Duolingu hodně pomohlo, že už třeba si nemusím ani všechno pouštět, abych to slyšela, že to umím i přečíst.
1: No tak nám, Stázi, něco řekni a pak nám řekneš, co si nám právě sdělila korejsky.
2: Dobře, tak. Annyeonghaseyo, chanen Stasiyeo. Kuriko, chanen Haksengyeo.
1: Tak co jsi nám teďka řekla?
2: Dobrý den, jsem Stázi a jsem student.
1: Super, jako znělo to fakt bezva, takže evidentně Duolingo válí. To je jenom další tip pro vás, že i když ve škole máte třeba jenom angličtinu, tak vás to nemusí zastavit a můžete se posouvat dál. Začala jsi s tím, protože chceš třeba rozumět víc rozhovorům s těma svýma jakoby K-pop hvězdama, kde oni sice všichni umějí celkem dost dobře anglicky, ale často mluví podle mě i hodně rozhovorů v korejštině, že jim chceš rozumět?
2: Jo, a taky mě hodně zaujal ten jazyk, že to hezky zní a je to dobrý umět nějaký jazyk, který mu nikdo nerozumí. Takže já můžu nadávat klukům ve škole a nevědí, co říkám.
1: To je dobrý. A máš nějakou kamarádku nebo i kamaráda ve škole, který taky jako je největší milovník Koreje, třeba sdílí tady tu tvoji vášeň, má rád taky ty K-popový kapely. Máš někoho, s kým to můžeš sdílet?
2: No, největší milovník úplně ne, ale spoustu holek od nás ze třídy chce taky do Koreje. A jedna kámoška se taky učí korejsky, ale ta se tomu nevěnuje tolik jako já.
1: Jak často teda jedeš svoje Duolingo? Máš to fakt jako teďka, jako že každý den musíš splnit level?
2: Jo, každý den minimálně jedno to kolečko celý.
1: Ty jo, hustý. No a jak vidíte, tak už nám tady úplně řekla Stázka bez přípravy prostě dvě věty a fakt to znělo, jako kdybych zavřela oči, jako kdyby tu přede mnou seděla Korejka. K-pop hudba, v čem je podle tebe specifická a co se ti na ní líbí? Kapely, které jsou známí, jsou nejenom Baby Monster, ale třeba BTS nebo Blackpink, ty třeba často hrajeme i na Junioru, takže to můžete znát i vy, co nás teď právě posloucháte a třeba K-pop úplně neznáte. Pojď nám nějak představit tu hudbu, v čem je specifická, v čem je tobě sympatická a na čem si teď teda ujíždíš ty konkrétně?
2: Specifická je docela v tom, že mixují se hodně jazyky, čili třeba korejština a angličtina nebo japonština a angličtina. Podle toho, odkud ty členové jsou, oni nemusí být jenom z Koreje. Třeba je jedna skupina, třeba ta Baby Monster, kde jsou dvě z Japonska, dvě z Tajska a dvě z Koreje. Takže ta moje nejoblíbení

0: prostě cool holku. Zároveň si mi říkala během dneška, než jsme ještě začali vysílat, že si podle ní chceš udělat i účes. Je to ona?
1: Jo, je to ona.
0: Protože Stázka má teď ještě celkem dlouhý vlasy, ale chce si nechat pod uši ostříhat na krátko a právě tady jako ta její oblíbená slečna z Baby Monster, tak má takovej krátký sestřih. Stázka taky říkala, že vypadá úplně jako z anime, takže chceš někdy experimentovat třeba s barvou vlasů, nebo to zatím by ani neprošlo u rodičů?
1: Jo, chtěla bych, ale Ivono, minulý rok k Vánocům jsem dostala takovou fialovou barvu na vlasy, ale to bylo jenom jako takovej štěteček malej.
0: Mm-hmm.
1: Ale chtěla bych si nikdy nechat nabarvit vlasy třeba na fialovou, úplně ne, to je až moc výstřední.
0: Tak na co?
1: Třeba nějaký jiný odstín jako blond, že bych si měla třeba světlejší vlasy, nebo naopak tmavší vlasy. Chtěla bych zkusit třeba možná i černou, ale to nevím, to by mi asi zničilo ty vlasy úplně.
0: No jako já jsem si říkala, jestli neřekneš černou, protože v podstatě všechny asijské hvězdy mají černý vlasy, některý je mají teda odbarvený na blond, ale většina mají černý, jako jejich přirozenou barvu. Jak už sama Stázka řekla, tak ty kapely K-popový jsou namixovaný tam z těch asijských zemí. Oni vlastně v té Koreji existují takové akademie, kam vlastně můžou ty potenciální hvězdy přijmout. Oni tam pak strašně tvrdě trénují a jenom ty úplně nejlepší se z nich pak stvoří ta kapela a jdou teda do toho průmyslu. Jako podle mě je to ale docela drsný, to mají ty K-popový hvězdičky, jakože opravdu musí dodržovat ty přísný pravidla, jsou prostě produktem té akademie, která prostě je určila, že budou populární a musí to zvládnout. Co si o tady to myslíš?
1: Jo, rozhodně je to pravda. Mají hodně přísnou dietu, musí pořád cvičit, spějí třeba maximálně 8 hodin denně. Podle toho, v jaký, říká se tomu entertainment, podle toho, u jaký entertainment se snaží jako zabodovat. Třeba u YG, to je má nejoblíbenější, z toho je právě, že Baby Monster a i Blackpink, tak tam 7 až 8 hodin denně spánku jim dávají, což je teda poměrně dost. Někde dávají třeba jenom 3 nebo 4 hodiny, což je hodně málo.
0: No to teda, to bych nezvládla.
1: No a musí pořád celý den dřít, musí pořád tancovat nebo zpívat, repovat, učit se musí a i korejštinu se musí naučit, protože jinak by se nedomluvili nikde. Protože v Koreji je to docela přísný na to korejštinu, protože i když třeba na nějakou univerzitu se chceš přihlásit a je tam napsáno, že ti budou rozumět i anglicky, tak když je tam nějaká starší paní, tak ti prostě anglicky nerozumí, jinak než korejsky se nedomluvíš. Takže no, mně to přijde docela špatný jak v tomhletom směru, protože Korea je podle mě hodně oblíbená země, protože tam jsou všichni na sebe milí, hodní a takhle. A přijde mi docela blbý, lidi tam hodně cestujou, že tam není zas tolik strašně moc příležitostí, kde bys mohl mluvit jinak než korejsky.
0: Tak to je taková trochu komplikace, to teda uznávám. Je pravda, že v Japonsku se častokrát taky nedalo domluvit jinak než japonsky, ale zas náhodou je ta země hodně kupředu technicky a všichni skoro mají mobily s Google Translatorem a prostě pokud zjistíme, že si nerozumíme, tak se to tam jako namluví. A samozřejmě, že ten překlad není dokonalej, ale jako většinou aspoň ten základ, co si chcete říct nebo co od sebe potřebujete, nějak se domluvíte, že si to řeknete do telefonu. Třeba řidiči autobusu v Japonsku, předpokládám, že možná v Koreji to bude stejný, tak ty tradičně absolutně neuměli jinak než japonsky, ale prostě když viděli, že tam je nějaký problém, tak prostě tam měli okamžitě při ruce ty překladače a prostě to tomu člověku pustili, jako by co mu chtěli říct a nějak jste se prostě rukama, nohama domluvili. Takže vždycky to nějak šlo, ale bylo to třeba trochu komplikovaný. Jak jsme nastínili, že to mají tady ty korejský kapely K-popový celkem drsný, ty to schvaluješ, že to takhle jakoby má bejt, aby ta kapela byla fakt dobrá? Chtěla by si takový kapele bejt, která by měla třeba určeno 4 hodiny spánku a pořád dřít a dřít?
1: No, jako mě by nevadilo celý den tancovat, to by mi rozhodně nevadilo, ale zase málo spánku je za mě docela blbý, ale někdy taky spím jako třeba 4 hodiny jenom.
0: A tak ono, když je to výjimečně, tak se to dá, ale když to je každý den, tak už je to docela masakr.
1: Docela jo, no, ale za mě neuznávám, že neberou jiný než extrémně hubený holky. To neuznávám.
0: A i sama si říkala, že cvičení, přísná dieta, to je takový docela divný a myslím si, že asi každý tělo je krásný a že když je člověk se sebou spokojený, spokojený, tak jak vypadá, tak je to přece OK. Tak to je taková ta asijská kultura. Tam ani vlastně moc jakoby lidí s jinýma křivkama, než který jsou hubený, moc ani není. Takže asi jim to prostě přijde jako ta jediná správná varianta. Ty jsi mi ale i říkala, že oni mají velký striktní pravidla na vzhled. Že třeba ty holky mají na každém koncertě jiný účes a jiný prostě líčení a oblečení, tak jak to je ohledně toho stylu?
1: To je podle stylisty oblíkaj, takže třeba když mají nějakou jako cute concept písničku, tak má jako šaty, sukně a takhle, ale když mají nějakou jako
0: drsnou?
1: Jo. Tak mají třeba jako baggy jeans, oversized a takhle, ale
0: co se týče účesu a make-upu?
1: Make-up to mají hodně jako rozsáhlou skincare, třeba půl hodiny ráno i večer.
0: Se pečou o svoji pleť.
1: Jo, ano, ano. Potom i make-up si dává jako dost drahý značky, známý a takhle. A nemůžou mít prostě jako pupínky, protože toho si jako fanoušci všimnou a hned za to dostanou extrémní bídu, takže to nejde, abys měl pupínek prostě jeden.
0: Ježkovi oči, no tak to by nebylo nic pro mě. Zmínila jsi skincare, péči o pleť. Korejská kosmetika je další téma, které je hodně aktuální, kromě K-popu. Co si myslíš o korejské kosmetice, péči o pleť? Je to teď pro tebe ještě úplně mimo, protože prostě je ti 12 a ještě to neřešíš, nebo už si taky kupuješ nějaký korejský masky a zkoušíš pečovat o svoji pleť?
1: Jako já úplně na tyhle ty jako věci nejsem, protože
0: neřešíš?
1: No, neřeším, jsem spíš takový jako polokluk, takže
0: a já myslím, že to ani není vůbec potřeba. Každopádně, kdo si v tady tom ujíždí a už jsme tu takový hosty měli, tak právě Jižní Korea toho teď produkuje extrémně moc a nabízí takový různý produkty, který mají třeba vychytávky, co evropský nebo americký produkty třeba úplně nemají. Ještě jsme říkali, že tady probereme, proč jsi vybrala téma zrovna Baby Monster, proč jsi třeba nevybrala obecně K-pop, proč jsi vybrala konkrétně tuhle kapelu a v čem tahle ta kapela ti přijde, že se odlišuje od těch jiných K-popových, který jsou teď na scéně, proč jí máš nejradši?
1: Tuhle kapelu mám nejradši, protože Blackpink, jako nejdřív jsem měla nejoblíbenější Blackpink, ale ty už nevydávají žádný písničky. A
0: jak to? Oni už skončili nebo jedou už jenom to starý?
1: No, oni skončili jako skupina, ale dohodli se, že budou vydávat písničky jakože v popisu, či je to písnička, že tam nebude Blackpink, ale Jennie, Rose, Lisa a Jisoo. Mm-hmm. Že tam prostě budou dělat jako spolupráce.
0: Jo. Takže vlastně už jako Blackpink ne, ale vždycky, že jedna je hlavní, a ale zaspívají to třeba spolu.
1: Jo. Ono, Baby Monster má hodně podobný jako styl všeho jako Blackpink. A taky je tam hodně úspěšná ta reperka Aisa, jak jsem říkala. Tak ta píše i vlastní texty, je jí teprve 19. Uh-huh. A už v nějakých písničkách má i svoje texty, které napsala ona. A když si dělala audition, což je jakoby přijímačky v uvozovkách takový, tak tam měla písničku Me, Myself and I a tam měla kolik asi 20 sekund svého vlastního korejského rapu, ale ještě v korejštině, když ona je z Japonska.
0: Wow.
1: A to jí bylo teprve 17 asi.
0: Takže za tebe prostě mega talentovaná holka.
1: Jo.
0: Kolik je těm ostatním členkám? Jsou taky takhle mladý? Je to hodně mladá kapela, protože vím, že třeba BTS nebo Blackpink, tam už je jim spíš ke 30 nebo i přes 30, tak tyhle ty jsou ještě hodně fresh.
1: No, tyhle ty debutovaly 2023, myslím. Jedna, ta nejstarší, ty je 21, potom je teda 19, potom 18, nejmladší je 16, myslím teďka.
0: Takže to jsou fakt jako ještě baby.
1: Jo,
0: baby kapela. Ne. No, což je super, že opravdu i takhle mladý holky do toho jdou a jsou talentovaný. Možná se s nima i dnešní mladá generace ve věku stázky dokáže víc totožnit, že prostě mají ještě takový třeba starosti a řeší věci, které řeší prostě mladí lidi a ne třeba ty, kterým už je 30, tak to už jsou spíš v podstatě dospělí lidi, co už třeba budou zakládat rodiny a tak, takže to je zase úplně jiný svět. Jezdí K-popový kapely koncertovat třeba i do Evropy? Děje se to?
1: Jo, teďka budou mít Baby Monster World Tour a budou i v Evropě, takže doufám, že někde blízko České republiky.
0: A myslíš, že to prostě přemluvíš, jo? Že to prostě klapne a pojedete?
1: Já když tak uteču z domu, já potřebuji vidět naživo.
0: To není typ pro vás, holky a kluci, ale já věřím, že Stáska určitě přemluví mamku nebo taťku a oni se s ním vydají. Pokud to bude, já nevím, třeba Německo, Anglie, to ještě není tak daleko. To jsou takový velký docela země, kam většinou tady ty interpreti jezdí na ty světový tour. Pokud pojedou do Evropy, tak si myslím, že třeba Velkou Británii by nemuseli vynechat, takže to by třeba mohlo vyjít.
1: Snad jo.
0: Držím palce. Teď ještě nám dej závěrečný tip k tématu K-pop kapela Baby Monster Jižní Korea pro kohokoliv, ať už pro fanoušky nebo třeba pro ty, kteří to teprve potřebují objevit.
1: Pokud se chcete učit nějaký cizí jazyk, nějaký ideálně asijský třeba, tak vám radím korejštinu, protože tam je docela lehký se naučit ten hangul, je to hodně podobný té naší abecedě. Vyslovuje se to vlastně úplně stejně, akorát, že tam není pár písmen, ale to je, myslím, že hodně malý mínus. Ale jinak ty znaky, ono vám to ze začátku může přijít těžký, ale když se do toho dostanete, víte, jak to číst, naučíte se hangul, tak je to hodně lehký, protože tam se nic nemění, tam jenom dáváte ty znaky za sebe, to je jediný, co děláte.
0: Tak to je takovej jazykový tip od Stásky a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Stáska. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Stáska jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme dál a dáme si další téma dneška a toto třetí.

0: Naším posledním a to třetím tématem je hip-hop jako hudební styl, protože hip-hop je i třeba taneční styl, ale my se tomu pověnujeme spíš z té hudební stránky. A s vás nepřekvapí, že Staska má ráda hip-hop, protože přece jenom se to promítalo ať už do toho K-popu, tak už do toho tancování, takže je to tady naším takovým tématem v celém dnešním trendu. Jak ses k hip-hopu dostala? Před jak dlouhou dobou jsi řekla, tyjo, hip-hop, to je něco, co mě asi baví z hudby nejvíc.
1: Jak jsme měli na Street Danceu tu písničku Trendsetter od Conora Price, tak jsem si omylem jednou rozklikla ten jeho profil a pustila jsem si nějaký ty písničky a řekla jsem si, tyjo, to není vůbec špatný. Tak jsem si pouštěla další a další, až jsem se do toho nakonec zamilovala.
0: To je krásný, takže to byla vlastně náhoda. Conor Price, představ nám ho trošku, protože si myslím, že na rozdíl od třeba K-popových kapel, to není interpret, který ho zná úplně každý, není to zatím jako novej Justin Bieber, takže kolik mu je, odkud pochází, co to je prostě za týpka?
1: Tak kolik mu je, tak to nevím.
0: Ale co a je spíš starší nebo mladší?
1: No, nějak přes 20 mu bude.
0: Je to americký interpret?
1: Jo, je americký. Myslím, že teď nevím, já na Zemak nejsem moc dobrá, z Toronto, myslím, že No a vydává hodně písničky, na rozdíl od K-popu, ty vydají jedno malý album se 4 písničkama za 1/4 roku, takže to je docela špatný. Tak on vydá třeba celý album, kde je těch písniček 12 za 2 měsíce. Takže to je hodně dobrý. Spolupracuje hodně s Nickem D. A ten je taky dobrý. Mají spolu hodně písniček, hodně se kamaráděj. A je to lepší než u K-popu ty písničky, protože to můžu poslouchat, to si tam dám jenom přehrát mix a pouští se mi jako hodně písniček, který neznám třeba. Za to u K-popu se mi tam furt opakujou ty, který znám.
0: Že jich za stolik není.
1: No právě, jich málo hrozně.
0: No a u toho hip-hopu, tak tam angličtina hlavní jazyk, baví tě na tom hlavně ten rytmus, anebo posloucháš hodně i ty texty a pak si třeba i hledáš přesně, co to znamená a baví tě prostě ty příběhy v těch hip-hopových sonzích, nebo je to prostě o tom vibe, o té hudbě?
1: Mě hodně baví ty beaty, jak v tom jsou. Má to hodně dobrý, jakože to chytne. A taky tenhle Conor Price, on je zajímavý v tom, že dělá spolupráce s interpretama, který nemluví anglicky.
0: Aha,
1: takže
0: to je zajímavý.
1: Tam zpívá třeba jeden z Japonska tam je, potom z Afriky, z Indie, z takhle různých zajímavých zemí. A když jsem koukala na videoklip k tomu, tak tam v rohu byla malá vlaječka a já jsem si říkala, tyjo, co to je za vlajku, to jsem nikdy neviděla. Tak jsem se podívala, vyhledala jsem si to a třeba vlajku Afriky jsem vůbec neznala, jsem nevěděla, že to je tohleto.
0: No tak a jako je to nějak vysvětlený, proč takhle hledá tady ty interprety, prostě jakoby fakt, že chce jako zkoušet interprety, který nejsou jako celosvětově známý, aby jako představil svým posluchačům, nebo řekl to třeba v nějakém rozhovoru?
1: Řekla bych, že to je proto, že to chce představit jako světu, protože myslím, že on objíždí jako různě ty země a když najde nějaký potenciál, tak si řekne, tyjo, tenhle je dobrý, toho si vemu k sobě do písničky. Protože myslím, že zahozený talent je špatný.
0: No, to je pravda, takže Conor Price dává takhle příležitost i nějakým ne až tak známým hudebním hvězdám. Hip-hop je něco, co poslouchá tvoje generace? Myslíš, že to v tvojí generaci trenduje, nebo je to spíš ojedinělý, že ty to máš ráda?
1: No, řekla bych, že teďka moje generace poslouchá spíš jako Sofian, Kalin a takhle. Ty já poslouchám taky, ale už míň. No a ten hip-hop bych řekla, že je spíš jako ojedinělej.
0: Takže zatím nemáš úplně parťáky, který by to s tebou sdíleli a prostě si to posloucháš sama.
1: Ne, moc ne.
0: A máš nějakou třeba inspiraci, je to třeba, že ten Conor, že si to pak dáš, co je podobný a takhle hledáš další songy, nebo máš třeba nějakého influencera, který třeba hodně řeší hiphopovou hudbu a máš pak od něj třeba tipy na další?
1: Já si vždycky pustím jednu písničku a já tam mám nastavený automatický přehrávání. Tak já si buď si vždycky řeknu, to je dobrá písnička, tu neznám, tu si dám do oblíbených, anebo Ježišmarja, co mi to tam zazdali.
0: Takže se vlastně tím nějakým algoritmem v přehrávacích aplikacích necháš vést a občas se trefí a občas ne až tak úplně. A co bychom ještě tak řekli o hiphopu a je důležitý to tady určitě zmínit. Jakou by si třeba dala píseň, kterou by někdo, kdo hiphop zatím vůbec neposlouchá, nepřišel mu ještě na chuť, tak čím by měl začít? Co si myslíš, že by ho mohlo pak chytnout?
1: Písnička Violet od Connor Price a má nejoblíbenější. Mám ji i na vyzvánění.
0: Uh-huh.
1: A je fakt dobrá. Líbila se i mým rodičům, což je hodně. Hodně.
0: To hodně znamená. Takže Violet Connor Price, to je tip na song, kterým byste mohli začít a pak byste si třeba mohli zamilovat hiphop stejně jako Stáska. Hiphopový prvky v oblečení, je to něco, co zařazuješ do svého tomboy stylu?
1: Jo, asi nejvíc jako kšiltovka, to nosím pořád. A oversize trička.
0: Uh-huh. Jinak pojďme ještě teda možná v téhle kategorii víc popsat ten tomboy styl, který jsme už tady zmínili, ale třeba možná nás poslouchá někdo, kdo to nezná. Tak jak bys prostě popsala někoho, kdo se oblíká v tomboy stylu?
1: Rozhodně nenosí sukně a šaty. Ne úplně barvy jako růžová, fialová, tak moc ne, spíš jako tmavší barvy. Černá, šedá vedou.
0: Uh-huh.
1: A rozhodně jako oversize a baggy. Potom boty podobné jako New Balance, ty mám teda já, ty jsou super. No rozhodně kšiltovky, sluchátka.
0: A v létě nosíš co? Furt džíny, dlouhý baggy nebo nějaký baggy kraťasy? Nebo co je potom pro tomboy holku jako go to fit na léto, až začne být horko?
1: No tak ze mě nějaký delší kraťasy jako ke kolenům třeba, protože já nemám ráda krátký kraťasy.
0: Uh-huh.
1: Úplně nesnáším. A jinak jako normálně oversize tričko vždycky jako.
0: Jo.
1: Kšiltovka 100%, sluneční brejle.
0: A jedeš.
1: A jedu.
0: Jo, tak já si myslím, že jsme tomboy styl popsali docela dobře. Je to takovej jakoby lehce klukovský styl s náznakama přesně do hiphopu, do street dance prostě. Úplně se to ale neslučuje s tou tvojí oblíbenou barvou fialovou. Vnutíš si tam vždycky aspoň nějaký trochu fialový prvky, když máš tu barvu ráda, i když to není úplně jako signature pro ten styl?
1: Jo, já mám Chotě Crew tričko, to je název našeho klubu, ten mám právě že z Táboru. A to je modrofialový, takže to je hodně oversized. Takže to nosím pořád, no pořád, skoro vždycky. A fialový, když tak mám fialovou tašku, fialovou flašku.
0: Takže jakoby nějakýma detailama to tam prostě dostaneš, jo. I svoji oblíbenou barvu. Dej nám závěrečný hip-hop tip a potom se posuneme k závěru dnešního dílu.
1: Tak za mě umělec Connor Price prostě nejlepší.
0: Tím začněte.
1: Přesně tak. Protože on nedává jako ty strašně hodně hip-hop. On dělá i trošku jako jinačí. Ne jenom ten jeden styl jako zarytej. A má dobrý hlas, teda není úplně moc hezký, což je škoda.
0: Ale jde nám hlavně o tu hudbu.
1: Přesně tak.
0: Přesně. Tak jo, tak já si myslím, že od hiphopu se posuneme k závěrečnému tipu, protože se nám blíží konec dnešního dílu Trenduj. A i když nám tu Stáska už několik tipů dala během celého dílu, tak nám dej ještě něco závěrečného. A to se nemusí týkat žádný kategorie, kterou jsme dneska řešili. To může být tip na cokoliv. Na modu, na knížku, na procházku, na jídlo. Úplně co tě napadne.
1: Tak dávám tip na knížku. Já mám teda ráda hodně horory.
0: Uh-huh.
1: Nečtu v podstatě nic jiného než horory. A je dobrá taková série Příšerné příběhy. To je jenom tak jako lehce. To je tak jako líznutý.
0: Lehce strašidelný.
1: Přesně tak. No, ale vlastně podle toho, jaká knížka. Příšerné příběhy z Černé lodi, ta byla hodně extrémní.
0: Uh-huh.
1: A potom Hodný holky umírají první. To je hodně dobrá knížka.
0: A to je jako by nějaká teen série, jakože pro teenagery, nebo je to už pro dospělí?
1: To je young adult.
0: Jo, takže young adult literatura, pokud už vám je prostě 11, 12 a víc, tak je to pro vás. A teda pokud máte samozřejmě rádi horory jako Stáska, tak to jsou tipy na knížky, které si můžete přečíst. My si dáme písničku a pak nás čeká kvíz trendů, bojíš se?
1: Jo.
0: No tak se necháme překvapit, jak to dopadne.

0: Máme tady kvíz trendů a hned jdeme na první otázku. Které nehty budou trendy v letošním roce 2026?
1: Ježiš
0: za A.
1: Maria.
0: Klasické a stylové, za B. přehnané a výstřední, nebo za C. okousané?
1: To já bych dala Bčko asi.
0: Přehnané a výstřední?
1: Jo.
0: Dáváš? Bohužel správná odpověď, klasické a stylové.
1: Aha.
0: Druhá otázka. Jaká tílka jsou letos trendy? Za A. upnutá tílka s tenkými ramínky. Za B. volná tílka s širšími ramínky. Nebo za C. tílka letos netrendují.
1: Já bych řekla, že tílka úplně netrendujou.
0: Bohužel, správně teda aspoň podle toho, co jsem já vyhledala, je, že trendujou volná tílka s širšími ramínky. Třetí otázka. Který animovaný film získal Oscara? Teď toho posledního, takže to bylo za rok 2025. Za A. Naskok do divočiny, za B. Lilo a Stitch, nebo za C. K-pop lovkyně démonů?
1: Lilo a Stitch ne, podle mě. K-pop Demon Hunters taky ne. Takže to třetí asi.
0: Takže dáváš Naskok do divočiny, že získali Oscara?
1: Asi.
0: Bohužel správně bylo, K-pop Demon Hunters získali letos Oscara za animovaný film. Čtvrtá otázka. Musíš se na něčem chytit, Stázi. Držím ti palce. Jaká barva bude moderní v letošním jaře a létě? Za A. lilkově fialová. Za B. rajčatově červená. Nebo za C. svítivě růžová.
1: Tak to první.
0: Lilkově fialová dáváš?
1: To bude špatně, takže jo.
0: Počkej.
1: Já jsem úplně zmatená, já netuším.
0: Počkej,
1: vůbec.
0: Jaká barva bude trendovat teď na jaře a v létě? Bude to lilkově fialová, rajčatově červená nebo svítivě růžová?
1: To já vůbec netuším.
0: Tak si tipni.
1: Tak třeba ta růžová.
0: Bohužel správnou odpovědí je rajčatově červená.
1: Cože?
0: A máme tady poslední otázku. Jaká móda se letos vrací na výsluní? Za A. móda 80. let. Za B. móda 60. let. Nebo za C. móda 70. let.
1: No taky to já už jsem úplně v háji. Tak asi 80.
0: A to je správná odpověď.
1: Konečně! Yeah!
0: A to je za nás dnešního trendu všechno. Stázka získala 1 bod z 5, ale myslím, že jsme se společně aspoň zasmáli. A aspoň zjistila, že K-pop Demon Hunter získali Oscara. To jsem teda čekala, že pro ní bude úplně otázka, kde získá bod 1 báseň. A ona to nebyla, pravda. No nevadí. Já doufám, že vás dnešní díl bavil a budete nás poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z Alfa. To nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Stázy najdete na našem webu. No a zároveň mám pro vás výzvu. Pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se na vás těšit. A taky na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Stáza.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 305.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kdo učí 13-letou Viktorii Lavrišin zpívat. A správně nám odpověděla Justinka Šánová, že ji učí zpívat zpěvačka a ředitelka hudební školy Academy of Music Eva Matějovská. Gratulujeme! A těš se, Justinko, na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude nová postřehovka pro tento díl? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Opakuji ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Máte rádi písničky od Karol a Kvida? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam ji přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim, i proto založila projekt Karol a Kvido, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hitparády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvido, superhrdina.
0: Novinka.

0: S novinkou Superhrdina přichází duo Karol a Kvído. A pokud se chceš Karol na cokoliv zeptat, tak si určitě nenech ujít náš rozhovor v pondělí 4. května v Lince Důvěry Rádia Junior v 7 hodin večer. Těšíme se na vás!
1: Soutěž!
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Matěj Kluc, který chce do našeho žebříčku dostat single od svého oblíbeného berlínského dua Fast Boy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, které zná úplně každý. Dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo. Dodává Lukas o dance-popové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, které si během dospívání vytvoříme.
1: Novinka.

0: Beautiful Life, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior, za kterou stojí berlínské duo Fastboy. Za tip na ní děkujeme Matějovi. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si můžou oddychnout všichni, co mají nejméně hlasů, protože nevypadnou. A kdo je zachránil?

Míša ze školky, který se v našem žebříčku se svým songem Maminka udržel po maximální počet 10 kol a my mu už tohoto mega sympatického učitele ze soukromé mateřské školky odesíláme do síně slávy i s jednou bronzovou medailí.

0: A do síně slávy hitparády Rádia Junior posíláme i britskou zpěvačku Ray se singlem Where is my husband? A držíme jí palce, aby svého vysněného manžela brzy našla. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: Ve středu 29. dubna jsme ve vysílání Rádia Junior přivítali Káju a Bambuláčka, kteří nám přišli představit svůj nejnovější single Buff. Kdo náš rozhovor nestihl, tak si ho už brzy může najít na YouTube kanálu Rádia Junior a dostane se k němu i z hlasovací tabulky Hit parády. Nová Kája s Bambuláčkem odpovídali na spoustu vašich dotazů a také jste jim mohli dávat tipy na to, o čem by měla být jejich další písnička nebo video. No a třeba posluchačka Marta radila, že by měli udělat něco o knížkách nebo o stromech. 9letý Krištof chtěl písničku o Lvovi, no a děti, co nám volali, radili, ať natočí něco o atletice, běhání nebo o příchodu jara a příletu vlaštovek. Super témata, co? No a co byste jim poradili vy? Kája a Bambuláček. Buff.
1: 10.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje novinka z minule od Káji a Bambuláčka, která se probojovala na 10. příčku hitparády Rádia Junior. Před týdnem 10. a teď 9. tak si u vás vede single Baby, no a co? Složila ho Pam Rabbit, která si do něj přizvala Evu Farnou. O zlaté slavici Evě s dvojitým V jsme si tu už toho řekli hodně a víme, že se proslavila ve 13 letech díky jejímu debutovému singlu Měl jsi mě vůbec rád, který naspívala ještě s rovnátky v puse. A kdo je Pam Rabbit? Je to česká zpěvačka, skladatelka a producentka, která si zakládá na tom, že si hodně věcí kolem hudby dělá sama. Od psaní písniček až po vizuální styl. Její skutečné jméno je Pamela Kokiová a má arménské kořeny. Na české hudební scéně je známá tím, že ráda experimentuje s různými hudebními styly a vytváří si vlastní originální svět. No a ty si ho právě teď můžeš poslechnout. Pam Rabbit a Eva Farna, Baby, no a co?

0: No co?
1: Pam Rabbit a Eva Farna si v našem žebříčku polepšili o jednu příčku a jsou teď na 9. místě.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Nejdřív 4., pak 6. a teď 8. Takové skóre získává Mikael se singlem Nad věcí, který se věnuje tématu šikany a tlaku na mladé lidi. Toto téma často probíráme i v lince Důvěry Rádia Junior, která běží každé pondělí v 19 hodin v našem živém vysílání. A vy tam můžete našim hostům volat a psát své dotazy i vlastní zkušenosti. Šikanu zažila ale i celá řada známých osobností, včetně Lady Gagy, kterou spolužáci považovali za divnou a posmívali se jí kvůli jejímu stylu a zájmům. Taylor Swift zase její spolužáci často vylučovali z kolektivu a neměla moc kamarádů. Justin Bieber a Selena Gomez se od dětství stávali terčem online šikany. No a Rihanně se zase lidé často posmívali kvůli její barvě pleti. No a právě i díky tomu dnes mnozí z nich o těchto zkušenostech otevřeně mluví a podporují ostatní, kteří si něčím podobným procházejí. A to stejné dělá i Mikael. A tady už je jeho nejnovější single Nad věcí.
2: 8. místo.

0: Tak to byl single Nad věcí od Mikála, který sklouznul z 6. příčky na 8. A kdo pak si polepšil z 9. místa na 7? Je to 7členná klučičí skupina BTS, která po povinné vojenské službě od letoška opět koncertuje a její fanoušci šílí. A protože se jedná o K-popovou skupinu, tak se nabízí otázka, jestli víš, co to ten K-pop vlastně je. Zkratka znamená Korean pop, tedy korejský pop, populární hudební styl, který vznikl v Jižní Koreji. Není to ale jen hudební styl. K-pop je celý svět plný propracovaných choreografií, barevných videoklipů, módních trendů a silného propojení s fanoušky. Členové skupin, jako je BTS, trénují často už od dětství zpěv, tanec i vystupování, aby pak na pódiu působili naprosto dokonale. Důležitou roli hrají i fanoušci, třeba slavná ARMY, kteří své idoly podporují na sociálních sítích i v hitparádách po celém světě. Právě díky BTS ARMY se dostal K-pop z Asie až na globální scénu a dnes konkuruje největším hvězdám západní pop music. A tady už jsou BTS a jejich single Swim.
1: 7. místo.

0: Megahit Suvim od jihokorejské k-popové skupiny BTS si povyskočil z předposlední devítky na šťastnou sedmičku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A v k-popových peckách veselé frčíme dál. O dvě příčky si polepšil i track Bad Angel, který byl před týdnem 8. a teď je na 6. místě. O hudbu se postaral Anima vlastním jménem Matteo Milleri, který miluje sci-fi, a tak i jeho videoklipy vypadají, jako kdyby vypadly z budoucnosti nebo minimálně z nějakého futuristického filmu. A koho si vybral jako padlého anděla do svého singlu Bad Angel? Je to mega populární zpěvačka Lisa, známá i ze skupiny Blackpink. Ve videoklipu se objevuje s tělem na půl člověka a na půl robota s obřími křídly, jako téměř nadpozemská postava. Ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky, jako by byla součástí virtuální reality. No hustý, co? Anima a Lisa, Bad Angel.
1: 6. místo.

0: Tak to byla novinka z minulé, Bad Angel, za kterou stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Minulé byly 8, teď jsou na 6. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Další K-popová hitovka, za kterou stojí dívčí skupina Cat's Eye. Do té od roku 2023 patří Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Yonchei. No a teď kvízová otázka. Tušíš, jak se tahle šestka dala dohromady? Za A jsou to kámošky ze střední školy, nebo za B jsou to 3 sestry a 3 sestřenice, a nebo za C tato šestka je produktem reality show Popstar Academy. A správná odpověď je za C. Cílem reality show Popstar Academy bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu a jejich cesta od prvních konkurzů až do finále je vidět na Netflixu. A ještě jedna zajímavost. Cat's Eye není jen klasická K-popová skupina, je to takzvaný globální projekt. Členky totiž pocházejí nejenom z Jižní Koreje, ale z různých koutů světa a zpívají převážně anglicky. Takže propojují K-pop s mezinárodní popovou scénou a otevírají dveře fanouškům, kteří by se ke K-popu jinak třeba ani nedostali. No a teď už si užij single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Cat's Eye.
1: Páté místo.

0: Tak to byla novinka z minula, Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 superhitů hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám opět skončil těsně pod stupni vítězů? Je to 14-letý Jonej se singlem Sny. Rozhovor s Jonášem Morávkem stejně tak jako s dalšími zpěváky najdeš na YouTube kanálu Rádia Junior nebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hit Parády. Stačí kliknout na odkaz s jeho jménem. Probrali jsme společně i tancování, kterému se Jony závodně věnuje. Dvakrát nebo třikrát týdně tancuje se svojí partnerkou hodinu a půl až dvě. Pravidelně jezdí na mistrovství republiky ve standardních tancích. Tančí se minutu a půl a jsou přesně dané tance, jak jdou za sebou. A to v pořadí valc, tango, valčík, slow fox a quickstep. Tak kdo ví, třeba jestli se půjdeš někdy příště podívat na nějaké mistrovství ČR, tak tam Jonyho uvidíš. No a tady už jsou jeho sny.
1: Čtvrté místo.

0: konec. Sny od 14letého Jonyho jsou opět čtvrté. A už jsme na vítězné bedně. Krásnou bronzovou medaili si po druhé z našeho žebříčku odnáší hitparádový nováček. 13letá Viktoria Lavrišin se singlem Tančím jak chci. A z názvu její písničky je evidentní, že stejně jako Jony, i Viktoria miluje tanec a tanci se také věnuje závodně. Akorát Viktoria netančí v páru, ale v taneční skupině. A do toho občas předvádí oblečení a hlavně zpívá. Její učitelkou je známá zpěvačka Eva Matějovská, která se proslavila už ve 12 letech a teď pomáhá jiným dětem plnit hudební sny ve své škole Academy of Music. No a písničky jim společně se skladatelem Ondrou Škochem šijou přímo na tělo. Třeba v singlu It Girl Viktoria zpívá o džínách, baggy nebo skinny, protože miluje módu. My si ale právě teď poslechneme single o její další vášni. Viktoria Lavrišin, Tančím jak chci.
1: Třetí místo.

0: Single Tančím jak chci naspívala 13-letá Viktoria Lavrišin a získává už druhý bronz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A už jsme na druhé příčce. A co myslíš, udála se tam od minule změna? Jo, anebo ne? A správná odpověď je, že ne. Stříbrnou medaili si opět odnáší dívčí skupina Lollipops. O Ami, Anet, Míš a Nelly toho víme už fůru. Ale co kdybychom si dneska řekli stejně jako minule pár dalších fun facts o bláznivých lízátkách, po kterých se tato nejpopulárnější dětská skupina v Česku jmenuje. Tak jdeme na to. Lízátka z cvrčky se jmenují Crickets, z červy Mealworms, lízátka se štírem Scorpion Lollipops a smravenci hledej jako Ant Lollipops. Zpravidla se jedná o průhledné lízátko a uvnitř je zalitý celý nebo kousek hmyzu. Prodávají se hlavně jako exotický zážitek. Extra pálivá lízátka s extraktem z chili papriček se jmenují například Carolina Reaper nebo Ghost Pepper. A vedle dalších lízátek, chutnajících po slanině nebo česneku, si můžete pochutnávat i na lízátkách se zubní pastou nebo s aktivním uhlím. Tak co? Které z nich byste ochutnali? Lollipops, klub tajných kamarádek.
1: Druhé místo.

0: A kdo vítězí ve 305. kole hit parády Rádia Junior? Je to 13-letá Kiara se singlem Sweet Girl. Ale pozor, Kiarka na první máj lásky čas vydala duet nazvaný Víc než to. A ty hádej, s kým ho naspívala? Zpívá ho za A. Tobias Freja? Nebo za B. Jony? Nebo za C. Sebastian? A správná odpověď je za A. Duet Víc než to s ní naspíval její kámoš Tobias Freja. A pozor, i tahle dvojka závodně tancuje se svými tanečními skupinami a jezdí na mezinárodní soutěže. Takže při svých vystoupeních jsou schopni vystřihnout i naprosto parádní chorošky. Kiara, Sweet Girl.
1: První místo.

0: Tak to byl vítězný single 305. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Opakuji ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. Až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kví.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
3: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
2: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
3: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
4: Goodbye.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Kyberšikana je nebezpečná a může potkat každého z nás. Aneta by mohla vyprávět. Jenže to by někdo musel vědět, kam se poděla. Co se stalo? To se dozvíme v pětidílné rozhlasové četbě po tom, co Aneta zmizela. Účinkuje Anna Klusáková, Johana Tesařová, Michal Lurie, Matěj Vejdělek a další. Napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil a Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2018.

0: Klára Vlasáková, Potom, co Aneta zmizela. Díl první.
1: Pamatuju si na tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že ségra nepřišla do školy a nikdo neví, kde je. Byl jsem v kuchyni a učil jsem maturitní otázky z češtiny. Vařil jsem si zrovna čaj, všechno kafe už bylo dopitý. Od té doby je mi na zvracení vždycky, když ucítím tuhletu umělou jahodovou vůni. Zrovna když jsem si zalejval hrnek horkou vodou, tak mi někdo volal. Měl jsem z té páry zamlžený brejle, tak jsem nemohl přečíst na displeji jméno a rovnou jsem to vzal. V telefonu se nejdřív nic neozývalo, jenom takový dejchání. Myslel jsem si, že je to nějaký vtip nebo že volá někdo divnej, a tak jsem to rovnou típnul. Hned na to ale telefon zvonil znova. Vzal jsem to a tam zase to divný dejchání. Teď už jsem ale poznal, že je to máma a bál jsem se, že jí blbě nebo tak něco. Mluvila hrozně nesrozumitelně a přerývaně. Ptala se, jestli není Aneta doma. Věděl jsem, že ne, ale donutila mě projít celý byt, podívat se k ní do pokoje, do koupelny, taky pod postele, prostě všude. Bylo to celý hrozně divný. Řekl jsem jí, že Aneta nikde není a že se asi zdržela ve škole, ať se uklidní a nevyšiluje. Máma i táta oba věci vždycky hrozně hrotili, takže jsem byl na tyhle jejich poplachy zvyklej. Tohle bylo jiný. Poznal jsem to hned a dostal jsem strach. Chtěl jsem to položit. Bylo mi jasný, že mi máma řekne něco děsného, něco, co nebudu chtít slyšet. Už jsem ten telefon oddaloval od ucha, když se z něho ozvalo, že se Aneta ztratila. Hlavně ty první dny se to šetřilo jako únos nebo i něco horšího. Policajti zjišťovali, kdo a kde Anetu viděl, procházeli okolí, hledali v lesích kolem. Zjistili si, kudy přesně chodila Aneta do školy a tu cestu pak metr po metru procházeli. Nasadili taky psy, ty štěkali a kňučeli po celém městě. Do hledání se zapojovali taky dobrovolníci, spousta lidí z města. Na začátku jsem chodil s nima, ale pak jsem se jednou, zatočila se mi hlava a před očima se mi udělala úplná tma. Nalili do mě hodně vody a donutili mě sníst něco sladkého. Doprovodili mě pak domů, celou cestu se mi třásly nohy. Pak už jsem s rojnicema nechodil. Naši mi to zakázali, i když sami se jich dál účastnili. Policajti dělali s náma všema rozhovory. Na některé otázky se nás ptali třeba několikrát. Zjišťovali, jestli svoje výpovědi neměníme a jestli říkáme věci tak, jak si je vážně pamatujeme. Věděl jsem, že se na to všechno musí ptát, ale brzo jsem už nemohl. A nebyl jsem sám. Táta se úplně sesypal. Za to máma pořád s někým volala a za někým jezdila. Já jsem měl pocit, jako by se všechny ty věci kolem mě děly za takovou tlustou, skleněnou stěnou. Slyšel jsem, co si ostatní říkají a viděl jsem, co se děje, ale nic z toho ke mně pořádně nedolehlo. Další prošetřovaná verze byla, že Aneta mohla utéct sama. To ale nedávalo žádný smysl, proč by utíkala? Žádný problémy ve škole přece neměla, známky měla vždycky většinou v pohodě, nebyl k tomu žádný důvod. Hned na začátku jí prohledali pokoj, hledali cokoliv, co by mohlo pomoct, protože její telefon nešel lokalizovat. Jako první věc se podívali do Anetina počítače, ale měla smazanou historii a než ji obnovili a vytáhli, tak nevěděl nikdo nic. A pak jsem náhodou našel něco, co všechno změnilo. Anetin deník. Vypadnul na mě ze zhora v polici, kam jsme si dávali věci na bruslení. Když jsem byl malej, tak jsem o brusle hrozně stál, pořád jsem s nima naše otravoval. A když Aneta viděla, že je to úspěšný, tak je chtěla taky. Slibovali jsme si, že budeme chodit bruslit pořád, ale byli jsme nakonec tak dvakrát, třikrát a pak už se to všechno jen válelo doma. Aneta deník zašoupla úplně dozadu. Asi bych na to nepřišel, ale chtěl jsem zrovna posunout skříň ke dveřím, aby za mnou pořád někdo nechodil. Ty první dny totiž u mě byly naši fakt furt. Prostě mi jen chtěli říct, co se děje, nebo se mnou mluvit, ale postupně jsem to přestával dávat. Chtěl jsem tu skříň přisunout ke dveřím, aby ke mně nešlo jen tak vrazit. Ale jak jsem s ní hnul, tak se ze zhora všechno vysypalo. Když jsem to pak začal uklízet, všimnul jsem si právě toho modrýho sešitu.
2: Včera ve škole jenom 4 hodiny, to byla úleva. Šla jsem hned domů. Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy, že všem ze mě špatně, že bych neměla bejt. Vypnula jsem si mobil, ale nevydržela jsem to. V noci jsem ho zase zapnula. Další zprávy. Ráno jsem nemohla jíst. Naši se ptali, jestli jsem v pohodě. Dostala jsem pak do sebe aspoň něco, ale bylo mi akorát ještě hůř. Když všichni odešli, rychle jsem vyběhla do koupelny. Řízla jsem se 2x nahoře do ruky a balíček se žiletkama připevnila dozadu za umyvadlo. Rány jsem zalepila, ale řízla jsem se víc než jindy. Než jsem došla na bus, měla jsem celý červený rukáv. Tričko se mi přilepilo k ráně. Když si ve škole nesundám bundu, tak si toho snad nikdo nevšimne.
1: Bylo to jako číst o nějaký cizí holce, co má každý den ze života fakt peklo. Dal jsem to našim a ty s tím chtěli vyrazit za policajtama. Byla u nás tenkrát babička a ta měla na celou věc dost jasný názor.
3: To chcete, aby si pak o holce, až přijde zase domů, všichni mysleli, že je blázen. Vrátí se, jasně, že se vrátí. A všichni to budou furt řešit a připomínat jí to. Nikdy se toho nezbaví.
4: Prosím tě.
3: No si prostě psala nějaký věci do deníčku, no dělají to tak všichni v jejím věku. A my pak budeme vypadat jako rodina, kde jsou tyhle ty věci normální. Jakože se někdo řeže.
4: Babi.
3: Já vám říkám, zeptat se jí na to, až přijde. To jo. A řešit to, samozřejmě. Ale na co to hned někde roztrubovat? Nikomu tím nepomůžete a Anetě tím akorát uškodíte. A sobě taky, to je vám snad jasný. Jestli utekla kvůli tomu, že si z ní děti ve třídě dělají legraci, tak jí to přece nebudeme zhoršovat tím, že začneme vykládat, že se řeže jako nějaký blázen.
4: No, prosím tě.
1: Rodiče babičku samozřejmě neposlechli a ten deník policajtům dali. Pak se na to celý přišlo, co se Anetě dělo. Na to, že se po ní vozili lidi ze třídy, na ty stránky, co oni udělali, na ten falešný profil. A taky na to, že Aneta si jednou vzala ten deník do školy. Podle mě si ho prostě omylem zapomněla v tašce. A našla ho jedna holka, která některé stránky nafotila na mobil a rozposílala ostatním. Byly tam různé věci o řezání, o tom, že se cítí zbytečná. Tehdy se začalo jevit jako pravděpodobný, že prostě odešla sama. Začaly o tom psát noviny, řešilo se téma kyberšikany a každý k tomu měl najednou co říct. Všude byly rady a doporučení, co dělat, když se to stane někomu od vás z rodiny nebo přímo vám. Nikde ale nemluvili o tom, co dělat, když se vám ztratí mladší ségra. Snažil jsem se trávit co nejvíc času venku. Nechtěl jsem na to myslet. Nechtěl jsem se o tom vůbec bavit. Kamarádi se furt vyptávali, mysleli si asi, jakože je to potřeba. Ale já chtěl v té době řešit všechno, jenom ne tohle. Našel jsem si nějaký jiný lidi a s těma jsem neřešil vůbec nic. Na těch pár měsíců, po tom, co se Aneta ztratila, si vlastně zas tak dobře nepamatuju. Je mi jasný, že jsem měl udělat hodně věcí jinak. Jeden čas jsem si pořád přehrával dokola situace s Anetou a zkoušel jsem si říct, co jsem udělal blbě a jak jsem to měl řešit. Měl jsem se taky víc zajímat, i když by jí to tenkrát přišlo otravný a nechtěla by se se mnou asi bavit. Dneska vím taky, že člověk se má druhýho ptát rovnou, přímo, i když to zní divně. Jestli máte pocit, že si někdo ubližuje nebo si chce něco udělat, tak se ho prostě zeptejte. Máš tyhle a tyhle myšlenky? Pojmenovat to takhle totálně k jádru bývá nejlepší. Jenže tenkrát jsem nic z toho nevěděl. A přišlo mi, že když budu dělat, že nejde o nic zvláštního, tak jako když mi volala máma tenkrát a já si říkal, že když třeba zavěsím, tak mě to prostě celý mine. Jenže to se nikdy nestane.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Jak strašidlo Mulisák začalo strašit v Syslově. Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatelé zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil, a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostněn vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají s mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi. Staré strašidlo radostí až zaplakalo, když brčála spatřilo a snášilo vše možné, aby tu vzácnou návštěvu, jak se patří, uctilo. Víno z raní rosy, zmrzlinu z jinovatky, mravenčí vajíčka natvrdo a raní mlhu s mákem. A hned po hostině zbalilo strašidlo své věci, naložilo je na své vzdušné sáně. A když nastala tma, vydali se na zpáteční cestu. A tak se stalo, že se v sislovských lesích objevil za týden nový host, strašidlo mulisák. Mulisákovi se to místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardiem, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety. Tady si, kolego, ještě pár set let pašácky zastraším. Já bych radostí až vyskakoval, jak je tu smutno. To je místo pro strašidlo jako stvořené. A nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Také je dobře, že tu ječí meluzína. Ha, ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je k strašení třeba. Já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení.
2: Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech. Promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít holečku povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Proto si hned ráno k němu zajdeme.
1: Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
2: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to? Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti a nic už si nedělají z našeho stoletého policajta Mikuláška. Jásku, byl bych proto, abyste strašil strýčku mulisáku. Ale dříve, než dám k tomu své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák neudělal při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou a také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. ať hodně straší kolem zahrad a polí s luskami, aby nám to děcka všecko nerozneslo. A když budu vidět, že straší hlavně u mých lusek, nebudu zase hledět na nějaké to slovo, leckam soho k strašení doporučím. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, kmotře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest a jehož snahou bude spolupracovat k blahu, ozdobě a rozkvětu obce. A já, jakožto starosta obce, vám sousede Mulisáku přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba spokojení odcházeli. Mulisák až usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to vymyslel zas něco hodně šikovného, tak šikovného, že z radosti div nerozházel tu svou boudu, kterou sotva předtím usmolil. Už se v duchu viděl, jak mu celá obec vroucně děkuje za tak pašácky vymyšlenou věc k postrašení rozpustilých dětí a jak mu sám pan starosta přichází děkovat v nedělních šatech, ve vyleštěných botách a s navoskovanými kníry. A tak se tedy s chutí pustil do práce. Dojel si na Barabášovi hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra, čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc smolil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statků a chalup, kde měli plno malých dětí. Bylo to tak asi týden před Mikulášem. Děti měli před Mikulášem velkou úctu a dlouho předtím se pilně učili, aby dobře uměli všechno, z čeho je Mikuláš bude zkoušet. To Mulisák dobře věděl a proto rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí. Děti se musí něčeho bát. Teď mají strach z Mikuláše, ale ten odejde a co potom? Potom budou zlobit zas a na pomoc se vezme metla. Říkává se sice, metla vyhání děti z pekla, jenom něco na tom pravdy je, ale rodiče se přitom musí také zlobit a bez pláče, zlostí a křiku se to neobejde. Když si však ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a v noci před svatým Mikulášem je nastavili ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák, ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež. Ale minul týden, 14 dní i celý měsíc
1: A ona nepřišla ani noha. Milion brundibárů, pomyslel si Mulisák, to je skoro nevděčnost. A rozhodl se, že se na to podívá sám do Syslova. Ovšem prošmejdí ten Syslov pod neviditelným pláštěm, aby tomu přišel na kloub. Oblékl si tedy ten kouzelný plášť a pustil se do Syslova. Sám nebyl od nikoho viděn a tak se těšil, že uvidí všechny známé rozpustilce, jak se po špičkách a mlčky plíží okolo těch čertů a přitom se neodváží ani okem mrknout na almaru, kde je schován cukr a sušené švestky. Ale místo toho milion komárů a brundibárů hned na kraji obce spatřil něco, co ho hrozně dopálilo. Sotva pětiletá Naninka Kudláčková vezla na kočárku jeho čerta. Pečlivě ho ukrývala, zpívala mu, hýčkala jej a kolébala asi proto, aby už konečně usnul a Naninku nezdržoval v práci. Ale čert byl asi řádně rozeřvaný, nepřestával křičet ani nechtěl usnout a to už konečně dopálilo i tak mírnou matku, jako je Naninka Kudláčková. Zlostně čerta popadla a tak mu pěstičkou naflákala, že z něho chlupy lítaly na všechny strany a hrozně přitom hubovala. Pořád musíš ty taškáři zlobit, táta co nevidět přižené už z pastvy, já mám ještě v plotně tmu a čuník v chlívku k ničí hlady. Však se Naninka v skutku měla proč tak zlobit, vždyť pro krýle pána její soudruh ve hře Toník Brošku už opravdu hnal z pastvy domů a byl také nějak dopálen na kozu, kterou táhl za sebou na provázku. A zas Mulisák už ke své zlosti viděl, že ta koza není nic jiného než jeden z těch jeho hrozných čertů, ale tak odrbaný a vyválený v blátě, že už nebyl ani sobě podoben. A Mulisák už věru nestál o to, aby věděl, co se děje s ostatními čerty. Vytratil se ze vsi a polní cestou se ploužil zpátky ke své chatě. Byl rozlobený, že nekoukal ani vpravo, ani vlevo a tak by byl málem už na něco šlápl.
2: Taj fuj, ksa, tvoj!
1: Ustrašeně vzkřikl a uskočil z cesty do příkopu. To jsem se ke všem kozlům zase jednou polekal. Co pak to je? Takové černé zvíře. Je to velké jako pes? Fuj, jazyk to má na půl metru vyplazený. Kroť kozo levou nohou, vždyť pro krýle pána je to čert mnou vyrobený pro postrach těch syslovských rozpustilců. Prh, hadry, cucky, to jsem to zas jednou vypral. Pak Mulisák táhl smutně dále. Měl zlost, že se mu ten první obchod nevydařil a že on byl sám jediný, kdo se dal tím čertem vystrašit.
0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Jak strašidlo Mulisák začalo strašit v Syslově. Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatelé zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. a jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Sislova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Sislova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Sislova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil, a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu, a hned zítra v noci zajedu do voděrat pro Mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman Brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na staré vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic s synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli Molisákovi. Staré strašidlo radostí až zaplakalo, když Brčála spatřilo a snášilo vše možné, aby tu vzácnou návštěvu, jak se patří, uctilo. Víno z raní rosy, zmrzlinu z jinovatky, mravenčí vajíčka natvrdo a raní mlhu s mákem. A hned po hostině zbalilo strašidlo své věci, naložilo je na své vzdušné sáně a když nastala tma, vydali se na zpáteční cestu. A tak se stalo, že se v sislovských lesích objevil za týden nový host, strašidlo Molisák. Molisákovi se to místo i hned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardiem, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety. Tady si, kolego, ještě 500 let pašácky zastraším. Já bych radostí až vyskakoval, jak je tu smutno. To je místo pro strašidlo jako stvořené. A nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Také je dobře, že tu ječí meluzína. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je k strašení třeba. Já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení.
2: Počkat, příteli Molisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech. Promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít holečku povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Proto si hned ráno k němu zajdeme.
1: Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
2: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, copak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti a nic už si nedělají z našeho 100letého policajta Mikuláška. Jářku, byl bych proto, abyste strašil strýčku Molisáku. Ale dříve, než dám k tomu své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Molisák neudělal při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou a také musí dát dobrý pozor,

Hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, kmotře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest a jehož snahou bude spolupracovat k blahu, ozdobě a rozkvětu obce. A já, jakožto starosta obce, vám sousede Mulisáku přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba spokojení odcházeli. Mulisák až usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to vymyslel zas něco hodně šikovného, tak šikovného, že z radosti div nerozházel tu svou boudu, kterou sotva předtím usmolil. Už se v duchu viděl, jak mu celá obec vroucně děkuje za tak pašácky vymyšlenou věc k postrašení rozpustilých dětí a jak mu sám pan starosta přichází děkovat v nedělních šatech, ve vyleštěných botách a s navoskovanými kníry. A tak se tedy s chutí pustil do práce. Dojel si na Barabášovi hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra, čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc smolil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statků a chalup, kde měli plno malých dětí. Bylo to tak asi týden před Mikulášem. Děti měli před Mikulášem velkou úctu a dlouho předtím se pilně učili, aby dobře uměli všechno, z čeho je Mikuláš bude zkoušet. To Mulisák dobře věděl a proto rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí. Děti se musí něčeho bát. Teď mají strach z Mikuláše, ale ten odejde a co potom? Potom budou zlobit zas a na pomoc se vezme metla. Říkává se sice, metla vyhání děti z pekla, jenom něco na tom pravdy je, ale rodiče se přitom musí také zlobit a bez pláče, zlostí a křiku se to neobejde. Když si však ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a v noci před svatým Mikulášem je nastavili ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák, ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež. Ale minul týden, 14 dní i celý měsíc a ona nepřišla ani noha. Milion brundibárů, pomyslel si Mulisák, to je skoro nevděčnost. A rozhodl se, že se na to podívá sám do Syslova. Ovšem prošmejdí ten Syslov pod neviditelným pláštěm, aby tomu přišel na kloub. Oblékl

0: oblékl si tedy ten kouzelný plášť a pustil se do Syslova. Sám nebyl od nikoho viděn a tak se těšil, že uvidí všechny známé rozpustilce, jak se po špičkách a mlčky plíží okolo těch čertů a přitom se neodváží ani okem mrknout na Almaru, kde je schován cukr a sušené švestky. Ale místo toho milion komárů a brundibárů hned na kraji obce spatřil něco, co ho hrozně dopálilo. Sotva pětiletá Naninka Kudláčková vezla na kočárku jeho čerta. Pečlivě ho ukrývala, zpívala mu, hýčkala jej a kolébala asi proto, aby už konečně usnul a Naninku nezdržoval v práci. Ale čert byl asi řádně rozeřvaný, nepřestával křičet ani nechtěl usnout a to už konečně dopálilo i tak mírnou matku, jako je Naninka Kudláčková. Zlostně čerta popadla a tak mu pěstičkou naflákala, že z něho chlupy lítaly na všechny strany a hrozně přitom hubovala. Pořád musíš ty taškáři zlobit, táta co nevidět přižené už z pastvy, já mám ještě v plotně tmu a čuník v chlívku kničí hlady. Však se Naninka v skutku měla proč tak zlobit, vždyť pro krýle pána její soudruh ve hře Toník Brošků už opravdu hnal z pastvy domů a byl také nějak dopálen na kozu, kterou táhl za sebou na provázku. A zas mulisák už ke své zlosti viděl, že ta koza není nic jiného než jeden z těch jeho hrozných čertů, ale tak odrbaný a vyválený v blátě, že už nebyl ani sobě podoben. A mulisák už věru nestál o to, aby věděl, co se děje s ostatními čerty. Vytratil se ze vsi a polní cestou se ploužil zpátky ke své chatě. Byl rozlobený, že nekoukal ani vpravo, ani vlevo a tak by byl málem už na něco šlápl.
1: Taj fuj, ksa, tvoj!
0: Ustrašeně vzkřikl a uskočil z cesty do příkopu. To jsem se ke všem kozlům zase jednou polekal. Co pak to je? Takové černé zvíře. Je to velké jako pes? Fuj, jazyk to má na půl metru vyplazený. Kroť kozo levou nohou, vždyť pro krýle pána je to čert mnou vyrobený pro postrach těch syslovských rozpustilců. Prach hadry cucky, to jsem to zas jednou vypral. Pak mulisák táhl smutně dále. Měl zlost, že se mu ten první obchod nevydařil a že on byl sám jediný, kdo se dal tím čertem vystrašit.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz

0: Vítkovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Že mají Spejbl a Hurvínek psa Žerika, který je náramně chytrý a šikovný, určitě víte. Dnes si poslechneme, co se stalo, když měl svoje první narozeniny. Užil si pejsek oslavu? To se dozvíte už za chvilku. Pohádka Žerikovi k narozeninám právě začíná.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ahoj, Žeričku. Ahoj, Horvínku.
1: Ahoj.
0: Tak už jsem to spočítala.
1: Co jsi spočítala, Máničko?
0: Žerika jsem spočítala.
1: A čeho jsi dopočítala, Máni?
0: No, že jak jsme tu, jsme všichni stejně staří.
1: Chci říct stejně mladí, že ano?
0: No, jsme všichni oba stejně mladí, ale nejmladší je Žerik. Je mu jeden rok, takže je mu 7.
1: Počkej, jak to 7?
0: No, u psů se to tak počítá. Je jim vždycky 7krát víc než člověk.
1: Tak to tě vítám, prvňáčku Žeriku, do první psí třídy. Tak se pochlup, co umíš a co neumíš. Dobrý večer.
2: Ahoj.
0: Je?
1: Jo, ahoj říkáš, to je nějaký pozdrav.
0: Je, minkote. To bude ale přepilný žáček, že jsou druhou učiteli.
1: Ano, ano, to nebude takový lajdák, jako ten kluk z Pejblovic, Humrýnek, nebo Hudrýnek, nebo jak se jmenuje.
0: Horvínek, prosím.
1: Počkej, Máni,
0: no,
1: ale teď vážně. Je ti jasný, že bys Žerika mohl být prima artista? Vsaď se se mnou, o co chceš, že udělá všechno, co si zamanu.
0: No, tedy já se vsázet nebudu. Sázení je nesprávné. Člověk tím jenom zbytečně rizikuje.
1: No tak počkej. No tak nerizikuj. Hele, když vyhraju já, tak mi nedáš nic. A když prohraju, tak ti dám třeba co mám nejraději.
0: To ne, já nic nechci.
1: A co když ti dám rovnou Žerička?
0: Počkej. No počkej.
1: No?
0: To bys přece neudělal.
1: Uklidni se. Uklidni se. A ty taky, Žeriku. Mám jistotu, že nemůžu prohrát. Mohu tedy rizikovat. Ticho. Uvidíš něco, Máni, co jsi ještě nikdy neviděla a už taky neuvidíš. Žerik k noze. Předvedeš salto mortale.
0: Hurvinku, nekrab ho. Podívej, jak se převelice třese po celé těle. Třeba ani neví, co je to salto mortale.
1: Salto mortale?
0: Počkej, vlastně, co je to salto mortale?
1: Dívka tak převelice příkladná a neví, co je to salto mortale? To je krkolomný a nebezpečný přemet celým tělem ve vzduchu.
0: No počkej, to přece na Žeričkovi nemůžeš jít, není na to cvičený.
1: Tak se dívej, Žeri k noze. A teď předveď salto mortale. To bude to. Teď jsi slyšel, jak se dělá salto mortale, hned ho předveď. Co, tobě se nechce, tak dostaneš výprask.
0: Žádný výprask, prohrál.
1: Žeriku.
0: Nebudeš, protože od této chvíle patří Žerik mně. Žeričku, odchod.
2: Jo.
1: Ale Máni, to přece...
0: Odchod, Žeričku, pojď. A nezapomeň, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
1: Ale Máni, no tak počkej přece.
0: Pojď, Žeričku, pojď, jdeme na procházku, pojď. Je, dobrý den, pane Spejble.
3: Dobrý den. Máničko, kam pak vedeš našeho Žerička?
0: Já ho prosím vedu domů. On je teď můj.
3: Ale to snad ne. Jak pak to?
0: No, Hurvínek udělal takovou hloupou sásku. Večeričku.
2: Jo.
0: Ale když chcete, tak já vám ho vrátím. Ale nesmíte dovolit, aby se k němu Hurvínek zase ošklivě choval a chtěl na něm nějaká salta mortale.
3: No tohle, no tak... No počkej, no něco takového. Počkej, Mančko, uděláme to jinak.
0: Ano.
3: Já jako nic nevím,
0: ano,
3: jdu teď domů.
0: Aha.
3: A ty k nám za chvilku přijdeš a budeš na Hurvínkovi žádat všechno, co k Žerikovi patří. Ano?
0: Ano, ano.
3: Pěkně ho potrápíme. No počkej,
0: ty to ale opravdu patří. Tak my se zatím se Žeričkem pěkně proběhneme. Pojď, Žeričko,
3: naschledanou. A dejte na sebe pozor. No počkej, Hurvajs, já ti dám sázení. Tak, už jsem tady. Trochu jsem se zdržel, ale za to nesu něco pro Žerička.
1: Aha, no, pro Žerička, no.
3: No, ten bude mít, panečku, pošušňáníčko. Jestli pak víš, Hurvinku, že Žeriček má dneska své první psí narozeniny. když si tak vzpomenu, že dneska je to přesně rok, co jsem Žerička přinesl. Ano, ano, léta běží, vážení. Tak pojď sem. Žery! No tak kde pak jsi? Kde Žeriček?
1: On jak si, on tady byl, tatí, tady zrovna, co?
3: Kde?
1: Zrovna tady, co stojíš, tady byl, no, asi někam vyběhl.
3: Šmangody, co říkáš, vyběhl? Aby se nám nezaběh. Teď, když jezdí tolik aut, může vběhnout pod nějaký ty kola a...
1: Ale to snad ne, tatí.
3: Já ho jdu hledat, chudáčka malýho chundelatýho. Kde pak se mu teď asi po nás stýská?
1: Nikam nechoď, tatí, já ho jdu hledat sám. Mně se po něm taky stýská a jak strašlivě.
3: No tak jdi, bude to lepší. Vždyť já prostě si ani nevidím.
1: Uklidni se, tatí, já už běžím.
3: Něco slyším. Ale to asi se mi zdá ze samýho žalu.
0: Dobrý večer.
3: Žeričku, pejsánečko milovaný, tak ty jsi byl venku s Máničkou? To seš hodná, Mančko, že si nám ho šla vyvětrat.
0: Ale já ho hned zase odvedu, pane Spejble. Ale prosila bych, aby mi Hurvínek dal všechno, co k Žeričkovi patří.
3: Ale co pak to mluvíš? A co ti má dát?
0: No prosím, oboje, křemínek, náhubek. Chci chodit často se svým pejskem na procházku.
3: Se svým pejskem, prosím?
0: No jistě víte, pane Spejble, že teď už Žeriček patří mně.
1: Máni, prosím tě.
3: Já tomu ale vůbec nerozumím.
0: Ale on se vám, prosím, Hurvínek, ještě nepochlubil.
3: A čím se měl pochlubit? No tak mluv, Hurvínku.
1: No já, tati, já jsem...
3: Tak bude to?
1: Já jsem, tati, Žerika prohrál v sásce, víš? Ale já už to nikdy neudělám.
3: A to se podívejme.
1: Až já už to nikdy neudělám.
3: Tak dost bulení, synu.
1: To neudělám.
3: Já už stejně všechno vím, rozumíš? A teď jde hlavně o to, aby si laskavě zapsal za uši, že když máme něco nebo někoho rádi, tak se ho jen tak lehkomyslně nevzdáváme, protože by nás to taky mohlo mrzet celičkej dlouhej život.
1: Já ti, tatí, slibuju.
3: No dobře, dobře, já neslibuju. Ale protože, no, Máničko.
0: Protože má dnes Žeriček své první narozeniny.
3: Ano.
0: Tak já ho opět vracím do rukou jeho pána.
1: To jsi hodná, Máni, že mě ho...
0: Moment. Kdo říká, že ho vracím tobě, Hurvínku? No říkám přeci převelice jasně, že ho vracím jeho pánovi, panu Spejblovi.
3: Děkuji, Máničko. A ty, Žeričku, tady máš celou kost očunky a jako zákusek jitrničku s růžovou mašličkou.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Máte rádi Hurvínkovy příhody? Tak v tom případě se vám následující pohádka bude určitě moc líbit. Spejbl s Hurvínkem dostanou nadmíru těžký úkol. Rozesmát smutnou princeznu a zbavit království tříhlavého draka. Pohádku Hurvínek a drak napsal František Nepil. Režie v roce 1977 Jan Berger. Účinkují Miloš Kiršner, Jurga Kotrbová, Josef Velda a další.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den. Prosím doktora Spejbla.
0: Moment, prosím. Už jste byl u nás v ordinaci?
1: Nebyl.
0: Nebyl?
1: Ne, prosím.
0: A kdy naposled?
1: Já u vás v ordinaci nebyl ještě nikdy.
0: Tak na to vezmeme novou kartu. Jméno, příjmení, dívčí jméno, rok a místo narození, povolání.
1: Jsem královský komorník.
0: Bydliště nynější, bydliště dřívější, bydliště budoucí, adresa nynějšího, minulého a budoucího zaměstnavatele a adresa toho, kdo vás nezaměstnává.
1: Sestřičko, já jsem královský komorník.
0: Já nejsem zdravotní sestřička, já jsem bratříček. Otec, matka, praotec, pramatka, děda, babička, sourozenci, strýc, teda, kmotr, kmotra.
1: Já nepřišel na žádné vyšetřování, já přišel...
0: Tak, číslo občanského průkazu, staré číslo nového občanského průkazu, nové číslo starého průkazu a průkaz o starých a nových číslech.
1: Jsem královský komorník a chci naléhavě mluvit s doktorem Spejblem.
0: Tak proč to neřeknete hned? To na to potřebujeme novou kartu. Jméno, příjmení, dívčí jméno, rok a místo narození.
1: No to je neslýchané. Já prosím přišel...
2: Co je to tady za hluk? Co si přejete?
1: Jsem královský komorník její výsosti a hledám doktora Spejbla.
2: To jsem já. Kartu máte, bratříčku?
0: Jsem ano, pane primáři.
2: Už jste u nás byl?
0: Nebyl, tatí.
2: A kdy naposled?
1: Ještě nikdy jsem zde nebyl.
2: Že by na to musela být nová karta.
1: Jsem královský komorník a přicházím oznámit, že...
2: Řekněte a...
1: Doktore Spejble, já přicházím...
2: Řekněte a...
1: A...
2: Ještě jednou.
1: A...
2: A B...
1: B...
2: Řekněte C...
1: C...
2: A D...
1: D...
0: Ať řekne E...
1: E...
2: Člověče... Vždyť vám nic není. Proč za mnou vůbec chodíte?
1: Protože se máte dostavit a to neprodleně za naší princeznou.
0: No nazdar.
2: Pro pána krále. Ona přišla už na mě řada?
1: Ovšem, že ano.
0: Ona se furt ještě pořád nezasmála, princezna?
1: Bohužel? Ne.
2: On ještě vůbec nikdo nerozesmál? Nikdo z mých kolegů, doktorů, ji nevyléčil?
1: Nikdo. Povede-li se to vám, doktore? Odměna vás nemine.
2: A když se to nepovede?
1: No... Pak vás nemine pravý opak.
0: No jo, pane královský Koperníku, ono je to taky někdy těžký.
1: Poroučím se. A nezapomeňte, neprodleně.
2: Potěšení bylo na mé straně.
0: A je to, tatí.
2: Taky se musíš pustit každého toho, od čeho tě tu mám.
0: Já myslel, tati, že je to pacient, že ano. Tak jsem začal vypisovat jeho evidenční kartu a on to byl zatím on.
2: Vypisovat evidenci? Tu si teď dej za rámeček. Evidenci.
0: Když já myslel...
2: A jak to, že ji vypisuješ tuškou? Co je to za nápad tuškou? Od kdy se vypisují evidence tuškou?
0: Protože jsem pero musel půjčit.
2: Jak to musel? Komu?
0: Tomu drakovi.
2: Drakovi?
0: Tomu s třema hlavama, tatí. Že potřebuje napsat dopis, tatí, ten drak.
2: Komu, prosím tě?
0: To já nevím. Ona mu jedna hlava mluvila přes druhou. Ale měl jsem z něj strach, tak jsem mu to pero radši půjčil. I dopisní papír.
2: No, to si měl ještě oblízat známku, aby to měl jo se vším pohodlím.
0: Já mu ji taky oblízal a přilepil, tatí. Teď už jistě píše. Všimně se, že je za lesem ticho. Jinak se ty hlavy věčně o něco hádaj.
2: Já budu taky za chvíli ticho. Jestli princeznu nerozesměju, tak mě šoupnou do hladomorny, až budu černej. To je dneska den.

0: dělat?
1: Já nevím, první hlavo, jestli by nebylo lepší tam prostě zaletět. Že jo, co? Zaletět!
0: Já ti nerozumím, druhá hlavo. Nemůžeš mluvit trošku nahlas?
1: Aby se tam spíš zaletělo.
2: Ale žádný zaletělo. Dopis je dopis. Však když jí pošleme písemnou nabídku...
1: Jakže? Dopis musí mít taky titul, taky oslovení, třetí hlavo. Že jo? Co? Oslovení!
2: No a? Víc hlav, víc ví. Jsou přece tříhlavé drak, ne? A když se dáme metře hlavy dohromady, tak vymyslíme i titul.
0: A jak ji mám titulovat?
1: No, třeba drahá sani. Že jo, co? Drahá sani, co?
2: A nebo ctěná dračico.
0: Cože? Já vám nerozumím ani slovo.
1: Ale ctěná dračice.
0: A proč strašnice?
1: Dračice, ne strašnice. Že jo, co? Dračice.
2: No, ať tam napíše překrásná sani.
1: Ano, to překrásná, tedy to je, že jo, co? Jak se jí třeba krásně čoudí z čumáku. Že jo, co? Z čumáku.
2: A jaký plameně jí zhobelí ta jo.
1: Napiš. Překrásná sani, vím, že žijete sama, zrovna tak jako já, tříhle.

0: ruku.
1: Ale co požádat o roko? Však není žádná mlynářka nebo jiná člověčina, abych psal takový nesmysl.
0: Jaké nesmysly, třetí hlavo, to je slušnost požádat jí o ruku. Že jo? Co? O ruku.
1: Jenže je to přece sáň, ne? No, je to dračica, ne? Tak jí musíš požádat o nohu.
2: O nohu, pravda, o nohu.
0: A taky třeba slíbím, že jí každé ráno rozdělám v hubě oheň. Že jo? Co? Oheň.
1: Ale to taky nende. Hoba je neslušný slovo.
2: Nahlas, vždyť vám nerozumím ani slovo.
1: Hoba, že je neslušný slovo.
0: No tak ať napíše v kamně.
1: No vidíš, to hned vypadá zdvořileš.
2: Jenže, jak se takový dopis zakončuje?
0: No, jak? Třeba, čekám netrpělivě na vaši odpověď.
1: Takový dopise končívajou taky vesele. Třeba, hele, koc, koc, koc, ať tě bleche štípajou celou noc.
0: Ale to je strašné, třetí hlavo, to je strašné.
1: No strašný jo, ale je to švanda.
0: Ale podepiš to první hlavo a basta fidli, že jo?
2: Nahlas.
1: Podepíš to a basta fidli.

0: Přeje si vzácná princezna buchtičky se šodou?
1: Nepřeje, komorníku. Buchtičky se šodou jsou moc sladké.
0: Přeje si vzácná princezna slavičí jazyčky s citrónem?
1: Nepřeje, s citrónem jsou moc kyselé.
0: Přeje si vzácná princezna mandle se šlehačkou?
1: Nepřeje, mandle jsou moc hořké.
0: Přeje si vzácná princezna vůbec něco?
1: Ne, vzácná princezna si nepřeje vůbec nic.
0: Tedy vzácná princezna si nepřeje vůbec nic?
1: Ne, já si něco přeju.
0: A co si přeje vzácná princezna?
1: Když já nevím, když já jsem taková otrávená a nikdo mi nepomůže, nikdo mě z toho nevyléčí. Koho to sem zase čerti nesou?
0: Pozval jsem další lékaře.
2: No ovšem, doktor Aspirin, tak vstupte, doktore.
3: Dobrý den. Nařídili jste, ať přijdu, tak jsem přišel.
0: Doktore Aspirine, toto je naše vzácná princezna. Jak asi víte, doktore, vzácná princezna trpí vleklou nesmavostí. Chce být veselá, nechce být otrávená, chce se prostě vyléčit.
3: Pochopitelně, jenomže já...
0: To se už nepodařilo 50 takovým lékařům, jako jste vy.
1: A všichni jsou teď v hladomorně. A vy tam půjdete taky, jestli mě nerozesmějete natrvalo a hned?
3: Ono je totiž u každé takové choroby zapotřebí.
0: Žádné vytáčky. A začněte, doktore.
3: No dobrá.
1: Komorníku... On si připravuje injekci.
0: Ano, já to vidím.
1: Jakou velikánskou? Řekni mu, že injekci nechci.
0: Doktore, vzácná princezna injekci nechce.
3: Já léčím jedině injekcemi.
1: A bude to bolet?
3: Co vás to napadá? To jen tak polechtá. To se smíchy neudržíte.
1: Ne.
3: Podržte vzácnou princezničku, ne. Pane komorník.
1: Ne, já nechci.
3: Nohy strčíme pod truhlu, dobře. Aby nekopala.
1: Ne, injekci ne.
0: Do žaláře nebo do hladomorny, vzácná princezna?
1: Do vězení, do žaláře i do hladomorny. To by udělal skválně.
2: Tak prosím, tudy, doktore, tam už se o vás postarají. Vstupte.
4: Ruku líbám, vaše zářivosti. Já jsem, prosím...
1: Kdo je to?
0: To je další lékař, vzácná princezna.
4: Doktor Spejbl slunečnosti.
1: Do žaláře.
4: Ale urozená svítivosti.
1: Do žaláře a hned.
2: Tudy, prosím, doktore, tudy. Tam se už o vás postarají.
4: Ale slečno princezno, my s paní...
1: Do žaláře! Jako s tamtím.
2: Jistě, že vzácná princezna.
1: A oběma hlavy dolů.
4: Ach jo, tak to vidíte, pane kolego. Kdo z nás by se nadál, že budeme ode dneška bručet spolu tady v žaláři?
3: No možná, že přijdeme i o hlavu.
4: No, to mě nejvíc mrzí. Je. Co budeme dělat?
3: Co kdybychom vzbouřili naše pacienty?
4: Moji pacienti se cítí bezpečněji, když tu sedím, víte?
3: A co přepadnout žalářníka? Vezmeme mu klíče od žaláře a cupy tupy ven.
4: Člověče, vždyť je to úplný zápasník.
3: No to je, ale jak jinak ho připravit o ty klíče?
5: Tati!
4: No, něco vymyslit musíme. A já vím co, já už vím co.
3: Podívejte se, pod okny žaláře stojí váš Hurvínek.
5: Táťulda!
4: Hurvínku, synáčku zlatej, ty jdeš jako na zavolanou.
5: Tati, co myslíš, že bych měl pro tebe udělat?
4: To vím už docela přesně, Hurvínku. Vaječný koňak.
5: Cože?
4: Vaječný koňak.
5: Tati, Prosím tě, ty se potřebuješ dostat ze žaláře, a ne vaječný koňák.
4: Vždy ty hlubáčku, o tom jde. My ho tady s panem doktorem Aspirínem dáme vypít žalářníkovi, ten usne jako špalek, my mu vezmeme klíče a odemiky, budeme venku.
5: A jak se dělá vaječný koňák?
4: Ale snadno. Dávej pozor. Vezmeš 4 vejce a vanilkový cukr, vejce rozklepneš a utřeš. Opakuj mi to.
5: Rozklepnu 4 vejce?
4: No dobře.
5: Vezmu hadr a utřu to.
4: Žádný hadr. Cukr.
5: Co cukr?
4: No cukr, ten utřeš.
5: A není ho škoda?
4: Čeho?
5: Toho cukru.
4: Ten tam musí být.
5: A nestačil by utřít ta vejce jenom s žínkou?
4: S cukrem je utři. Žínka, ta ucpává krk.
5: Všecky 4?
4: Co 4? I 8 krků ucpe.
5: Jestli všecky 4 vejce.
4: No ovšem, ale jenom žloutky.
5: Bílky ne?
4: Říkám, že jenom žloutky, tak se rozumí samo sebou, že bílky ne.
5: A co mám dělat s bílkami?
4: Nic. Co bys s nima dělal?
5: Nemusím je nacpat naspátek do skořápek?
4: Dej je do hrnku a do sklepa.
5: Do kterýho?
4: Máme přeci jenom jeden sklep, ne?
5: Ale hrnku máme plnou kredenc.
4: Tak do nějakýho umytýho.
5: Takový tam není ani jeden.
4: A to je nějaký problém? Vezmu špatli, vydlabu to, voškrabu to, šmirdl papírem a hrnek bude jako novej.
5: A co udělám s těmi žloutky?
4: Nakapeš na ně kondenzované mléko.
5: Cože?
4: Kondenzované mléko. Ty nevíš, co je to kondenzátor?
5: Vím, to je takový ten v elektrice.
4: No správně, podle něho se kondenzované mléko jmenuje kondenzované mléko. To nakapeš na žloutky a zaliješ čistým lihem, rozumíš?
5: Rozumím, tati.
4: Tak běž.
5: A kde vezmu ten kondenzátor?
4: Jaký kondenzátor?
5: Co ho mám zalít lihem?
4: Žádnej kondenzátor, to mléko se žloutky.
5: Zaleju lihem.
4: No ovšem, ten mám v ordinaci.
5: Ten kondenzátor?
4: Ten líh.
5: A kde jsou klíče od ordinace?
4: No jako normálně, pověsil jsem je do psí boudy.
5: Do psí boudy?
4: No ovšem, takhle tam sáhneš a vezmej si je.
5: A co kdyby mě přitom klofla sojka?
4: Cože?
5: Co kdyby mě přitom klofla sojka?
4: Tak vezmeš klacek a přetáhneš ji přes hlavu.
5: A kdyby mě klofla ještě jednou?
4: Tak ji přetáhneš ještě dvakrát, no. Počkej, a co tam vlastně dělá sojka?
5: Kde?
4: Ve psí boudě.
5: Já nevím, ona je tam sojka.
4: No zřejmě je, že ji tam ten pes nechá.
5: Se taky divím. A kdo ti řekl, že je tam sojka?
4: No nikdo, to slyším poprvně.
5: Já taky.
4: A kde je ten pes?
5: To taky nevím, snad v ložnici.
4: A toho tam necháš?
5: Já za ním nechtěl chodit, kdyby se zrovna převlíkal.
4: Hele, tak jdi, vyžeň toho psa na dvůr a udělej ten koňák.
5: Čau, tati, připravte se k útěku.

0: Přichám, přichám, člověčinu.
1: Já taky, A helejme se, podívejme se, on tu byl pošťák, že jo, co? On tu byl pošťák.
0: Cože? Já ti nerozumím ani slovo, druhá hlavo. Nemůžeš mluvit trošku nahlas.
2: Čil tu byl listonoš, no, přinesl psaní.
0: Na mě jde také spaní. To bude tím horkem.
1: Podívejte se, Ctihodný, tříhlavý drak, skalní svůj u lesíka, poštovní směrovací číslo 5.
2: Však ta si nějak pospíšila. Ta je do té veselky celá hr. No tak čtí, co píše druhá hlavo.
0: Raději to přečtu já, vás by nebylo slyšet. Můj milý tříhlavý draku, podívejte se, ta má úhledný nohopis.
1: A píše můj milý draku, že jo, co? Můj milý.
2: Však povídám, že je do té veselky celá hr.
0: Děkuji ti za nabídku k sňatku, ale tu svatbu pusť z hlavy.
1: Cože?
2: Cože?
0: Tu svatbu pusť z hlavy. Já si ve svých letech vezmu na starost tři krky, to zrovna. To bych byla hloupá.
2: Tak ona mě nechce?
1: Nechce, že jo, nechce.
0: Žij blaze, tvá saň. Já budu pořád sám.
1: Jako prst, že jo? Jako prst.
2: Jako kolík.

0: Toto trvalo. Udělal zhodost?
1: Ano, tatí, plnou flašku.
0: Tak ji uvaž na ten provaz. Vytáhneme ji sem do okýnka.
1: Ano, tatí.
0: Udělej ještě jeden uzel.
1: Jsem udělal dva.
0: Tak udělej tři, jistota.
1: Jsem udělal tři, ale řekl jsem jen dva.
0: Tak co říkáš dva, když jsou tři?
1: Já myslím, že když jsou tři, tak stačí říct dva.
0: Tak já ji vytáhnu. Doktore, aspiríne, podržte mi pro jistotu ten konec.
2: Ovšem, že ano, pane kolego, už ho držím.
1: Opatrně, tatí.
0: Žádné strachy. No, už je tady.
1: Co mám teďko dělat já, tatí?
0: Schovej se někam do křoví a buď na dohled a na doslech. My počkáme, až přijde žalářník, žáno.
2: A pak to s ním spouknem. Žáno.
0: Já doufám.
2: Jestli tedy má rád vaječný koňak.
0: A proč by neměl? No jo, ledaže by byl sraženej.
2: To snad ne. Proč by byl sraženej?
0: No jo, no právě. Víte co? Doktore, raději ho snad ochutnáme. To by tak scházelo, aby se srazil.
2: Není sražený?
0: Mně se nezdá. Lízněte si taky.
2: Ukažte.
0: Je sražený?
2: Není, leda trošičku nakyslý.
0: No to by teda scházelo. Půjčte to sem. Nakyslý není. Možná moc sladký. Okoštujte to ještě jednou.
2: Kdepak moc sladký? To spíš nahořklý.
0: Šmonku, to nestrašte mě.
2: Vám se nezdá nahořklý?
0: Ne. Ale nevím, jestli je tam dost vanilky. A nebo jestli tam neměl Hurvínek dát ještě jiné koření.
2: Ukažte. No, nevím. Leda zázvor.
0: Děte, co pak se dává do vaječného koňaku zázvor?
2: A nedává?
0: No to se ví, že ne, prosím vás, zázvor.
2: A umíte tu písničku o tom zázvoru?
0: To se ví, že umím. Jak bych neuměl? Jakou vlastně?
2: Běží liška k táboru, nese pytel zázvor.
0: Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. Jo, tu umím.
2: Jo, tak si ji zaspíváme.
1: Tati!
0: Běží liška.

0: platí, co je?
1: To slušně hlásím, pane žalářníku, že tu jsme oba dva v naprostém pořádku, akorát se nám chce spát, ale prosím vás, nezlobte se, už na vás nezbylo nic.
0: No nazdar, toto ta Čulda zase vyved. Teď abych šel až za princeznou a uprosil ji, jestli se dá.

0: pavouka, komorníku.
1: To je drak, vzácná princezna.
0: Takhle vyje celou noc. Nemohla jsem ani usnout.
1: Asi má nějaký žal, vzácná princezno.
0: Jaký může mít žal, když žije v mém království? Musím já tohle poslouchat?
1: Nemusíte, vzácná princezno.
0: Právě, že musím. Musím, i když nechci.
1: Pravda, že musíte, vzácná princezno.
0: Jak to, že musím? Nemusím nic, co nechci. Proč mu nikdo neusekne hlavu?
1: Každý se ho bojí, vzácná princezno.
0: Nařizuji, aby první, kdo za mnou přijde, usekl tomu drakovi hlavu.
1: Drak má ale 3 hlavy, vzácná princezno.
0: Tak mu usekne všechny 3. Nebo přijde o hlavu on.
1: Velmi správně, vzácná princezno. Zrovna někdo jde. Vstupte!
2: Dobrý den.
0: Kdo to je a co chce?
1: Kdo jsi a co chceš?
2: Já jsem, prosím, Hurvínek a mám tady k uctivé slečně princezně urozenou prosbu, pane královský Koperníku. Jestli by mi pustila domů taťuldu, pane Koperníku, protože je mi bez něho strašně smutno a se spoustou věcí si nevím rady.
0: Řekni mu, komorníku, že musí nejdřív zprovodit ze světa draka. Chci, aby už byl zticha.
2: A kdybych ho přemohl, tak byste mi pustila, taťuldu?
0: To by se vidělo.
2: A když ho nepřemůžu?
1: Tak budeš o hlavu kratší. Sbohem.
2: No.

0: A co ty?
1: Pro pána krále, co pořád meleš to samý?
0: Já přemýšlím, jestli bych toho draka přepral.
1: Tak o tom ani nepřemýšlej.
0: Kdybych ho přepral, tak bych tě třeba dostal ven.
1: Jenže drak není jezevčík, víš? A ani s jezevčíkem nejsou žádné špásy.
0: Já bych se ho nebál, kdybych věděl, že ho přeperu.
1: Jenže ho nepřepereš, tak se radši boj.
0: Kdybych věděl, že ho přeperu, tak bych se do něj pustil.
1: Radši se do něj nepouštěj.
0: Já se do něj klidně pustím. Jenže co, když ho pak nepřeperu?
1: Podívej se, Hurvínku, s tímhle drakem se neper. Tohle je docela hodný a užitečný drak.
0: Jak užitečný?
1: No jak, jako třeba sýkorka.
0: Ten ptáček?
1: Jistě. Ta, co se sbírá tolik škodlivýho hmyzu, kolik sama váží.
0: A kolik sama váží?
1: To já nevím. Asi 10 deka.
0: Čili spotřebuje 10 deka škodlivýho hmyzu, žáno?
1: No, pochopitelně.
0: Takže, když spoliká 10 deka, tak už neváží 10, ale 20 deka.
1: Jak to?
0: Protože 10 deka vážila předtím, ne?
1: No, samozřejmě, že ano.
0: A 20-deková sýkorka také si sbírá tolik, kolik váží?
1: No, ovšem.
0: Takže pak váží 40 deka.
1: 20 a 20 je 40. 40 deka.
0: To už je pomalu jako koroptev, vy, tatí?
1: Samozřejmě. Nebo jako malý bažant.
0: Asi sbírá 40 deka hmyzu, takže když přiletí taková užitečná sýkorka na dvůr o Vánocích, tak se pod ní prolomí klepadlo.
1: Jsi, ty tu plácáš o sýkorkách a mně jde o krk.
0: Já si to chtěl jen objasnit, tatí.
1: Tak už je ti to, doufám, jasné.
0: No akorát, že když taková sýkorka prolomí klepadlo, takže už pak vlastně není užitečná, tatí.
1: Šmankote, přestaň už s těma sýkorkama a myslí na mě a na draka a ne na to, jakýma broukama se co živí.
0: A čím se vlastně živí drak?
1: No, drak, to přece ví každý, že takový drak se živí...
0: No, čím?
1: A víš, že máš báječný nápad?
0: Že jo?
1: No, úplně báječný.
0: Tak vidíš. A jaký mám vlastně nápad?
1: Že draci se vždycky živili princeznama.
0: Že ano, tatí!
1: Tomu našemu drakovi něco je? Slyšíš ho, jak vyvádí?
0: Já celou noc nespal.
1: Tak si vezmeš můj doktorský plášť a vypravíš se za ním.
0: A prohlídnu ho. Řeknu mu, řekněte a...
1: A když to řekne zastřeným hlasem, tak mu předepíšeš princeznu jako medicínu.
0: A když to řekne jasným hlasem?
1: Tak mu ji předepíšeš taky.

0: Dobrý den, takový velký drak a takový nářek, co pak nám to schází?
1: Já ti nerozumím ani slovo. Nemůžeš mluvit trošku nahlas?
0: Já jsem doktor Hurvínek a jdu se podívat, co vás trápí.
2: Ona mě trápí. Ona mě nemá ráda. Že jo? Nemá.
0: Šmanko, teď přijdu o uši. Kdo vás nemá rád?
3: Ta dračica. Poslala mě psaní, že mě nechce.
0: Nechce, nechce. Já si ani nedivím, že vás nechce. Jen se podívejte, jak vypadáte. Kruhy pod očima, že by se na nich mohla houpat. Co vlastně jíte? Žaludek vás nezlobí?
2: Oh, co? Trávu a Vojtěšku, že jo, co? A řípu a jete.
0: To se teda nedivím, že takhle vypadáte. Co pak to je nějaká strava pro draka? Čím pak živili například vaši bábu?
1: Ježi, babu živili vždycky netopírem.
0: A čím se živil například váš děda?
2: Děda? Čím se vlastně živil děda? Třetí hlavou.
3: No čím, princezna má přece druhá hlavou.
2: A, princezna má, že jo, princezna má.
0: No tak vidíte.
3: Ten spocíval takových Habsburků a Hohenzollernů.
2: A babička taky, že jo? Babička.
3: Babka, no. Ta měla nejraději Lucemburky.
0: A žádnou řípu, ani Vojtěšku.
2: Herdek trápi. Já dostal chuť na princeznu.
3: No počkej, a Sovčil, ještě vůbec princezne?
0: To se ví, že jsou. Zrovna u nás na zámku.
2: A myslíš, že by mě postavila na nohy, že bych neměl kruhy pod očima.
3: No a nebyl pak tak opuštěné?
0: Když si odnesete princeznu, budu k vám chodit i s tatuldou sobotu co sobotu a opuštěný nebudete.
3: Na mou dušu, na 100 hříchů.
0: Na mou duši, na 100 hříchů.
3: Tak pro ňu letím a včil.
1: Co to povídáte, kam to letím?
2: No, přece pro princeznu první hlavo, že jo? Pro princeznu.

0: vzácná obludo, na první nádvoří přistála strašlivá princezna. Vzácné nádvoří, na první princezně, totiž ne, vzácná princezno, na prvním nádvoří přistála strašlivá obluda.
1: Zase nějaký lékař?
0: Ne, vzácná princezno, drak s třemi hlavama, totiž s třemi hlavami. Zkrátka uboural kus žaláře a schodil bránu.
1: Zavolejte stráže, ať ho odvedou do hladomorny.
0: Poslušně hlásím, že utekli.
1: Kdo utekl?
0: Stráže, vzácná princezno, dále vrchní velitel stráží, spodní velitel stráží a náčelník těch velitelů.
1: Co to vlastně hledá ta obluda?
2: Tebe, princezničko.
1: Odveď ho do hladomorny, komorníku. Já se na takového šerdného tříhlavého netvora nebudu dívat.
3: Vidíte, ta mluví nahlas. Té rozumím každé slovo.
4: Ale kdo je u tebe šeredný netvor, tecapoucho?
1: Ty a alou do hladomorny!
4: To zrovna te pometlo, šup do hobe, odnesem si tě do jeskyně k obědu.

0: Tak jsme zase doma.
1: Všude dobře, doma nejlépe. Viď, taťolínku.
0: Velice, velice správně, Hurvínku. Jenomže, jak se tak dívám...
1: Co pak?
0: Tady je Elend.
1: Cože?
0: Je, to je ale Elend.
1: Podívej se, taťuldo, ty bys měl teď myslet spíš na takové základní věci.
0: Já se tak těším domů a přijdu do takového Elendu.
1: Tati, ty bys měl jít do dračí jeskyně a poděkovat za to, že jste ze žaláře venku. Vděčnost je vděčnost, tati.
0: Hele, o mě strach mít nemusíš. Já tu vděčnost projevím rozhodně dřív, než ty tenhle ten Elend uvedeš do náležitého stavu.
1: Ona je ta spodní vrstva stejně ještě po tobě, tati.
0: Jenže já koukám na tu vrchní vrstvu.
1: Ta je na té spodní.
0: Člověk umírá v hladomorně strachy, co asi dělá chudáček synáček, žano? A on tady dělá takový Elend.
1: Taťuldo, měli jsme už dávno být u toho draka. On byl tak smutný, že je pořád sám, taťuldo.
0: Budeme tam hned, ale nejdřív mu nařežu.
1: Za to, že tě vysvobodil, no dovol, tati.
0: Ale počkej, nech mě domluvit. Kytku mu nařežu.
1: Jo, tak.
0: No, nebo...
1: Koupíš.
0: No, nebo koupím. Přece tam nepůjdeme všichni tři. Jak si?
1: S prázdnýma rukama.
0: Ano, vidíš.
1: Počkej. Jak to tři?
0: Jak to tři? No, stavíme se přece pro doktora Aspirína.

0: Princeznu už tady máme, jak pak si ji uděláme?
1: Jen se opovaž mi něco udělat, ty netvore!
2: Co si udělat? Sešvest kava a posypat mákem. Že jo? Co? Mákem.
3: Počkej, to radši s tvarohem a pokapat smetano. Je, jak dlouho se princezne se švestkama vaří, jo?
2: 3 minuty na měko a 10 minut na tvrdo.
3: Je, já myslel, že princezny se vaří, jo, tak dlouho, dokud nevyplavou.
1: Knedlíky se švestkama se vaří tak dlouho, dokud nevyplavou, ty hloupí.
0: Já vám nerozumím ani slovo.
2: A ty umíš knedlíky se švestkama? Jo, se švestkama.
1: Líp než můj kuchař.
3: Je, udělej mě, je.
1: Za to, že mě chceš sníst, tuhle.
2: Když budu mít knedlíky, tak tě nesním. Za celý život mi je nikdo neuvařil. Že jo, co? To za celý život.
3: Tak, tak, celé život jsou takové opuštěné.
1: A ty myslíš, že já ne? Mě nemá nikdo rád. Nikdo mě nepotřebuje, nikdo mi neudělá radost.
2: A ty myslíš, že mě jo? Až ty dneska s těma švestkovýma knedlíkama.
3: Počkej, jde pokoj, víš co? Děle už te knedlíke.
1: Děle, ale kolik jich mám udělat? Kolik jich sníš?
2: Maloučko, že jo, co? Maloučko. 350 mi jich bude stačit, až.
3: A hlavně je už děle. Já mám hlad, že bych zjedl kocour.

0: tedy, tady je ta dračí jeskyně, tady bydlí ten drak.
1: Hernajs, tento tu má vlhké.
2: Strop mu kape jako necky. To je tak na nachlazení a ne na bydlení.
1: Šichám, šichám, člověče.
3: Je mináčko, už je tu.
0: Klid, klid, pane doktore. Dobrý den, pane drak, dovolte, abych vás seznámil. Tohle je můj taťulda.
2: Těší mě, doktor Spejbl.
0: A tohle doktor Aspirin.
3: Aspirin, dobrý den.
4: Podívejme se, to je člověčiny. Dobrý den.
2: Šlechetný zachránče.
1: Mluvte trošku nahlas, já vám nerozumím ani slovo.
2: Ano, sama sebou. Kde mám ten papírek?
0: V kapse, taťuldo.
2: Přicházíme, abychom vám s nezměrnou vděčností stiskli nohu. Nohu za to, že jste nás zbavil metly, která sužovala náš kraj a vysvobodil nás z toho, ze žaláře. Tuto květinu daru, tuto kytici květů přijměte, prosím, od nás všech jako drobný symbol našich těch chudníků.
5: Ale že si děláte takovou škodu, že jo? Co? Takovou škodu?
3: Ale jakou pak škodu, prosím vás?
0: Stejně jsme tu kytku natrhali v zámeckém parku, aby to nikdo neviděl.
4: No a včíl ke stolu. Dneska máme báječný oběd.
2: No, my jsme sice nepřišli vídat, ale jaksi...
0: Tati, odmítni to pozvání.
2: Ale to nejde, Hurvínku, třeba by se urazil.
5: Čekat nebudete. Já se jdu podívat, jestli to už je vařené, že jo? Co? Jestli to už je.
4: Moment, moment, hned jsou naspátek.
0: Tati, pojď domů.
2: Podívej se, tady dostaneme zadarmo oběd a máme jít domů. Co vy na to, pane kolego?
1: Já na to, to co vy?
0: A víš, co k tomu obědu připravuje?
2: Necháme se překvapit.
0: A co jsme mu poradili, no?
1: My mu přece nic neradili.
0: Princeznu jsme mu přece poradili, no ne, tati?
2: Šmangode, to je pravda. Jestli teď před nás položí na stůl...
1: No, no. No, to snad ne.
0: To by chtělo zdrhnout.
2: Jenže na to není čas. On už se vrací.
1: Je to hotové, všichni ke stolu.
0: Víte, pane drak, my už jsme po obědě.
4: Ale jste, nejste, mám pro vás oběd, na jaké budete vzpomínat celý život. No žáno, druhá hlavu.
5: No právě, no právě.
2: My jsme skutečně, pane předsedo, po jídle jaksi
4: a... Tak hádete, kdo vás čeká? Princezna.
0: No vidíte, co jsem říkal.
4: Jen se na ňu podívejte.
6: Dobrý den.
3: Je.
6: Pěkně vás vítám. Je,
0: dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ruku líbám, vysoko spanilosti.
5: To je překvapení, že jo? Co? To je překvapení.
1: My jsme se totiž vzali, abyste tomu rozuměli. Vytření hlavu.
0: Cože?
4: No, my jsme... Novo manželové.
6: No. On si postavil hlavu, že chce jen mě.
1: Já se ani nedivím, slečno Prine, paní Draková, však se k sobě náramně hodíte.
0: Tak vám tedy gratulujeme.
2: Ano, vše nejlepší na společné cestě životem.
5: Dobře, dobře, ale teď konečně ke stolu.
6: Udělala jsem vám teda jen knedlíky se švestkama, jestli nepohrdnete.
3: Mladá paní, nepohrdnu, nepohrdnu.
2: Po těch bych se utloukl vrcholovatosti.
0: S těma vám, dámo, zatočíme.
3: A jsou dokonce smákem.
4: Povídám, že nikde neumíjo takový knedlíke jako ta moja. Vidíte?

0: jasně, nikdy nevyhasne.
1: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
2: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
1: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
2: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Kyberšikana je nebezpečná a může potkat každého z nás. Aneta by mohla vyprávět, jenže to by někdo musel vědět, kam se poděla. Co se stalo? To se dozvíme v pětidílné rozhlasové četbě po tom, co Aneta zmizela. Účinkuje Anna Klusáková, Johana Tesařová, Michal Lurie, Matěj Vejdělek a další. Napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil a Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2018.

0: Klára Vlasáková, Potom, co Aneta zmizela. Díl první.
1: Pamatuju si na tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že ségra nepřišla do školy a nikdo neví, kde je. Byl jsem v kuchyni a učil jsem maturitní otázky z češtiny. Vařil jsem si zrovna čaj, všechno kafe už bylo dopitý. Od té doby je mi na zvracení vždycky, když ucítím tuhletu umělou jahodovou vůni. Zrovna když jsem si zalejval hrnek horkou vodou, tak mi někdo volal. Měl jsem z té páry zamlžený brejle, tak jsem nemohl přečíst na displeji jméno a rovnou jsem to vzal. V telefonu se nejdřív nic neozývalo, jenom takový dechání. Myslel jsem si, že je to nějaký vtip nebo že volá někdo divnej, a tak jsem to rovnou típnul. Hned na to ale telefon zvonil znova. Vzal jsem to a tam zase to divný dechání. Teď už jsem ale poznal, že je to máma a bál jsem se, že jí blbě nebo tak něco. Mluvila hrozně nesrozumitelně a přerývaně. Ptala se, jestli není Aneta doma. Věděl jsem, že ne, ale donutila mě projít celý byt, podívat se k ní do pokoje, do koupelny, taky pod postele, prostě všude. Bylo to celý hrozně divný. Řekl jsem jí, že Aneta nikde není a že se asi zdržela ve škole, ať se uklidní a nevyšiluje. Máma i táta oba věci vždycky hrozně hrotili, takže jsem byl na tyhle jejich poplachy zvyklý. Tohle bylo jiný. Poznal jsem to hned a dostal jsem strach. Chtěl jsem to položit. Bylo mi jasný, že mi máma řekne něco děsného, něco, co nebudu chtít slyšet. Už jsem ten telefon oddaloval od ucha, když se z něho ozvalo, že se Aneta ztratila. Hlavně ty první dny se to šetřilo jako únos nebo i něco horšího. Policajti zjišťovali, kdo a kde Anetu viděl, procházeli okolí, hledali v lesích kolem. Zjistili si, kudy přesně chodila Aneta do školy a tu cestu pak metr po metru procházeli. Naseděli taky psy, ty štěkali a kňučeli po celém městě. Do hledání se zapojovali taky dobrovolníci, spousta lidí z města. Na začátku jsem chodil s nima, ale pak jsem se jednou, zatočila se mi hlava a před očima se mi udělala úplná tma. Nalili do mě hodně vody a donutili mě sníst něco sladkého. Doprovodili mě pak domů, celou cestu se mi třásly nohy. Pak už jsem s rojnicema nechodil. Naši mi to zakázali, i když sami se jich dál účastnili. Policajti dělali s náma všema rozhovory. Na některé otázky se nás ptali třeba několikrát. Zjišťovali, jestli svoje výpovědi neměníme a jestli říkáme věci tak, jak si je vážně pamatujeme. Věděl jsem, že se na to všechno musí ptát, ale brzo jsem už nemohl. A nebyl jsem sám. Táta se úplně sesypal. Za to máma pořád s někým volala a za někým jezdila. Já jsem měl pocit, jako by se všechny ty věci kolem mě děly za takovou tlustou, skleněnou stěnou. Slyšel jsem, co si ostatní říkají a viděl jsem, co se děje, ale nic z toho ke mně pořádně nedolehlo. Další prošetřovaná verze byla, že Aneta mohla utéct sama. To ale nedávalo žádný smysl, proč by utíkala? Žádný problémy ve škole přece neměla, známky měla vždycky většinou v pohodě. Nebyl k tomu žádný důvod. Hned na začátku jí prohledali pokoj, hledali cokoliv, co by mohlo pomoct, protože její telefon nešel lokalizovat. Jako první věc se podívali do Anetina počítače, ale měla smazanou historii. A než ji obnovili a vytáhli, tak nevěděl nikdo nic. A pak jsem náhodou našel něco, co všechno změnilo. Anetin deník. Vypadnula mě ze zhora v polici, kam jsme si dávali věci na bruslení. Když jsem byl malej, tak jsem o brusle hrozně stál. Pořád jsem s nima naše otravoval. A když Aneta viděla, že je to úspěšný, tak je chtěla taky. Slibovali jsme si, že budeme chodit bruslit pořád, ale byli jsme nakonec tak dvakrát, třikrát a pak už se to všechno jen válelo doma. Aneta deník zašoupla úplně dozadu. Asi bych na to nepřišel, ale chtěl jsem zrovna posunout skříň ke dveřím, aby za mnou pořád někdo nechodil. Ty první dny totiž u mě byly naši fakt furt. Prostě mi jen chtěli říct, co se děje, nebo se mnou mluvit, ale postupně jsem to přestával dávat. Chtěl jsem tu skříň přisunout ke dveřím, aby ke mně nešlo jen tak vrazit. Ale jak jsem s ní hnul, tak se ze zhora všechno vysypalo. Když jsem to pak začal uklízet, všimnul jsem si právě toho modrýho sešitu.
2: Včera ve škole jenom 4 hodiny, to byla úleva. Šla jsem hned domů. Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy. Že všem ze mě špatně, že bych neměla bejt. Vypnula jsem si mobil, ale nevydržela jsem to. V noci jsem ho zase zapnula. Další zprávy. Ráno jsem nemohla jíst. Naši se ptali, jestli jsem v pohodě. Dostala jsem pak do sebe aspoň něco, ale bylo mi akorát ještě hůř. Když všichni odešli, rychle jsem vyběhla do koupelny. Řízla jsem se 2x nahoře do ruky a balíček se žiletkama připevnila dozadu za umyvadlo. Rány jsem zalepila, ale řízla jsem se víc než jindy. Než jsem došla na bus, měla jsem celý červený rukáv. Tričko se mi přilepilo k ráně. Když si ve škole nesundám bundu, tak si toho snad nikdo nevšimne.
1: Bylo to jako číst o nějaký cizí holce, co má každý den ze života fakt peklo. Dal jsem to našim a ty s tím chtěli vyrazit za policajtama. Byla u nás tenkrát babička a ta měla na celou věc dost jasný názor.
3: To chcete, aby si pak o holce, až přijde zase domů, všichni mysleli, že je blázen. Vrátí se, jasně, že se vrátí. A všichni to budou furt řešit a připomínat jí to. Nikdy se toho nezbaví.
4: Prosím tě.
3: No si prostě psala nějaký věci do deníčku, no dělají to tak všichni v jejím věku. A my pak budeme vypadat jako rodina, kde jsou tyhle ty věci normální.
4: Prosím
3: jako
4: tě.
3: Že se někdo řeže.
4: Babi.
3: Já vám říkám, zeptat se jí na to, až přijde, to jo. A řešit to, samozřejmě. Ale na co to hned někde roztruhovat? Nikomu tím nepomůžete a Anetě tím akorát uškodíte. A sobě taky, to je vám snad jasný. Jestli utekla kvůli tomu, že si z ní děti ve třídě dělají legraci, tak jí to přece nebudeme zhoršovat tím, že začneme vykládat, že se řeže jako nějaký blázen.
4: Ne, prosím tě.
1: Rodiče babičku samozřejmě neposlechli a ten deník policajtům dali. Pak se na to celý přišlo, co se Anetě dělo. Na to, že se po ní vozili lidi ze třídy, na ty stránky, co oni udělali, na ten falešný profil. A taky na to, že Aneta si jednou vzala ten deník do školy. Podle mě si ho prostě omylem zapomněla v tašce. A našla ho jedna holka, která některé stránky nafotila na mobil a rozposílala ostatním. Byly tam různé věci o řezání, o tom, že se cítí zbytečná. Tehdy se začalo jevit jako pravděpodobný, že prostě odešla sama. Začaly o tom psát noviny, řešilo se téma kyberšikany a každej k tomu měl najednou co říct. Všude byly rady a doporučení, co dělat, když se to stane někomu od vás z rodiny nebo přímo vám. Nikde ale nemluvili o tom, co dělat, když se vám ztratí mladší ségra. Snažil jsem se trávit co nejvíc času venku. Nechtěl jsem na to myslet. Nechtěl jsem se o tom vůbec bavit. Kamarádi se furt vyptávali. Mysleli si asi, jakože je to potřeba. Ale já chtěl v té době řešit všechno, jenom ne tohle. Našel jsem si nějaký jiný lidi a s těma jsem neřešil vůbec nic. Na těch pár měsíců, po tom, co se Aneta ztratila, si vlastně zas tak dobře nepamatuju. Je mi jasný, že jsem měl udělat hodně věcí jinak. Jeden čas jsem si pořád přehrával dokola situace s Anetou a zkoušel jsem si říct, co jsem udělal blbě a jak jsem to měl řešit. Měl jsem se taky víc zajímat, i když by jí to tenkrát přišlo otravný a nechtěla by se se mnou asi bavit. Dneska vím taky, že člověk se má druhýho ptát rovnou, přímo, i když to zní divně. Jestli máte pocit, že si někdo ubližuje nebo si chce něco udělat, tak se ho prostě zeptejte. Máš tyhle a tyhle myšlenky? Pojmenovat to takhle totálně k jádru bývá nejlepší. Jenže tenkrát jsem nic z toho nevěděl. A přišlo mi, že když budu dělat, že nejde o nic zvláštního, tak jako když mi volala máma tenkrát a já si říkal, že když třeba zavěsím, tak mě to prostě celý mine. Jenže to se nikdy nestane.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič tu spát.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kin

Sarah. Yeah. Ich kann mir Mogi.

0: Svenka šedjiva, gde pak asi přebiva.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ževelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Děkuji.

0: V domečku s děnem, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Rádio Junior.

dnes, kde je náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

0: Rádio Junior. A další.
1: Prosím tě, co to vyvádíš?
2: Počítám děti, které nás poslouchají.
1: A kolik jsi jich spočítal?
2: A